0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
2: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
3: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
2: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličná nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
3: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
2: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
3: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, který opravdu snesou hodně.
2: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
3: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
2: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
3: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého. Ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
2: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty. K čemu přesně?
3: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
1: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po?
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo. Takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuji si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a taje. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího, nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaké ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme prakticky to dřevo, vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězů a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku a on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, jak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval, to matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862

0: v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersperkem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
1: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
0: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce, a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auerspergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
1: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
0: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
1: Ten titul barona byl dědičný?
0: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
1: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
0: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj zbyl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně,

0: že matka byla v letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hi-fi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde, v jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá řešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudým abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, v našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno OI.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Liberci je znovu zpřístupněná věž v Lidových sadech. Technická univerzita v Liberci upraví pravidla pro studium reprezentačních sportovců. Několika desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny už Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávě připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Lidé v Liberci můžou znovu navštívit vyhlídkovou věž kulturního centra v Lidových sadech. Informovalo o tom město na svém webu. Věž byla poslední dva roky kvůli rekonstrukci uzavřená. Teď je přístupná každý den od 9 do 16 hodin. Návštěvníci musí na vyhlídku vystoupat po 155 schodech.
2: Věž byla zavřená od června 2024, kdy začal Liberecký kraj budovu Lidových sadů opravovat. Částečně se centrum otevřelo vloni v prosinci. Dělníci museli nakonec opravit i střechu a zmiňovanou věž. Jejich stav byl totiž horší, než se původně předpokládalo. Kompletně dělníci rekonstrukci dokončili v první polovině letošního roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Technická univerzita v Liberci chce pomoci reprezentačním sportovcům lépe skloubit jejich sportovní aktivity s vysokoškolským studiem. Často se stává, že nadějní sportovci ukončí předčasně kariéru, aby mohli studovat na univerzitě, nebo naopak se studiem skončí, protože nemohou obě věci skloubit dohromady. Technická univerzita jim tak nabídne pružnější systém plnění studijních povinností, zmínil její rektor Aleš Kocourek.
3: My jsme chtěli od příštího akademického roku těm nejlepším sportovcům nabídnout různější možnosti plnění studijních povinností tak, aby se to dalo lépe skloubit s jejich tréninky, soustředěními a tak. Víme, že někdy ochota těch vyučujících není úplně jim jít naproti, jak bychom si představovali, a tohle bychom chtěli napravit.
1: Hejnice na Liberecku chtějí na podzim zahájit výstavbu domu s 16 obecními byty. Jak informoval starosta Jaroslav Demčák, za lepší hejnice radnice teď vybírá zhotovitele. V soutěži dostala 4 nabídky. Vítěznou firmu by mohli podle starosty vybrat na konci srpna. Náklady na výstavbu radnice odhaduje téměř na 74 milionů korun. Na více než polovinu získalo město evropskou dotaci. České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí, z toho více než 34 tisíc lidí o ní zažádalo od začátku letošního roku.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 32 až 35 stupňů, na horách naměříme 28 až 31 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberce je omezený průjezd ulicí Zahradní. Kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, pokud právě vstáváte, příjemnou dobrou noc, pokud jdete spát. Je časné sobotní ráno s datem 15. srpna roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví blažené a šťastné Hany. Mezi těmi slavnými, co by dnes slavili nebo by mohli slavit, tak najdeme například Hanu Brejchovou, českou herečku, českou moderátorku a bývalou televizní hlasatelku Hanu Heřmánkovou a nebo bývalou českou zpěvačku a zlatou slavici Hanu Zagorovou. Tak pokud ve svém okolí nějakou Hanu znáte, určitě jí nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Takzvaný dětský certifikát ještě ani nezačal fungovat a už ho nejspíš čekají změny. Výpis, ve kterém nebudou žádné záznamy o pravomocném odsouzení za závažné, násilné a sexuální trestní činy, bude muset od ledna doložit každý, kdo bude pracovat s dětmi. Ministerstvo spravedlnosti teď připravuje úpravu IT systému, která by usnadnila práci organizacím, které bude tento certifikátům zapotřeba. Podrobnosti vám přineseme už za chvíli.
0: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Jaromír Nohavica a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Lidem odsouzeným za znásilnění nebo zneužívání dětí teď nic nebrání, aby s dětmi pracovali i po odpykání trestů. Od ledna tomu má zamezit dětský certifikát. Ten ale asi ještě čekají změny. Chystá je Ministerstvo spravedlnosti a jedná o nich s poslanci. Podle šéfa rezortu Jeronýma Tejce za ANO je původní návrh nedomyšlený.
1: Dvakrát byl muž z Liberce odsouzen za zneužívání dětí a přesto dál pořádal tábory a hlídal děti. Výsledek? Dalších 7 dětí znásilnil. Za to dostal trest 15 let ve vězení. Policie přitom na jeho dřívější odsouzení upozorňovala žena, která na Liberecku pomáhala pěstounským rodinám. Řekla to před časem Českému rozhlasu.
2: Já jsem se dozvěděla, že má v bytě všude kamery a ty děti natáčí, takže když jsem pak vlastně na internetu zjistila, že ten muž byl v minulosti dvakrát odsouzený za znásilnění dítěte, tak jsem se obrátila na policii.
1: Policie ale oznámení odložila. Kvůli takovým případům zavedli poslanci za minulé vlády dětský certifikát. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO, ale s chybami.
3: Se ještě do konce srpna sejdu jak se zástupci těch velkých mládežnických organizací, tak se zástupci jak koaličních, tak opozičních poslanců, abychom definitivně si odsouhlasili to, co je teď připraveno.
1: Změny mají ulehčit práci organizacím. Pracovníci by jim totiž nemuseli předkládat certifikát každé 3 měsíce, ale systém by sám upozornil na změnu v rejstříku. Pokračuje mluvčí organizace Junák Český skaut Barbora Trojak.
4: Zavedení dětského certifikátu pro nás bude znamenat podstatné posílení bezpečnosti, ale zároveň bude zahrnovat komunikaci s více než 25 tisíci dobrovolníky.
1: Na úpravách teď pracují taky poslanci. Třeba Barbora Urbanová z hnutí STAN chce rozšířit okruh trestných činů zapisovaných do certifikátu.
5: Vypadly nám tam takové ty méně časté trestné činy typu mučení a z poslední doby známe případ, kdy nějaká paní učitelka se vyloženě dopouštěla trestného činu obchodování s lidmi.
1: A Eva Dekroa z ODS prosazuje, aby zápis certifikátu nebyl doživotní. Proti jsou ale koaliční i opoziční poslanci. Například Michal Zuna z TOP 09.
6: Zkrátka každý, kdo někdy takto závažný trestný čin spáchá, prostě nemá právo na práci s dětmi a to nikdy.
1: Politici chtějí najít schodu co nejdříve, aby mohla od ledna platit rovnou nová pravidla pro dětský certifikát. Daniela Bichtová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 1:17. Dobré ráno na Českém rozhlase Liberec. Pokud máte rádi teplé dny, tak si jich ještě užívejte, i když pochybuji o tom, že těch teplomilců, kteří by přece jenom nějakou změnu počasí přivítali, už je asi opravdu menšina. Změna počasí je na dohled, to je jediné, co je jisté. Možná přijde v neděli, možná na začátku pracovního týdne. V každém případě se výrazně ochladí a přidají se také přehánky, možná i trvalejší déšť. Uvidíme. Dnes ještě jasno, a to po celý den. No a ty maximální teploty jsou ještě tropické, 32 až 35 stupňů Celsia. No a pokud to vyjde, tak zítra přibude oblačnosti a ochladí se. Ty zítřejší maximální teploty budou o nějakých 5 nebo 6 stupňů nižší.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Největší síť rozhleden v České republice. Oblast Jizerských hor a Českého ráje nabízí desítky historických kamenných věží i moderních vyhlídek. Novinkou je rozhledna na vrcholu Javorník u Liberce. Tuto výjimečnou stavbu včera představil Ivetě Kalátové regionální historik a spisovatel Marek Řeháček.
1: S Jardou Hořením jsme tam udělali takový jako první průzkum. Rozhledna ještě není otevřena pro veřejnost. Plánují to na začátek září, pokud se to stihne. Původně plánovaný termín být až jako v té druhé polovině, ale s těmi kolegy, co tam vlastně připravovali otevření té rozhledny, tak jsme se tam bavili, říkali, že to možná bude i dříve, a musím říct, že to je teda úchvatná záležitost. Nebude to asi úplně pro každého. Ta rozhledna je skutečně nebývale vysoká, protože je udělána z původního telekomunikačního stožáru, kterou bylo doplněno schodiště. A ta vyhlídková plošina je ve výšce 34,6 metrů, což této věže činí jednu z nejvyšších rozhleden v severních Čechách. Takže jako no, super.
2: No, tak není to tak dlouho, co se opravovala rozhledna Císařský kámen, tak ale přesto je ještě pořád nižší než...
1: Ten výhled tam je jako hodně podobný, akorát ten Javorník, jak skutečně ta věž je podstatně vyšší a už samozřejmě ten kopec je v předhůří Ještědu, takže tam vlastně i ten nádherný pohled do toho kraje, do toho českého vnitrozemí. Hmm. Je to opravdu úchvatná podívaná, kdy člověk vidí celou tu naši zemi, na jedné straně Sněžku, na druhé straně Lužické hory, ale i hluboko do českého vnitrozemí. Ten komín Mladoboleslavské Škodovky, tam je opravdu taková tyčka, která je vidět kousíček a člověk si říká, co to tak může být, a pak mu to dojde.
2: No, svým způsobem, kdo je zdatný chodec, a pokud tedy už si počká na pěkné počasí, tak to může vzít ještěckým hřebenem z Ještědu, pokochat se na Ještědu, zastavit se v Trnčí na rozhledně, tam je také krásná rozhledna Rašovka, no a poté to vzít na Javorník a potom to může říznout na Císařský kámen.
1: Také by to šlo, nebo obráceně z Hodkovic směrem nahoru a skončit na Ještědu. Javorník vzít jako postupový bod. Je to opravdu věc, která všechny milovníky rozhlednové krásy určitě potěší, protože ten výstup je úchvatný a je ta věž udělána, jako naši předkové říkali, směle. To znamená jako odvážná konstrukce, je to celé z těch roštů, takže vidíte vlastně všichni dolů hezky, co se tam dole děje. Je to moc hezký. Musím říct, že jsem byl vyloženě nadšen a určitě tuto věž zakomponujeme do naší rozhlednové literární tvorby, kterou dělám s Honzou Pikousem a s Petrem Ferdišem Poldou.
2: No, tak to se moc těšíme. Já si tak říkám, na tak malé ploše v této lokalitě je hustota rozhleden opravdu, jako si myslím, hodně.
1: Tak o severních Čechách se říká obecně, speciálně Jizerské hory a jejich okolí, že to je nejhustší síť rozhleden vůbec na světě. Skutečně to tak vypadá. Mimochodem z toho Javorníku je vidět asi 8 dalších rozhleden a včera jsme se tam s Jardou Hořením smáli, že to není jenom věž, ze které vidět jako do krajiny, ale ze které je možné počítat rozhledny, takže z rozhledny se tam kouká na rozhledny. Je to jako vtipná věc.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Italská kráska, také zpěvačka v jedné osobě Elíči a Una Notte Speciale ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mimochodem písnička, kterou měl ve svém repertoáru i Karel Gott, co by poslední zastavení před 17:30. Teď krátké zprávy a Iveta Bláhová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hejnické koupaliště potýkající se v posledních dnech s vyschlým přítokem vody čeká celková rekonstrukce. V plánu už je několik let, s ohledem na finanční nákladnost je ale její zahájení plánováno na rok 2028. Začít by se podle starosty Jaroslava Demčáka ze starostů pro Liberecký kraj měl opravou netypicky veliké betonové vany. Bývalou budovu gymnázia Vilemnice na Semelsku radnice přestavuje. Pracovníci kromě rozsáhlé rekonstrukce také mění dispozici budovy. Po dokončení tam bude sídlit základní a mateřská škola pro děti se speciálními potřebami. Celkové náklady vyjdou na zhruba 28 milionů korun a zaplatí Liberecký kraj. Lidé v Semilech dnes můžou navštívit bylinkobraní v areálu Roubenek. Celý den tam bude řada workshopů, například vaření čaje na imunitu, malování bylinkami speciálními technikami, mletí mouky nebo pečení placek. Několik lidí v Praze vyhledalo po středečním částečném zatmění slunce oční pohotovost kvůli problémům se zrakem. Lékaři před pozorováním slunce bez ochranných pomůcek varovali. Může totiž zrak trvale poškodit a první příznaky se můžou objevit až po několika hodinách. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekund a 11 setin. Druhého Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o jedinou setinu sekundy. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Knedla, Kryške, Sémanová a Janíčková skončila pátá. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 32 až 35, na horách 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Liberec je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá do 25. srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 s vámi je ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. To dnešní ranní vysílání nese datum 15. srpen roku 2026 a když se k 15. srpnu podíváte za pranostikami, tak v nich už přeci jenom pomalu, ale jistě nastupuje podzim. Na Marie nebe vstoupení prvních vlaštoviček loučení. Také změna počasí, ta nám určitě přijde, povíme si o tom ve 6:45. No a teď k tomu dobrému vstávání také jedna otázka. Jakou filmovou stopu zanechal zámek Dobříš ve středních Čechách? Tak než si rozmyslíte odpověď, tak dvojí hudební zastavení. Petr Novák a kapela Rangers. Dobré ráno.

0: Svého času se jim také handlivě říkávala pruhovaní inženýři. Inženýrská také kapela Rangers v dobrém ránu na Českém rozhlase Liberec. Když se řekne Pavel Trávníček, většině se vybaví princ z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Věděli jste, že kvůli jeho moravskému projevu prince daboval herec Petr Svojtka? Průvodce původem Moravák Pavel Trávníček měl babičku na Hané a v jednom rozhlasovém pořadu vyprávěl příhodu, kterou s ní zažil v jedné restauraci. Tak si ji teď poslechneme.
1: Dnes tu mám pro vás tip na výlet do středních Čech, a to do sídla Svazu spisovatelů. Dnes zde již svaz nepůsobí, ale zámek tu pořád ještě stojí. Kam vás zvu? No přeci na zámek Dobříš. Rokokový zámek Dobříš leží nedaleko Prahy. První, co upoutá návštěvníky, je jeho nápadná fasáda. Zámek obklopuje rozsáhlý anglický a pozoruhodný francouzský park. Jak už jsem řekl, v minulém století sloužil Svazu českých spisovatelů jako domov spisovatelů. Krásný zámek láká filmaře na svoji rokokovou architekturu, která sem přilákala nejednu tuzemskou či zahraniční filmovou produkcí. A právě tou dnešní českou filmovou stopou v zahraničních snímcích je exteriér, ale i interiér zámku na Dobříši.
2: Tonight, ladies and gentlemen, from the furthest corners of the world, where the dark arts still hold sway, I present to you a man who has unlocked these mysteries. To demonstrate how nature's laws may be bent, tonight I give you Eisenheim.
1: Zrcadlový sál se objevil ve filmu Iluzionista a nahradil tak interiér Hofburgu. Právě v tomto sále předvedl iluzionista Eisenheim trik s mečem, kterým si znepřátelil následníka trůnu. K nejnáročnějšímu a nejvýpravnějším snímku natáčení na Dobříši patří Rytíři ze Šangaje. Natáčel se zde také film Immortal s Lorenzo Lamasem anebo Tři mušketýři, o kterém již víte, že se natáčeli také v Teplicko-Aršpařských skalách. A i dnes vám připomenu, že se nemusíte stydět a klidně se průvodce či kastelána optejte, jak to natáčení tady probíhalo a jaké na něj mají vzpomínky. Součástí zámku je i místní kavárna, kde také vzniklo pár záběrů, ale ve filmu Rytíři ze Šangaje si toho třeba ani nevšimnete, protože prostory se promění v docela jiné místo než právě onu kavárnu. A ještě než vyrazíte na náš třetí filmový výlet, tak zajděte do kina. Třeba na nové české sportovní drama Bojovník, které pro vás natočili podle svého scénáře Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě dnes nás čeká horký tropický letní den, bude jasno, bez mraku, možná jen ojediněle na horách se nějaký může vyskytnout. No a ty dnešní denní maximální teploty jsou stále pekelné, 32 až 35 stupňů Celsia. Právě dnešním sobotním dnem vrcholí příliv horkého vzduchu do střední Evropy. Zítra už se přeci jenom začne postupně zatahovat, no a teploty nám začnou padat. No a podle meteorologů bychom se v příštím týdnu měli dočkat i deště.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Krištofa, dobré ráno, 8 minut před 6 hodinou raní. Ještě dvě hudební zastavení vám slíbíme do 6 hodiny, třeba Janu Kratochvílovou nebo Mikea Oldfielda a také slibované povídání o Pavlu Trávničkovi. Když se řekne Pavel Trávníček, většině se vybaví princ z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Původem Moravák, měl babičku na Hané a v jednom rozhlasovém pořadu vyprávěl příhodu, kterou s ní zažil v jedné restauraci.
1: Moje babička to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, šo, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky z té dovolené a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. A on říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, na seber si to utíke s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylezila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Bez přilby jela téměř polovina dětí, které v posledních letech havarovaly na kole nebo koloběžce, informoval o tom BESIP. Nová stezka pro pěší spojí Jablonné v Podještědí se Zdislavinou Studánkou. Češi, kteří se chystají do Chorvatska, by se měli kvůli rozsáhlým požárům spojit se svou cestovní kanceláří. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Téměř polovina dětí při nehodě na kole nebo koloběžce nemá helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývala více než 1700 nehodami cyklistů ve věku do 14 let od roku 2023. Nošení přilby přitom může výrazně zmírnit následky nehody a důležité je také její správné nasazení, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
2: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
0: Nošení přilby je v Česku povinné pro cyklisty do 18 let. Centrum Jablonného v Podještědí propojí se Studánkou svaté Zdislavy pod zámkem Lemberg nová stezka pro pěší. Město ji začalo budovat podél pravého břehu Panenského potoka v parku Tyršova. Neoficiální cesta tam vede už teď, je ale ve špatném stavu a navíc končí u mostu v Tovární ulici a dál nepokračuje, uvedl nezávislý starosta Jablonného Jiří Rídl.
3: Tady bychom měli tenhle ten úsek podél parku Tyršova od mostu k mostu udělat novou cestu, takže bychom měli dojít až tam k té továrně. Tam je takový klín mokřadů a tam je taková pěština jako tady, tak bychom to chtěli dotáhnout až do Markvartic a pak už jsme u rybníka Markvartického a tam už se pohodlně dojde až ke Studánce a na Lemberg.
0: Lidé v Liberci si budou moct za týden připomenout výročí vpádu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Na náměstí doktora Edvarda Beneše u pomníku obětem okupace 1968 bude o 9 hodin vzpomínkové setkání. Připomene mimo jiné 9 obětí a zhruba 50 zraněných ze srpnových dní v Liberci. Na odpoledne připravila program Paměť národa Severní Čechy, jak informovala mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Češi, kteří se chystají do Chorvatska, by se měli kvůli rozsáhlým požárům spojit se svou cestovní kanceláří. Doporučuje to Asociace cestovních kanceláří. Kvůli evakuacím můžou v některých oblastech platit mimořádná opatření. Lidé cestující na vlastní pěst by si měli ověřit, jestli je jejich cílová lokalita bezpečná a jestli jsou hotely dostupné.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 32 až 35 stupňů, na horách na 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 13 u obce Rynultice na Liberecku dejte pozor, leží tam sražená zvěř na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností. V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové, omezení potrvá až do konce září. A v Liberci je také omezený průjezd ulicí Zahradní, kvůli práci na inženýrských sítích je tam provoz veden do protisměru, omezení potrvá do září, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: S Českým rozhlasem Liberec stáváte do sobotního rána 15. srpna roku 2026 a i krátce po 6. hodině vám přejeme příjemný poslech. No a takové malé ohlednutí do minulosti nás zavede do roku 1903, kdy odstartoval z volného prostranství Jabloneckého parku na Střelnici k dálkovému letu balónem Max Becker z Drážďan. Kvůli špatné kvalitě plynu tehdy doletěl jen na Petřín. V roce 1926 zahájilo svou činnost první přírodní divadlo v Semilech na Kopaninách. A třeba v roce 2000 byla zprovozněna kořenová čistička odpadních vod, tehdy ve Višňové. A krom toho dnes římskokatolická církev slaví slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Ano, jak už jste slyšeli, je v katolickém kalendáři 15. srpen nejslavnějším mariánským svátkem Nanebevzetí. Za několik minut vás pozveme na pouť i na jeden z nejhezčích krkonošských výletů.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: V historii kapely se letos odehrála neuvěřitelná věc. V květnu 2026 kapela odehrála poslední plánované akce a Olda Říha oznámil, že si Katapult bere celkovou pauzu a na zbytek roku 2026 už žádné další koncerty neplánuje. Hlupák Váha, kapela Katapult a písničky, které nestárnou. Ke kapli Panny Marie ve Stromkovicích můžou dnes zájemci přijít na tradiční poutní bohoslužbu. Původní lesní kapličku z poloviny 19. století v minulosti několikrát lidé opravovali. O její poslední obnovu se postarali členové sdružení Zdravé Krkonoše. Pomohli tak zachovat jedno z nejznámějších a nejkrásnějších krkonošských poutních míst.
1: Opravdu boží místo, ono se říkalo tady u boží vody.
2: Je to uprostřed lesa, je slyšet zvuk tekoucí vody dole z pramene pod kapličkou. Panna Marie, jak se v pověsti praví, se zjevovala ženě, ta žena byla slepá, omyla si oči v této léčivé vodě, prozřela a lidé z vesnice se rozhodli, že postaví tuto malou kapli. Dříve byla s menším sklonem střechy, teď je vyšší. Má i věžičku, v které je zvon, ale tak jako kaple původní je celá ze dřeva. Téměř původním prvkem je ten vstupní portál.
1: My jsme sem přišli s Michalem Daňkem ze sdružení Zdravé Krkonoše od silnice Kresku.
2: Je tu několik takových lesních cest. Jedna vede přímo do Stromkovic, další se dostanete z Jablonečku.
1: A ke kapličce vede křížová cesta,
2: kterou udělali na krnapu.
1: Vypadá to jako dřevo ryty.
2: Tuším, že je to laserová metoda gravírování. Původní křížová cesta, ta byla ne takhle na sloupcích, ale přímo na stromech, ale jsme tady v lese a občas přijde nějaká ta vichřice, takže některé stromy bohužel padly. K těm vichřicím se taky váže jedna příhoda. Stromy kolem kaple, které na ní při vichřici mohly spadnout, tak se údajně vzepřely o sebe a kapli ochránily.
1: No a my se jdeme po schůdcích svorových. Tenhle ten malinkatý kredenc nad pramínkem, ten je vždycky rozradostný, protože nikdy se tady žádný hrneček nestratí. Dlabaná koryta, ta sem patří.
2: Ano, ta tady byla i původně a traduje se taková zvyklost, že z prvního se míjí oči, v druhém ruce a v třetím nohy.
3: Když se umyjete, přestanou vás bolet oči. Mám to vyzkoušené a vždycky, když přijdu, tak se meju.
4: A my už mnoho let chodíme sem k ty kaplice. Tady sponikli. Viděli jsme jak chátra a jsme hrozně rádi, že se toho někdo ujal a že zase je v pořádku.
1: A dnes o 14:30 odpoledne tu začíná slavnostní poutní mše spojená i s žehnáním donesených bylin a květin. Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 6 hodin 18 minut, dobré ráno na Českém rozhlase Liberec. Dobré ráno, které je předvěstí dalšího horkého dne. Ty dnešní maximální denní teploty mají vyšplhat na 32 až 35 stupňů Celsia. A to se bavíme o severu Čech, ne zbytku republiky. Jsou místa, kde může být ještě o něco tepleji, k tomu obloha úplně vymetená. No a pokud byste chtěli se vydat třeba za deštěm, tak v Paříži teď mají poměrně hezkou bouřku. Bouří také v okolí Nán nebo ve severošpanělském Bilbao, tam by mělo také sprchnout. K nám by tohle všechno mělo dorazit počátkem příštího týdne. Zítra bude pak polojasno, přehánky spíš ojedině nebo výjimečně, ty maximální teploty, ale už budou o nějaké 4 stupně nižší, no a o dalších 5 stupňů se nám ochladí v pondělí.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tému srpnu, když se rozhlédneme po světě, tak ve spoustě místech slaví třeba v Kostarice svátek práce, v Indii, Čadu a Kongu den nezávislosti a v Jižní Koreji dnes den osvobození. A ještě jedna pranostika, která se váže k dnešnímu dni. Slunce-li o na nebe vzetí Panny Marie svítí, lze hojnost vína se na díti. To jsou samá pozitiva. No a teď také třeba i pozitiva v podání kalendáře a Petra Jungmana.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: sobota, 15. srpna. Svátek má milostná, milostiplná, popřípadě něžná, líbezná Hana. Římskokatolická církev slaví slavnost na nebevzetí Panny Marie. A tady je Petr Jungman. Kapitulaci Japonska oznámil císař Hirohito v roce 1945. Po 6 letech bojů definitivně skončila druhá světová válka. Spojenci si dnes připomínají Den vítězství nad Japonskem. Vojenská akademie v Brně byla založena před 75 lety v roce 1951. Od roku 2004 po sloučení s vojenskými školami ve Vyškově a Hradci Králové je to Univerzita obrany. Sídlí ve čtvrti Veveří a je to jediná vysoká vojenská škola u nás. Už jedou! Tehdejší šéf IATu Gianni Agnelli a sovětský ministr průmyslu podepsali v Moskvě před 60 lety v roce 1966 smlouvu o výrobě automobilů. Licenční Fiaty 124 se jmenovaly nejdřív Žiguli, pak VAZ a proháněly se i po našich silnicích.
3: Krásné šanti samochodky.
2: Country rádio dneska slaví 35. Vysílat začalo 15. srpna 1991. Islamistické hnutí Talibán po rychlé a překvapivé ofenzivě obsadilo před 5 lety metropoli Kábul a prakticky celý Afghánistán. Postup umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO. Loni se setkali na Aljašce na letecké základně v Anchorage Donald Trump a Vladimir Putin. Za zavřenými dveřmi jednali o Ukrajině. Žádná dohoda nepadla. Kulatých 80 má americký skladatel Jimmy Webb. Proslavila ho třeba hudba k animovanému filmu Poslední jednorožec. A já přeju hezkou sobotu.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skoro by se chtělo říct, a pak, že nerostou, když se člověk ohledne za zpěvačkami, které se narodily v Austrálii, tak třeba v 80. letech ocenila svojí krásou Kylie Minogue, o dekádu později pak Natalie Imbruglia. Ta druhá jmenovaná tady byla před 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už krátké zprávy a s nimi Iveta Bláhová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Městské lesy v Liberci by v budoucnu měly sídlit v bývalém hřbitovním domku ve Vesci. Aktuálně využívají kanceláře v areálu technických služeb v Hanichově, kam se přestěhovali z areálu bývalého lesního divadla v Ledových sadech. Projektová dokumentace na opravu hřbitovního domku už je hotová. Jablonec nad Nisou už dokončil více než polovinu projektů z posledního ročníku participativního rozpočtu, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Pryčová. Rozpočet město vypsalo na roky 2025 a 2026. Uspělo v něm celkem 27 nápadů, mezi ně vedení města rozdělilo 8 milionů korun. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina, včetně dětí, ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty. Pobřeží Indonésie v noci na dnešek zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně Richterovy škály. Podle agentury Reuters zemřelo nejméně 5 lidí. Americká geologická služba USGS informovala, že otřesy postihly ostrov Flores. Indonéské úřady odvolaly varování o tsunami, které vydali dříve. České volejbalistky v generálce na domácím mistrovství Evropy podlehly i po druhé Srbkám. V Bělehradě v přípravném zápase bez diváků prohrály s vícemistryněmi z minulého šampionátu 0-3 na sety. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 32 až 35, na horách 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 15. srpen ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v kalendáři Hany, které slaví svátek, a také Český rozhlas Liberec, který vám přeje příjemné vstávání. A o čem, že si budeme v té následující půlhodině povídat? Třeba o tom, že ortopedická klinika Movela má za sebou první měsíce fungování, že ohlášený pokojný pochod proti závazné vyhlášce v Hodkovicích nad Mohel nakonec nebude a že se uzavřela jedna dlouhá kapitola v České Lípě. Obchod s mapami se po 26 letech zavřel. Miroš Birka a Michal Tučný, a také dobré ráno.

0: Král českého country Michal Tučný a také ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Více než 500 pacientů týdně a 2157 za jediný měsíc. Ortopedická klinika Movela, která v dubnu zahájila provoz bývalé administrativní budově Avicena v Liberci, má za sebou první měsíce fungování. Zájem je podle deníku natolik velký, že na první ambulantní vyšetření pacienti čekají déle, než by si klinika představovala. Jakmile se ale dostanou k lékaři a ten doporučí plánovanou operaci, na zákrok obvykle čekají maximálně měsíc. Nejčastěji se operují ramena a kolena. Velký zájem je také o chirurgii ruky, například operace karpálního tunelu nebo lupavého palce. Ohlášený pokojný pochod proti nové závazné vyhlášce v Hodkovicích nad Mohelkou 28. srpna nebude. Do města se mělo sjet až několik tisíc lidí. Pořadatel ve čtvrtek městu oznámil jeho zrušení. Technaři pokojný pochod proti nové vyhlášce ohlásili v červenci. Vyhláška byla reakcí na dvoudenní technoparty, kterou v květnu ve městě ukončila policie. Zastupitelé následně zpřísnili obecně závaznou vyhlášku na pořádání podobných akcí typu technoparty. Jedna dlouhá kapitola se uzavírá v České Lípě. Obchod s mapami, který po 26 letech oznámil konec kamenné prodejny a za kterým mířili zákazníci i z dalších koutů republiky, už zavřel. Papírové mapy, které si lidé kupují po celé republice, vznikají právě v České Lípě. Nosným programem zůstává zpracování podrobných turistických map v měřítku 1:25 000 a dále budou dostupné na internetu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Musím se přiznat, že mám rád slovní spojení úplně vymeteno. Ono to totiž nemusí znamenat, jako že máte v hlavě naprosto pusto a prázdno, ale může to také znamenat to, že dnes na obloze neuvidíte jediného mráčku a přesně to nám slibují meteorologové pro dnešní 15. srpnový den. Bude jasno, jen ojediněle se na horách může nějaký ten mráček vyskytnout, jakoby přes věst toho, co se třeba chystá v těch následujících dnech, no a maximálně denní teploty dnes 32 až 35 stupňů Celsia. Zítra už přeci jenom mraků částečně přibyde, ale to hlavní by mělo dorazit příští týden, kdy se obloha zatáhne, konečně také zaprší, no a poměrně se i výrazně ochladí.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jestli je lze považovat za Formuli 1 v taneční muzice, v každém případě se v 80. letech na piedestálu čas od času vyhřívala německá zpěvačka Sandra 9 minut před 7. hodinou raní. Před 40 lety se na automobilovém okruhu Hungaroring jela první velká cena Maďarska, první závod vozů Formule 1 v zemi východního bloku. Formule, to je i dnešní téma pro děti a redaktorku Petru Beránkovou.
1: Znáte Formuli 1?
2: Jedeme na motorce a závodíme spolu a oni dělají smety a padají. Že třeba tam sedějí dvě kluce, který jeden řídí a druhý má diář a píše, a co má dělat, co, jak rychle a jak má zpomalit.
3: To je taková formule, když závodí auto, tak na ní proti ní jede formule, tak třeba 3, 2, 1, start! Oni to odstartují a takhle jedou, kdo doletí do cíle, je první a vyhrává.
2: Je to závod a jezdí i auta. Můžou jezdit na jedničku i na stovku.
1: Kde se třeba jezdí Formule 1?
3: Třeba v Praze, v Brně nebo tady, třeba s koněma.
2: Třeba v Praze nebo ve vesnici nějaký nebo v zimě.
1: Kdo zná jezdce Formule 1?
2: Italista, Schumacher, Alonso.
4: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Má úcta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme nový trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: 7 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na bezpečnost cyklistů budou v Jizerských horách opět upozorňovat horští záchranáři. Galerie Lázně v Liberci chystá na nové stálé expozice. Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš. Pomáhá jim i zmírnění větru. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Horští záchranáři budou v Jizerských horách dnes celý den upozorňovat cyklisty na pravidla bezpečné jízdy. Cyklohlídky z projektu Na kole jen s přilbou potkají návštěvníci u Šámalovy chaty. Připojí se také zástupci projektu Píte s mírou. Pracovníci budou kolem jdoucí upozorňovat na bezpečné chování na kole, ať už v horách nebo na silnicích. V Česku každoročně přibývají úrazy na kole, elektrokole i na koloběžkách.
4: V Libereckém kraji letos po nehodě zemřel jeden cyklista, v loni za stejné období tři. Data vyplývají z Českého statistického úřadu. S lehkým zraněním vyvázlo přes 200 cyklistů, víc než v loni. Nejčastějším prohřeškem stále přetrvává absence přilby a požití alkoholu před jízdou. Lidé také často nezvládnou řídit elektrokolo, zejména na horách. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Krajská galerie Lázně v Liberci změní koncept stálých expozic. Dosud byly věnovány zlatému věku nizozemské malby, sběrateli a mecenášovi Heinrichu Liebigovi a sbírce českého umění. Kurátoři už všechna umělecká díla ze stálých sbírek uložili do depozitářů. Využili k tomu i právě probíhající výměnu osvětlení, kvůli které je teď galerie zavřená. Nové výstavy ale ještě nebudou při plánovaném otevření v říjnu k vidění, uvedla mluvčí galerie Kateřina Trunečková.
5: Na novou podobu se budou moct návštěvníci těšit až příští rok na podzim. Bohužel téma nemůžu prozradit těch nových stálých expozic tím, že se na tom pracuje a ještě více než rok času do toho otevření, tak si to zatím necháme jako tajemství, aby návštěvníci zůstali v takovém napětí.
2: Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v opravě silnice 1/14 mezi Rokytnicí nad Jizerou a Jabloncem nad Jizerou na Semelsku. Kromě výměny asfaltu to tam firma musí opravit i 9 opěrných zdí a vystužit 5 prudkých svahů. Práce přijdou na více než 60 milionů korun. Opěrné zdi i odvodnění silnice už byly v havarijním stavu. Práce začaly v loni kvůli velkému rozsahu, ale skončí až letos. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové také ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiš a okolí obydlené oblasti a zabil jednoho člověka. 8 dalších lidí je v kritickém stavu v nemocnici, někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Těch ale podle zpráv české diplomacie ze včerejšího večera zůstávalo v provizorních podmínkách už jen posledních 5.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 32 až 35 stupňů. Na horách naměříme 28 až 31 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v ulici Dubice probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá do konce srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 7 hodin 4 minuty je sobotní ráno s datem 15. srpna roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví svátek Hany. Mezi těmi slavnými, co by dnes slavili nebo by mohli slavit, najdeme třeba Hanu Brejchovou, českou herečku, českou moderátorku a bývalou televizní hlasatelku Hanu Heřmánkovou nebo bývalou českou zpěvačku a zlatou slavici Hanu Zagorovou. Tak pokud ve svém okolí nějakou Hanu znáte, nezapomeňte jí popřát všechno nejlepší. Fotbalová šance liga pokračuje o tomto víkendu čtvrtým kolem. Pardubice jsou jedním ze dvou týmů, který v tomto ročníku ještě nebodoval. Dnes se východočeši pokusí zlomit nepříznivou sérii proti Mladé Boleslavi. Víc uslyšíte už za chvíli.
3: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Jedna z ikonických nahrávek let 80. Karel Gott a také Marcela Holanová. Čau lásko, takhle se loučili v ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec, pokud stáváte tak 7 hodin a 12 minut navrch. Nejvyšší fotbalová domácí soutěž má o tomto víkendu na programu zápasy 4. kola základní části. Pardubice z dosavadních 3 duelů nezískali ani bod a je jasné, že svěřenci trenéra Jana Trousila by tuto nepříznivou sérii chtěli co nejdříve prolomit. Dnes se čeká od 17 hodin domácí duel proti Mladé Boleslavi. Pokračuje redaktor Otako Tvirt.
1: V minulém kole se pardubičtí představili na hřišti mistrovské Slávie. Nakonec prohráli o jednu branku poměrem 1-2. Znovu měli Východočeši problém s řešením standardních situací. A to je trápí od prvního kola. Pokračuje asistent trenéra pardubických fotbalistů Pavel Němeček.
2: Může nás hlavně mrzet jako obdržený goly, který jsme tam dostali, protože vlastně opět tam byla standardní situace, dlouhé out, tam jsme propadli nedisciplinovaností. Pak samozřejmě s trochou štěstí asi ten druhý gól, ale samozřejmě to musíme vyřešit my sami. Herně si myslím, že to nebylo úplně špatný, ale je to o gólech a tam jsme bohužel zklamali, no, i když jsme jeden dali krásný, ale výsledek byl 2-1 pro soupeře.
1: První tři kola mají týmy za sebou. Někde panuje spokojenost. V Pardubicích to ale tak není. Minimálně ne. Co se bodů týká.
2: Herně jsme si myslím, že obstáli ve všech třech zápasech. Chybí nám, bych řekl, asi větší zarputilost, možná větší nasazení v tom, aby jsme gol nedostali, organizace při standardních situacích. Na druhou stranu zase být efektivnější zakončení.
1: Pardubičtí potřebují nepříznivou výsledkovou sérii přerušit a bodovat. A to pokud možno pravidelně. Začít budou chtít dnes proti Mladé Boleslavi. Ta se ale oproti minulému ročníku zvedla. Vedení podrželo trenéra Majera a přináší jí to výsledky. V minulém kole dokázala doma porazit pražskou Spartu.
2: Už prokázal, že to je velmi jako fotbalový soupeř. Dobře posílili nějaký řád s tím, že jim to pomohlo jako v nějaký organizaci, i třeba do defenzivy, a rozhodně to nebude jako jednoduchý zápas, velmi těžký.
1: Východočeši potřebují podat podobný výkon jako minule doma proti Jablonci, jen s lepším využíváním šancí.
2: Efektivní v koncovce, vypracovat si ty šance tak, aby z toho byl opravdu jako možnost střelit gól a udělat maximum pro to jako neobdržet branku. Jo, ten zápas se dá de facto vyhrát 1-0 a proč na to nestavě takhle.
1: Řekl před soubojem s Mladou Boleslaví asistent trenéra pardubických fotbalistů Pavel Němeček. Utkání začíná na stadionu Arnošta Košťála v 17 hodin. Z Pardubic Otaku Tvirt, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Počasí. 7 hodin 17 minut, dobré ráno, s vámi je Český rozhlas Liberec, také pár slov ztratíme o počasí. Takový pohled, který nám na Evropě, když se díváme na Evropu ze satelitu, říká, že nejvíce oblačnosti je teď třeba ve Francii, je poměrně velká bouřka v Paříži, prší také v Amsterdamu, no a podle všeho tato změna postupně dorazí také do střední Evropy. Dnes ale počítejte s tím, že ještě bude úplně vymeteno, bez zemráčku a denní maximální teploty tropické 32 až 35 stupňů Celsia. Zítra už začne postupně přibývat oblačnosti a teploty očekávejte do 30 stupňů, no a poměrně výrazné ochlazení pak dorazí v pondělí a v úterý příštího týdne, kdy se zatáhne, zaprší a ty maximální denní teploty budou jenom okolo 20.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Růže a Lucie Vondráčková na Českém rozhlase Liberec. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se věnuje spánku. Ne tomu lidskému, ale zvířecímu. Právě teď s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji

0: 80. letý mladík Paul McCartney a poslední zastavení před 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Před námi jsou přichystány další krátké zprávy a Iveta Bláhová.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Hejnické koupaliště potýkající se v posledních dnech s vyschlým přítokem vody čeká celková rekonstrukce. Plánu už je několik let, s ohledem na finanční nákladnost je ale její zahájení plánováno na rok 2028. Začít by se podle starosty Jaroslava Demčáka ze Starostů pro Liberecký kraj mělo opravou netypicky veliké betonové vany. Bývalou budovu gymnázia v Jelemnici na Semelsku radnice přestavuje. Pracovníci kromě rozsáhlé rekonstrukce také mění dispozici budovy. Po dokončení tam bude sídlit základní a mateřská škola pro děti se speciálními potřebami. Celkové náklady vyjdou na zhruba 28 milionů korun a zaplatí Liberecký kraj. Lidé v Semilech dnes můžou navštívit bylinkobraní v areálu Roubenek. Celý den tam bude řada workshopů, například vaření čaje na imunitu, malování bylinkami speciálními technikami, mletí mouky nebo pečení placek. Zahrada Strakovy akademie dnes kvůli vysokým teplotám zůstane pro veřejnost uzavřená, oznámil to úřad vlády. Meteorologové očekávají teploty až kolem 36 stupňů a zahrada podle úřadu nemá dostatek stínu. Během sezóny je jinak pro návštěvníky otevřená každou sobotu. Tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Cincinnati v českém derby bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou jasně 6-0, 6-2 a postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajenku Barboru Krejčíkovou. Uspěla také Nikola Bartuňková, která si poradila ve třech setech s Alenou Čarajevovou z Arménie. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 32 až 35, na horách 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32. Podle všeho nás dnes čeká poslední horký letní den tohoto léta. A nebo také ne. Kdo ví, konečně zavoláme Český hydrometeorologický ústav okolo 7:45, abychom se dozvěděli, jestli to tak skutečně je nebo není. A věděli jste o tom, že včely tančí? Tak se o tom dozvíte více za malou chvíli v našem vysílání. Dobré ráno vám přejeme na Českém rozhlase Liberec. Michal David a také Václav Neckář.

0: Václav Neckář ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, písnička, které nestárnou. Také Václav Neckář, který dnes dorazí do Vysokého nad Jizerou, aby tam vystoupil na jedné ze stagí legendárního hudebního festivalu Keltská noc, který se koná v tamních šachtách. Mimochodem, pokud byste na Václava Neckáře na letošní Keltskou noc chtěli dorazit, tak vystoupí od 15 hodin a 55 minut. No a kromě něho dnes třeba uvidíte a uslyšíte, budete-li tam na festivalu, Tři sestry, Arakain nebo třeba rockovou a metalovou legendu Aleše Brichtu. Věděli jste o tom, že včely tančí, komunikují tak s ostatními a sdělují si, kam si doletět pro dobrý nektar. Nejen o včelím tanci, ale také o tom, jak dlouhá je cesta z úlu ke sklenici medu, natáčela kolegyně Jolana Nováková s Richardem Těhníkem z Českého svazu včelařů.
1: Jak včely tu pastvu vypátrají?
2: V úlu je přítomná kasta včel, kterým se říká pátračky, a ty jsou určené proto, aby v přírodě ty zdroje vyhledávaly. A když najdou nějaký dobrý zdroj nebo atraktivní zdroj, o kterém mají pocit, že je potřeba říct včelám ostatním, aby odtud teda šli ten nektar sbírat, tak se vrátí do úlu a sdělí jim to pomocí takzvaných včelích tanců.
1: Ten včelí tanec my ale nevidíme, oni tančí uvnitř.
2: Ano, ten včelí tanec probíhá na plástu a ta včela tam opisuje buď kružnice nebo osmičky, takzvaný osmičkový tanec, a podle toho, jak se pohybuje, jakým směrem, jak je natočená na tom plástu, případně jak rychle se pohybuje, tak těm ostatním včelám sděluje, jak je ta pastva daleko, případně jakým je směrem z toho úlu ve vztahu k poloze slunce. Je to poměrně složité sdělení a rakouský biolog Karl von Frisch, který vyzkoumal to, jak ten tanec funguje, za jeho objev obdržel v roce 1973 Nobelovu cenu, což svědčí o tom, že to byl poměrně výrazný objev.
1: Když včely nosí do úlu ten nektar, tak kam ho pak dávají?
2: Včela ukládá ten nektar do buněk, do plástů, je to to známé šestihrané dílo, které jistě všichni posluchači znají. Zároveň ty včely, když zpracovávají nektar v úle, tak si tu tekutinu různě předávají mezi sebou. Včely na to mají speciální orgán, který se jmenuje medný váček. V případě, že včela potřebuje tu zásobu, kterou nese v medném váčku, spotřebovat jako potravu pro sebe samu, tak pak teprve z medného váčku jí posune do žaludku a ten posun té potravy je potom již zcela jednosměrný.
1: Včely nektar suší, myslím.
2: Nektar a de facto potom také med je sladká tekutina a sladká tekutina, jak známo, poměrně ochotně kvasí. Takže aby nám med nekvasil, tak je potřeba, aby ten cukrový roztok, který med představuje, byl natolik hustý, aby nám nevykvasil. Takže včely za tímto účelem ho vysušují, on se potom stává mimo jiné méně tekutý, takže proto je med hustý, a poté, co ho vysuší a ten med takzvaně uzraje, tak ho v tom plástu zavíčkují, to znamená přikryjou tu buňku voskovým krytím.
1: A tam už čeká na vás?
2: Poté následuje fáze, kdy ta cesta medu do sklenice je již plně v rukou včelaře, to voskové krytí takzvaně odvíčkuje a takto upravený plást v medometu, což je taková jako principiálně centrifuga, tak dojde k jeho vymetení z plástu odstředivou silou a potom k nějakému stočení do nádob a uskladnění.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 47 minut. Dobré ráno přejeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Pavel Juza už je na telefonu, tak tedy dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Já už jsem avizoval, že dnešním dnem nám pravděpodobně končí jedna horká epizoda, možná poslední o letošním létu. Takže samozřejmě, jak dnes bude a myslíte si, že už nás něco podobného nepotká, jako je třeba pro ten dnešní den slibováno?
2: Tak teď v současné době máme v Libereckém kraji většinou jasno a teploty teď ráno před 8 hodinou jsou značně rozdílné v rozmezí 11 až 23 stupňů a přes den skutečně bude velice teplo, očekává se jasno nebo skoro jasno, teploty 32 až 35 stupňů, na horách bude o něco chladněji, tam bude pouhých 28 až 31 stupeň. Takže dneska skutečně horko bude. Na ten v noci už bude postupně přibývat oblačnost, což by na jedné straně znamenalo, že ty noční teploty neklesnou tak výrazně, ale přes den bude převážně oblačno, postupně až zataženo a odpoledne se očekávají přehánky nebo bouřky a teploty by měly být o něco nižší, jenom kolem 30 stupňů.
1: Dívám-li se do toho příštího týdne, tak to přeci jenom vypadá. A teď musím navázat na to, o čem jsme se bavili před samotným vstupem do vysílání. Já jsem v loňském roce pobýval v chorvatské Omiši a vyděsili mě záběry, které jsem viděl od hasičů, kdy v ulicích, kde jsem se já pohyboval v loňském roce, dnes je spáleniště nebo tam ještě hoří. Já jsem velmi šťastný za to, že to horké letošní léto se bez nějakých fatálních požárů v České republice obešlo, ale ta otázka je jednoduchá na příští týden. Zaprší?
2: Tak vypadá to, že už zítra odpoledne a večer by se měly vyskytnout nějaké ty přehánky a bouřky, při kterých naprší. Asi to je otázka, jestli to bude úplně plošně, nebo jestli v těch bouřkách tam samozřejmě naprší víc a mimo ty bouřky o něco méně. Ale a potom ten příští týden nějaké srážky by snad být měly. Co se týče toho, jak jste se ptal prvé, jestli tohle to už je poslední horko v letošním létě, tak můžu zcela odpovědně a jednoznačně říct, že nevím.
1: Pavel Juza, meteorolog, byl hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. My jsme za to rádi. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Prší a venku se setmělo.
4: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne, nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 10:30.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Ještě.

0: Richard Miller a vysílání Českého rozhlasu Liberec. Stovky lidí se včera přišli projet na nové bobové dráze do Rokytnice nad Jizerou. Postavili majitelé lyžařského střediska. Nahoru musí lidé vyjet lanovkou na horní domky. Akce ke slavnostnímu otevření přilákala davy. Někde se proto i tvořily fronty.
1: Tak můžete to pustit, prosím, já si vás poutám. A teď můžete klidně vystupovat.
2: Já jsem si tady počkala na jednoho mladého muže, který zrovna přijel dolů. Je to Matěj Růžička.
3: Dobrý, jako ta fronta nahoře samozřejmě není úplně nejlepší, ale jako dolů to je příjemný v tom vedru, hlavně jak to krásně ofoukává. Krásný pády tam jsou, zatáčky tak akorát a to zábava na tom.
2: A jak se teda člověk dostane nahoru?
3: Lanovkou, nebo tam teda může dojít pěšky, samozřejmě tady jsou všude cesty. Ale tou lanovkou to je tak jako nejrychlejší.
2: Bobová dráha má 1674 metrů na délku a převýšení přes 250 metrů. To z ní dělá nejdelší bobovou dráhu v Krkonoších. Otevřená je od 1. srpna a teď ji lidé ve středisku slavnostně otevřeli a přišly stovky lidí, říká Zdeněk Vrána, strojník lanové dráhy.
4: No, registrovaných tady 800 lidí, ale dvouhodinová fronta nahoru na bobovce. A z toho, z těch 800 lidí, byl akorát jeden člověk, kterému se to nelíbilo, ta dvouhodinová fronta. Jinak to bylo v pohodě dneska. Všichni počítali s tím určitě, že když sem přijdou a bude to zadarmo, že tady těch hodně lidí bude.
2: Při slavnostním křtu tu byli také zástupci společnosti Trigema, která před časem ski areál koupila. Představili tu svou vizi.
5: Projekt, který je blízko k realizaci, je objekt nového Teska, nové prodejny. Idea je, že se ten dům přestaví v budoucnosti na hezčí, moderní dům, který bude dole nabízet znova nějaký obchodní jednotky nebo občanskou vybavenost a nahoře nějaký ubytovací kapacity.
2: Vzniknout tu má například obrovský wellness hotel, vodní nádrž ke koupání a v zimě bude sloužit jako zásobárna pro zasněžování a třeba také lanová dráha. Z Rokytnice nad Jizerou Johana Tománková, Český rozhlas.
6: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Koupaliště v Hejnicích na Liberecku čeká v příštích letech rekonstrukce. Kvůli opakovaným krádežím kabelů mají vlaky mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou zpoždění. České úřady odmítly udělit dočasnou ochranu prvním Ukrajincům, kteří neprokázali splnění vojenských povinností. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávě připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Hejnické koupaliště, potýkající se v posledních dnech s vyschlým přítokem vody, čeká celková rekonstrukce. V plánu už je několik let. S ohledem na finanční nákladnost je ale její zahájení plánováno na rok 2028. Začít by se podle starosty Jaroslava Demčáka ze Starostů pro Liberecký kraj mělo opravou netypicky veliké betonové vany. Možnosti obměny vody v případě vyschnutí přítoku bude radnice řešit příští týden na schůzce s projektanty.
4: Potřebujeme právě se s ním domluvit, co jde, co nejde v rámci toho objemu s nějakým jejich odborníkem, hydrologem, co tam má být, jestli to mají být dva další vrty, menší nebo jeden větší.
2: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
5: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá, lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Koryt se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat. Dnes oslaví sbor dobrovolných hasičů v Loužnici na Jablonecku 140 let od založení. Na tamním koupališti bude od 9 hodin sraz příznivců volantů. Součástí akce je výstava historických vozidel, ukázka práce dobrovolných hasičů nebo letní kino. V 16.30 vyrazí po okrsku Pěnčín spanělá jízda veteránů a vozidel integrovaného záchranného systému. Poté budou vyhlášeni její nejlepší účastníci v několika kategoriích. Několik desítek ukrajinských mužů už v Česku nedostalo dočasnou ochranu kvůli novým pravidlům. Muži ve věku od 23 do 60 let musí nově prokázat, že na Ukrajině splnili vojenskou povinnost. Opatření platí už 10 dní a je společné pro celou Evropskou unii. V Česku má podle ministerstva a vnitra aktivní dočasnou ochranu téměř 391 tisíc lidí.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 32 až 35 stupňů, na horách na 28 až 31 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Mějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Z
6: Českým rozhlasem Liberec stáváte do sobotního rána 15. srpna roku 2026 a i krátce po 8. hodině vám přejeme příjemný poslech. A takové malé historické okénko nás s dnešním dnem zavede do roku 1903, kdy odstartoval z volného prostranství Jablonského parku na Střelnici k dálkovému letu balónem Max Becker z Drážďan. Kvůli špatné kvalitě plynu ale daleko nedoletěl, skončil na rozhledně na Petříně. V roce 1926 zahájilo svou činnost první přírodní divadlo v Semilech na Kopaninách a třeba v roce 2000 byla zprovozněna kořenová čistička odpadních vod ve Višňové. To bylo takové malé ohlednutí do historie. Představte si situaci, že jste na dovolené, i když v Česku, a vaše dítě náhle onemocní. Co dělat, pokud jste zrovna daleko od domova mimo dosah pediatra, u kterého je váš potomek registrovaný? To vám prozradíme a poradíme už za chvíli.
3: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Neil Tennant a Chris Lowe, to byly Pet Shop Boys ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A teď pár praktických rad i na dovolené nebo na výletě. Může vaše dítě náhle onemocnět? Co dělat, pokud ho postihnou akutní potíže v Česku, ale daleko od domova? Není nutné se spoléhat jen na pohotovost. V ordinačních hodinách je možné navštívit jakéhokoliv praktického lékaře pro děti a dorost, i toho, u kterého není dítě registrované. Podrobnosti nám teď řekne Jana Pavlíčková. Hezké ráno. Tak pěkné ráno, slyšíme se na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Platí no. se v takovém případě v ordinaci?
1: Dobré ráno, tak pokud je o dovolenou v Česku a jedná se o neodkladnou akutní péči, tak se neplatí. Co se rozumí tou neodkladnou péči, tak to říká zákon o zdravotních službách. Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové je to péče nutná k tomu zamezení vlastně náhlého zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo bezprostředně ohrozit život a nebo vést k vážnému poškození zdraví.
2: Typicky se jedná o situace při úrazech, akutních onemocněních nebo při náhlém a výrazném zhoršení zdravotního stavu. K němu může dojít i u jinak zdravého dítěte během pobytu mimo domov. Spojeno může být například s náhlou a intenzivní bolestí. Neodkladnou péči může vyžadovat i zdánlivě méně závažný problém, například angína s vysokými horečkami, která by bez léčby mohla vést k vážným zdravotním komplikacím.
1: Neodkladné poskytnutí ošetření vždy hradí zdravotní pojišťovna, a to bez ohledu na to, jestli zrovna s tou pacientovou má lékař smlouvu anebo nemá.
0: Potvrzují takovou praxi i samotní pediatři?
1: Ano, potvrzují, jak to funguje, také to vysvětluje teď praktická lékařka pro děti a dorost Hana Cabrnochová.
3: V pediatrii většina ambulancí, i když to jsou soukromé ambulance, tak mají smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Nemusí mít skutečně se všemi zdravotními pojišťovnami, ale mají-li alespoň s jednou ze zdravotních pojišťoven smlouvu, tak ty ostatní zdravotní pojišťovny ty akutní péči nebo akutně poskytnutou zdravotní péči proplatí na základě vlastně vystavené faktury tím zdravotnickým zařízením.
1: Podle Cabrnochové je ale vždy důležité se tam, kde je rodina zrovna na dovolené s pediatrem předem domluvit, protože se může stát, že třeba z kapacitních důvodů pacienta ošetřit nemůže. Potom podle Cabrnochové nezbývá, než se obrátit buď na spádové lůžkové zařízení, anebo na pohotovost. Úraz anebo náhlá nemoc může dítě postihnout, ale třeba také na letním táboře. Podle mluvčí organizace Junák, český skaut Barbory Trojak, je pak v takovém případě pro vedoucí praktičtější jiné řešení, než se obracet právě na lékaře pro děti a dorost.
4: Myslím, že častější scénář v případě nějakého úrazu nebo nějaké nemoci je, že se vydá ten vedoucí skautského oddílu do nejbližší nemocnice, vlastně na ambulanci, protože často jde o vlastně čas, kdyby se netrefili do nějakých ordinačních hodin praktického lékaře, třeba večer nebo pozdní odpoledne.
1: Podle Barbory Trojak má organizace také skautskou krizovou linku, na kterou mohou vedoucí volat, pokud si s něčím neví rady, no a část zdravotních dotazů odpovují právě tam. No a na linku jsou totiž napojeni skautští lékaři.
0: Jana Pavlíčková byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jano, moc krát děkujeme a těšíme se brzy na slyšenou.
1: Na slyšenou, pěkný den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: počasí.
1: Horký letní den nás dnes čeká na severu Čech s teplotami 32 až 35 stupňů Celsia. K tomu čekejte úplně vymetenou oblohu a podle meteorologů na dlouhou dobu se můžete na takhle horké a jasné počasí těšit naposledy. Už zítra začnou postupně přibývat mraky a podle všeho se v příštím týdnu výrazně ochladí a také po dlouhé době zaprší.

Black Milk a také vysílání Českého rozhlasu Liberec. Dnes uplynulo 40 let od premiéry kultovní mouchy režiséra Davida Cronenberga. Hororový příběh věce,

0: rozhodující krok ale neudělá jako chladnokrevný vědec, ale opilý a v záchvatu žárlivosti. Když se dveře telepodu zavřou, je uvnitř ještě někdo, moucha. Počítač si se dvěma živými organismy neumí poradit a tak je spojí na genetické úrovni. Nejdřív vypadá pokus jako úspěch. Brandly je silnější, rychlejší a plný energie, jenže postupně se mění jeho chování a potom i vzhled.
1: Brandlouch rozkládá stravu korozivními enzymy. Říká jim blitinka. Blinkne na jídlo, to se rozpustí, no a šup s tím zpátky. Připraveni na demonstraci? Tak jedem.
0: Cronenbergův film je novou verzí Mouchy z roku 1958, která vznikla podle stejnojmenné povídky George Langlena. Z původně jednoduchého příběhu o nepovedeném vědeckém pokusu ale vytvořil Cronenberg tragický horor. Nejde jen o pouhou proměnu v obří hmyz. Moucha je zároveň příběhem o nemoci, stárnutí a ztrátě vlastní identity.
2: No, don't, please.
0: Právě Moucha pomohla definovat moderní podobu takzvaného body hororu, žánru, ve kterém je zdrojem děsu vlastní tělo. David Cronenberg přitom označení body horor nemá příliš v oblibě. Mluvil o tom před 4 lety v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici CBC.
3: Říká se o mně, že jsem snad vynalezl žánr body hororu nebo co. Já jsem tomu tak ale nikdy neříkal a ani by mě to nenapadlo, protože mě to děsivé nepřipadlo. Pro mě je to spíš krása těla, ne body horror, ale ten název se zkrátka ujal. Tak budiš.
0: Co se týče mouchy, tvůrci masek nejprve navrhli výslednou podobu tvora, takzvanou brandl mouchu. Teprve potom zpětně vymýšleli jednotlivé fáze, kterými se k ní hlavní hrdina postupně dopracuje. Maskerský tým nakonec za svou práci získal Oscara. A příběh nezůstal jen na filmovém plátně. O více než 20 let později se Moucha dočkala také operního zpracování. Premiéru měla v Paříži a napsal jí skladatel Howard Shore. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jedna z hudebních nahrávek, která skutečně nestárne. Mamma Mia, švédská kapela ABBA. Poslední zastavení před 8:30 na Českém rozhlase Liberec. Tedy to hudební, teď už krátké zprávy a Iveta Bláhová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Městské lesy v Liberci by v budoucnu měly sídlit v bývalém hřbitovním domku ve Vesci. Aktuálně využívají kanceláře v areálu technických služeb v Hanichově, kam se přestěhovali z areálu bývalého lesního divadla v Lidových sadech. Projektová dokumentace na opravu hřbitovního domku už je hotová. Jablonec nad Nisou už dokončil více než polovinu projektů z posledního ročníku participativního rozpočtu, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Rozpočet města vypsalo na roky 2025 a 2026. Uspělo v něm celkem 27 nápadů, mezi ně vedení města rozdělilo 8 milionů korun. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina, včetně dětí, ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty. Česko by mohlo znovu umožnit části Bělorusů žádat o krátkodobá víza, počítá s tím návrh ministerstva zahraničí. Týkal by se lidí, kteří mají v Česku příbuzné, například rodiče, děti nebo prarodiče. Pokud vláda návrh schválí, žádosti by mohly podávat od konce září. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na trati 50 metrů znak. V Paříži vyhrál časem 24 sekund a 11 setin. Druhého Rusa Kolesníkova, startujícího pod neutrální vlajkou, porazil o 1 setinu sekundy. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 32 až 35, na horách 28 až 31 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v ulici Jungmanová je kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 na Českém rozhlase Liberec. Říká se, že tradice je tradice a tradice by se měly dodržovat. Jedna taková tradice je i vysílání Českého rozhlasu Liberec a to, že každý den po 8:30 nahlížíme do policejních hlášení. A každý den vám z těch policejních hlášení Miroslav Holubec vybírá nejzajímavější příběhy, které se odehráli na severu Čech. Dnes to bude na téma Muž z Jablonce způsobil zmatek na pumpě. Co se odehrálo, to se dozvíte už za pár chvíle.

0: všechno může jen čas, Lenka Filipová a písničky, které nestárnou. V našich krimi příbězích už jsme se potkali s celou řadou nejrůznějších individuí, ale už jsme si zvykli, že se jejich skutky v průběhu času více méně opakují. Dnes pro nás má ale Miroslav Holubec pachatele, kterému můžeme směle říkat originál.
1: Krimi příběhy.
2: Dnes máme s našimi krimi příběhy důvod k oslavě. Už jsem se několikrát vyjadřoval v tom smyslu, že různé skutky, ať už trestné činy nebo jen přestupky, se nám tu víceméně neustále opakují, jen s drobnými obměnami. Ale něco takového, jako je náš dnešní příběh, jsme tu ještě neměli. A troufnu si říct, že ani nikdo jiný kdekoliv jinde. Předminulou sobotu, 1. srpna, přijel na jednu jabloneckou čerpací stanici řidič, který zastavil, vystoupil, koupil si kávu, chvíli ji popíjel a pak obsluze pumpy oznámil, že si něco potřebuje vyzkoušet. Konkrétně, jestli jeho včely trefí domů. Načež otevřel kufr svého auta, odkud se vyvalil roj včel, muž kufr zavřel a odjel pryč. Včely se také rozlétly, část domů do úlu a část se ještě zdržela v prodejně na čerpací stanici. A teď mi laskavě, s prominutím, sakra, někdo vysvětlete, proč to ten člověk udělal? Když už pominu to, že tenhle experiment mohl podniknout kdekoliv jinde, kde nehrozilo nebezpečí ani lidem, ani včelám, proč s tím jel zrovna na pumpu? Kde se jen zázrakem uvnitř prodejny plné včel nikomu nic nestalo? Mimochodem by mě zajímalo, jestli tohoto pochybného včelaře budou zákazníci pumpy žalovat každý zvlášť, nebo jen ti jedinci, kteří jsou alergičtí na včelí bodnutí, nebo jestli se všichni spojí dohromady s personálem čerpací stanice a s ochranáři přírody a podají hromadnou žalobu. Každopádně strážníci předali veškeré podklady této události, včetně záběrů ze všech kamer, kterými je pumpa vybavená, státní policii, která začala případ vyšetřovat. A přiznám se, že mě asi ještě nikdy tolik nezajímalo, jak vyšetřování dopadne. Tak mi držte palce, ať je to co nejdřív.
1: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Osobnosti Česka. Počasí. Představujeme vám významné a inspirativní.
1: 8 hodin 45 minut, dobré ráno, s vámi je stále vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď také pár slov o počasí, co nám pro dnešní den nachystalo. Jste-li milovníci horka, tak vězte, že dnes si to ještě užijete. Je jasno, skoro jasno a vydrží to po celý den. Ty maximální denní teploty dnes vystoupají na 32 až 36 stupňů Celsia. Také zítra ještě očekávejte poměrně teplo, i když teploty oproti tomu dnešnímu dni přeci jenom pojedou o něco níže. Maximální teploty zítra do 30 stupňů a zlom počasí přijde s nadcházejícím týdnem, kdy se zatáhne, zaprší a maximální teploty budou zpravidla okolo 20 stupňů.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Petrem Kolářem jsme se dostali až k 8. hodině a 50. minutě v ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Víkend bude v Novém Boru patřit mariánským slavnostem. Do neděle se mohou návštěvníci vydat za kulturou především do Smetanových sadů. Sobotní program začne už dopoledne a na své si tam přijdou milovníci řemesel, rodiny s dětmi a díky parkourovému workshopu i milovníci pohybu. Hudební část obstará například Petr Liftner, Pavel Čadek nebo liberecká kapela JHB. Večer bude patřit Voxelovi a spol. A před námi jsou dnešní tipy. 31. ročník krkonošského Open Air festivalu Keltská noc se koná v areálu Šachty ve Vysokém nad Jizerou. Sobotní část festivalu odstartuje už v 11 hodin a 30 minut. Vystoupí například Václav Neckář, Tři sestry, Arakain, Aleš Brichta Proudžek, Civilní obrana nebo Doktor PP. Mácháč 2026, to je dvoudenní festival taneční hudby a ten pokračuje dnes druhým dnem na Máchově jezeře. Vyrazit také můžete do Cvikova, tam se koná soutěž tažných koní v Kunraticích, začínají v 9 hodin. Každoročně se pořádají obecní slavnosti v Novém Oldřichově na Českolipsku. Už v dopoledních hodinách se bude slavit 80 let od založení fotbalového klubu Jiskra na fotbalovém hřišti. Diváci se mohou těšit na zápas klubu Amfora a hrát budou proti staré gardě Nového Oldřichova. Po skončení bude následovat kulturní program, který otevře skupina Garáž. Děti se mohou těšit na hudební skupinu Lollipops. Vystoupí saxofonista KJ Sax, kapela Atmo Music a hlavní hvězdou večera bude slovenská kapela No Name. Totálně nadupaný tříhodinový jumping maraton se uskuteční pod širým nebem v areálu pivovaru Volt v Jablonci nad Nisou, a to od 2 hodin odpoledne. Karibská party dnes rozvlní náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Tam zajděte na 7. hodinu. A areál pivovaru Rohozec se dnes opět promění v místo setkání fanoušků rockové hudby. Rockin Rohozec 2026 odstartuje ve 14 hodin a nabídne program nabitý známými českými i slovenskými kapelami. Na pódiu se představí Traktor, Trautenberg, Horký že slíže, Kokot Minute, Koblížci a Lady Kate. Traktor navíc na festivalu vystoupí exkluzivně. Také nás můžete jen tak poslouchat. Už za chvíli je to pořad Mezi nebem a zemí a v pravé poledne i písničky na přání. U těch zítřejších se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký den vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Liberec přeje Aleš Mastník.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 9 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na bezpečnost cyklistů budou v Jizerských horách opět upozorňovat horští záchranáři. Liberec cestu k pláži u přehrady v srpnu neotevře, práce potrvají ještě měsíc. Výrobu čajů nebo mastí nabídne dnešní bylinkový festival v Semilech. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Horští záchranáři budou v Jizerských horách dnes celý den upozorňovat cyklisty na pravidla bezpečné jízdy. Cyklohlídku z projektu Na kole jen s přilbou potkají návštěvníci u Šámalovy chaty. Připojí se také zástupci projektu Pijte s mírou. Pracovníci budou kolem jdoucí upozorňovat na bezpečné chování na kole, ať už v horách nebo na silnicích. V Česku každoročně přibývají úrazy na kole, elektrokole i na koloběžkách.
4: V Libereckém kraji letos po nehodě zemřel jeden cyklista, v loni za stejné období tři. Data vyplývají z Českého statistického úřadu. S lehkým zraněním vyvázlo přes 200 cyklistů, víc než v loni. Nejčastějším prohřeškem stále přetrvává absence přilby a požití alkoholu před jízdou. Lidé také často nezvládnou řídit elektrokolo, zejména na horách. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Otevření opravované promenádní cesty od hráze Liberecké přehrady k pláži se odkládá. Oprava tohoto úseku potrvá zřejmě ještě další měsíc. Jak uvedl Jakub Pergler, jednatel firmy, který pro radnici okolí přehrady revitalizuje za 80 milionů korun. Lidé by se po cestě mohli projít ve druhé polovině září. Původní termín byl přitom přelom července a srpna. Hlavním důvodem zpoždění je podle Perglera odstraňování vad z jiné stavby. Lidé v Semilech dnes můžou navštívit bylinkobraní v areálu Roubenek. Celý den tam bude řada workshopů, například vaření čaje na imunitu, malování bylinkami speciálními technikami, mletí mouky nebo pečení placek. Některé povede Kateřina Brečo, která je prapravnučkou slavné semilské bylinkářky Báby Zátocké. Pokračuje Tomáš Chvátal z Pojzerské galerie.
5: Její workshop různé druhy zpracování bylin, dojde i na masti, na tinktury a tak dále i s praktickými ukázkami a ve 2 hodiny si s Katkou Bretšo dáme bylinkovou procházku po okolí.
2: Festival začne v 10 hodin a potrvá do 16 hodin. Počet potvrzených obětí zemětřesení na jihu Indonésie stoupl na 20 a pravděpodobně ještě poroste. Některé odlehlejší oblasti ostrova Flores totiž podle zprávy agentury Reuters zůstávají kvůli sesovům půdy odříznuté od zbytku světa. Otřesy o síle 7,7 stupně zasáhly oblast brzy ráno tamního času. Epicentrum bylo v moři severně od ostrova Flores v hloubce 10 kilometrů. Varování před hrozící vlnou tsunami ale úřady po několika hodinách stáhly. K pobřeží dorazila jen asymetrová přílivová vlna vyvolaná zemětřesením.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 32 až 35, na horách naměříme 28 až 31 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Na Šumavě se letos chytají kouzelné rybičky, nejsou ale na talíř, pomáhají plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Řekneme vám, jak tahle neobvyklá sbírka Charity Sušice funguje. Čeští filmaři a novináři mají u Dalajlámy dlouhá léta tak trochu protekci, říká režisér William Poltikovič. V kinech se objevil jeho snímek Dalajláma – oceán moudrosti. Řekne nám o něm víc. Pozoruhodné sakrální památky a stavby najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková a přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Helenu Vondráčkovou jsme zahráli v úvodu této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pokud vás letní cestování zavedlo na Šumavu, možná jste v Sušici, na Modravě, v Kašperských horách, v Prášilech nebo na dalších místech narazili na síť plnou barevných rybiček. Tyhle rybičky jsou kouzelné, pomáhají totiž plnit přání lidem, kterým už vlastní síly nestačí. Charita Sušice prostřednictvím této sbírky pomáhá lidem, aby mohli zvládnout náročnou životní situaci nebo pečovat o své blízké s důstojností. Jak takové rybaření funguje, zajímalo Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak pomáhají pestrobarevné papírové rybičky zavěšené v háčkované síti, se ptám ředitelky Charity Sušice Štěpánky Brabcové.
2: Poskytujeme službu všem lidem bez rozdílu a spousta těch lidí propadá tím sítem sociálních služeb. To znamená, že už potom pro ně není žádná pomoc a pak právě přichází ta charita, která pomůže. A tím vznikl vlastně ten název Charitní záchranná síť. Jsme začali jak zaměstnanci, tak dobrovolníci, jak seniori háčkovat sítě a roznášet je po kavárnách a kempech tady v našem regionu.
1: V ostrém šumavském povětří mě zajímá, co taková vybarvená rybička dokáže.
2: Můžou přispět na náš účet.
1: Kolik sítí na rybky jste rozprostřeli?
3: Letos jsou rybky, které plní přání na 80 místech.
1: Říká koordinátorka akce Michaela Zouharová.
3: Jsme velmi rádi, že se nám podařila zhmotnit myšlenka pomoci, která není omezená věkem, pohlavím, vzděláním, prostě zapojují se všichni. Malé děti velmi rádi spolupracují, rodiče se zapojí tím, že pošlou svůj dar. A my ten dar můžeme využít na služby.
2: Největší část práce našich zaměstnanců jsou služby péče, kde vlastně pomáháme lidem, aby mohli zůstat co nejdéle v tom svém přirozeném prostředí, to znamená doma. Ty pečovatelky přijedou a pomůžou prakticky s čímkoliv, když ten člověk je tam sám, anebo ta rodina třeba jde do práce a potřebuje prostě si na chvilku odskočit, tak my je vlastně zastoupíme. Pak máme služby prevence, tam patří právě odborné sociální poradenství, kde pomáháme lidem najít prostě cestu, ať mají ztrátu bydlení, zaměstnání, anebo jsou opravdu vyloučení a jsou na ulici.
1: Rybky houpající se v sítích jsem objevila v několika šumavských restauracích a kavárnách. Jaká přání plní?
3: Ti naši klienti, jak klienti péče, tak klienti poradny, mají i svá přání, stejně jako my, úplně obyčejná přání. Například někdo si přál knihu o Šumavě, někdo si přál ochutnat smaženou rybu na vánočním stole, nebo domácí cukroví. A takovéhle malé drobnosti my jsme mohli splnit okolo těch Vánoc. Takže se nám vlastně letní kampaň krásně prolne až do vánočního období, kdy my můžeme plnit ta skromná přání dětem, dospělým, všem.
1: Jak se v tom odráží duchovní přesah?
3: Já tam vidím ten přesah toho duchovna v podobě té lidskosti. Protože my jsme součástí osudu těch lidí. My jim věnujeme něco ze své osobnosti a žijeme s nimi ten běžný život, který třeba není tak atraktivní na sociálních sítích, ale je tady a vždycky bude. A pro mě to, že mohu dělat pro organizaci, pro níž je lidskost, důstojnost, pracovní náplň, tak to mě naplňuje velkým pocitem štěstí a pokory a jsem vděčná, že můžu být součástí.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Krajský soud v Hradci Králové rehabilitoval číhoštského farníka a očitého svědka takzvaného číhoštského zázraku z prosince 1949 Václava Trtíka. Trtík, který byl v roce 1950 vězněn v souvislosti s perzekucí faráře Josefa Toufara, umučeného komunistickou státní bezpečností, byl tehdy ve věci nezákonně zadržován. Vyplynulo z úterního rozhodnutí soudu. O očištění Trtíka, který zemřel v roce 2007, usiluje jeho dcera Marie Vavříčková. Toufar byl soudně rehabilitován v říjnu 2024. Výstava Těkání kostí představí v podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v kutnohorském Sedlci tvorbu současných vizuálních umělců Terezy Bartuňkové a Ondřeje Klavíka. Připravili instalaci určenou pro prostory katedrály a výstava reaguje i na blízkost sedlecké kostnice. Výstava začala včera a propojuje kresby, světelné objekty i práci se zrcadly a zve návštěvníky mimo jiné k zamyšlení nad pomíjivostí života. Inspiraci čerpá z nadčasového poselství Memento Mori, které je se sedlcem neodmyslitelně spjato. Potrvá do 21. září. Obraz Panny Marie Pomocné, který věřící na Zlatohorsku uctívají již 300 let, se vrátil z restaurátorské dílny. Ve zlatohorském farním kostele jej slavnostně přivítají zítra při poutní slavnosti. Obraz z počátku 18. století je spjatý s poutním místem Maria Hilf. Do ukončení rekonstrukce celého oltáře poutního kostela zůstane na bočním oltáři zlatohorského farního kostela. Rekonstrukce celého oltáře vyjde na 4,7 milionu korun. Zlatohorský obraz je jednou z významných kopií díla Lukase Cranacha staršího, takzvané Pasovské Madony z roku 1537. Namaloval jej malíř Simon Schwarz. Restaurování obrazu předcházel důkladný průzkum. Využit byl například i rentgen ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. Kovové prvky pomáhalo analyzovat Technické muzeum v Brně. Taky tuto dobrou zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Také Dana Bartu jsme vám zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí tady na vlnách Českého rozhlasu. Dobré dopoledne přejeme. Řadu sakrálních památek najdete v Pilníkově na Trutnovsku. Toto město tak připomíná i duchovní odkaz našich předků. S průvodcem Janem Balcarem se tam zastavil redaktor Karel Sladký.
1: Na území bylo v minulosti zřízeno poměrně velké množství kamenných soch. Co o tom víme?
2: Pilníkov, dnešní město Pilníkov, historicky také město Pilníkov, se nachází v bývalých Sudetech a pilníkovská výzdoba je unikátní. Prakticky, když cestou od Trutnova vyjíždíme, tak na Vlčické křižovatce můžeme spatřit krásná boží muka s křížem na kamenném podstavci.
1: Víme datování zhruba?
2: No, je to v roku 1718 a jsou tam i iniciály GHM. Zajímavý je, že v roce 2010 ty zbytky kříže byly zrestaurovány místním kamenictvím, tedy z Čermné.
1: No, ale rok 2013 byl takovým nepříjemným rokem právě pro toto místo.
2: Bohužel, někdo odcizil sošku, ale místní na to pružně reagovali a při kácení stromu, kdy byl kříž poškozen, tak zároveň celý ten kříž, včetně sošky, bylo to opraveno.
1: Ano, soška se zase vrátila na místo, kříž opraven. My můžeme vidět právě tady v městě Pilníkov ještě jeden velmi zajímavý polní kříž.
2: Pokud bychom se vydali dál cestou do města, tak tam je odbočka do Starých Buků, a tam se nachází krásný kamenný kříž, který byl opraven nejprve v roce 2007 a teďka čerstvě 2023. Jinak původ tohoto kříže se datuje k roku 1802.
1: No, víte, co mě tady zaujalo? Taky kamenný krucifix. To je velmi zajímavá památka.
2: Tak je to ještě dál, poblíž domu číslo 294, tak ten se tam nachází. Na podstavci je reliéf Panny Marie Bolestné a dal ho zhotovit v roce 1802 místní sedlák Johann Christoph Bauer, což byl místní německý hospodář.
1: My jsme nezmínili monument a to je kostel, který celému Pilníkovu vévodí. Co je to za kostel?
2: Přesně jak říkáte, na náměstí se nachází kostel Nejsvětější Trojice, který má trošku pohnutou historii. Stojí na takovém návrší uprostřed náměstí a připomíná se už v roce 1357. Nejprve to byl dřevěný kostel a postupně byl opravován. Nynější kostel byl vystavěn v letech 1768 až 1770 a postavil ho stavitel Johann Ješke v pozdně barokním slohu.
1: Co víme o vybavení kostela?
2: Pochází ze závěr 18. století a část toho vybavení byla doplněna v roce 1820. Ale barevné vitráže byly v 20. století nahrazeny tvrzeným sklem. Zajímavý je, a to je právě ten pohnut našich kostelů v pohraničí, že 28. ledna 2006 se zřítila klenba kopule ve střední části kostela a v posledních letech tam najdete kilometry lešeňových trubek, které drží vnitřní stav a byla kompletně opravena kopule, takže to je teď dominantní a krásná.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do kina. Slovo Dalajláma je složenina. Skládá se z mongolského výrazu Dalaj, oceán, a tibetského láma, což je výraz pro duchovního učitele. I proto zvolil režisér William Pultykovič jako podtitul svého nového celovečerního distribučního dokumentu o Dalajlámovi spojení Oceán moudrosti. Ve snímku, na který si právě můžete zajít do kina, vzdává filmař Dalajlámovi hold. Mapuje přitom jeho životní cestu a zprostředkovává divákům názory, postoje a povahu tibetského duchovního vůdce. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká, s Dalajlámou je v kontaktu řadu let.
1: Měl jsem tu možnost setkat se s ním už při té první návštěvě v roce 90 v únoru, kdy přijel jsem na pozvání Václava Havla, což si on velice vážil, že ho hlava státu pozvala. No a ta vstřícnost se pak trošku odrazila i v přijímání českých filmařů a novinářů, že jsou vždycky měli tak trošku protekci. A on tedy pak viděl, že ještě mám zaměření na tu spiritualitu, tak o to víc se snažil vždycky mi to umožnit nějak, takže těch setkání bylo hodně. A vždy je okouzlující to setkání s takovou tou jeho bezprostředností, hravostí, takovou tou dětskou radostí, s neformálností a samozřejmě ta jeho aura té čisté přímé mysli je taky v člověka obojíme velkým zážitkem. Takže jo, ta setkání byla vždycky krásná, hluboká, milá. No v tom filmu většina záběrů je mých, mám tam něco převzatého, nějaké tři veřejné přednášky, co mi poskytla kanceláře o svatosti, protože už teď ho víc chrání, přece jen tak, jak byl dřív vstřícný a třeba se mohl na chvilku točit třeba před odletem někde ve VIP salonku na letišti, tak to už teď právě hodně chrání a on už necestuje, že jo, ani Dalai Lama, jenom v rámci Indie, takže už nechtěli, abych dál natáčel, tak mi zase na oplátku poskytli svůj archiv, tak něco tam z toho je, ale drtivá většina jsou moje záznamy.
2: Hlavní osou toho příběhu jsou názory, vyprávění a setkávání Dalajlámy s lidmi. A skrze ta setkávání vlastně on ty své názory tlumočí.
1: Ano, tak bychom vždycky rozprávali na různé věci. Tento film je zaměřený právě na to, co si myslím, že tak teď v tom našem životě společenském chybí, že přece jenom ty naše hodnoty jsou poněkud deformované, příliš se zaměřujeme na ty materiální věci, opomíjíme ty druhé, že spíš jsem to já, možná moje rodina, tak. Tady je taková výzva k tomu brát se více jako součást toho celku, vnímat se v tom celém společenství, rozvíjet tu empatii, soucítění, láskyplnost. A to vlastně, jak hezky Dalajláma říká, důležité, abychom dali do toho vzdělávání, aby se ty děti učili něco, co opravdu v tom životě potřebují, protože vztahy, emoce a to, jak funguje naše mysl, s tím jsme konfrontováni dennodenně. Ale bohužel nikdo moc nás tomu nevede, takže považuji to za důležité a proto se mi ten film takhle zaměřil, i když samozřejmě jsou tam jiné roviny, jako vzpomínání jeho maminky na něj a trošku on tam vysloví ten svůj příběh, jak musel vlastně odejít do té emigrace a tak, ale dominuje tomu takový ten apel na tu sekulární etiku, na náboženskou spiritualitu.

0: vzpomínání jeho maminky. Je převzato z knihy Dalajlámovy matky. Je velmi zajímavé, není ho tam mnoho, ale vy jste vybral ty zajímavé pasáže. Mimo jiné třeba, jak v jednu chvíli byla zpochybněna existence Dalajlámy, nebo že právě Dalajláma je Dalajlámou, ale jak prováděli takové zajímavé losování.
1: Tento současný Dalajláma zrušil to, že je i mocenským představitelem Tibetu, jo? Že nejen duchovním, ale vlastně byl i vládcem, což někdy v roce 2011 tuším zrušil a tu politickou světskou moc převzala exilová vláda. Takže v té době, kdy ještě byl malý, tak měl i tu moc jako panovník, nejen teda duchovní představitel. No a to víte, že ty zájmy mocenské jsou vždycky ve hře. Kdo by se toho rád uchopil, takže to bylo zpochybňováno a tak dále, tak nakonec teda osud rozhodl, že se to dobře vybralo a potvrdila se ta volba jakoby náhodným losováním v nádobě, ale před sochou Rinpocheho, který vlastně je takovým velkým šiřitelem buddhismu a položil ty základy výrazné v tom buddhismu v Tibetu.
0: Vzpomínky Dalajlámových rodinných příslušníků, hlavně tedy matky, a pak taky jejího vnuka, to znamená asi synovce Dalajlámova, jsou vždycky v takovém ozdobném rámečku a často je doprovázíte animací anebo záběry, které vytvořil umělá inteligence. Jak moc jste spolupracoval s umělou inteligencí u tohohle filmu?
1: Bylo tam v těchto případech, musím říct, že teda pro filmaře ta umělá inteligence velkým pomocníkem, že vlastně i z fotek nám vytvořila jakoby dobové záběry a ty sny a představy té maminky, že dala do těch animací velice pro mě příznivě. Dokonce i hudbu jsme nějakou složili k tomu pomocí umělé inteligence. Takže jo, dobrý sluha, zlý pán. Samozřejmě zneužití, to víme, že je velice křehké a možné a výrazné, pokud se opřel do toho určité skupiny. Ale pro tu tvůrčí praxi, myslím, že pořád člověk zůstane, ale mnohé z toho ta umělá inteligence vytvoří a je v tom pomocníkem, no. Hlavně v tom obrazovém stvárnění různých abstrakcí a takových věcí, že bude se určitě používat čím dál tím více, vybraných filmek běžně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde se nyní vydáváme do Vsetína. Už ve čtvrtek začne multižánrový křesťanský festival United. Koná se každoročně na konci prázdnin právě ve Vsetíně. Multižánrovost festivalu United se promítá ve škále koncertů, různých hudebních stylů a spektru dalšího programu. Semináře, workshopy, divadla, sporty, stream scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. Kromě většího třídenního festivalu přišli pořadatelé také s konceptem United City, tedy jednodenními akcemi, které se konají v různých městech napříč Českou republikou. Natáčela Sofie Čiripová.
1: Vzhledem ke svému bohatému programu vyžaduje festival United propracovanou organizaci a nespočet pořadatelů. Jedním z nich je také Ludvík Kysela. Ten popisuje, jak festival vznikal a co nabízí.
2: United je multižánrový křesťanský festival. Jehož cílem je si ukázat současným generacím, hlavně mladý generaci, nějakou poutavou cestu, jak vnímat křesťanství. Ta multižánrovost je v tom, že to jsou nejenom jako různé žánry hudební, ale zároveň jde o workshopy, semináře, divadla a dokonce i outdoorové aktivity. Samotný festival United vzniknul ve Vsetíně, už je to 15 let zpátky, připravuje se teď 16. ročník. Co já vím, tak to byla touha potom spojit dohromady mladé křesťany z různých církví. Takže úplně ta původní myšlenka byla, aby se sešly jednotlivé mládeže z okolí Vsetína. Oni si potom setkání uvědomili, že mají strašně moc věcí společných, byť se předtím nesetkávali tolik, anebo vůbec, a že to je vlastně škoda. Já si osobně myslím, že United na Vsetíně je opravdu vsetínský zázrak, že když tam přijedete, tak zjistíte, že na tom malém městě se sjedou opravdu jako tisíce mladých křesťanů. Když budete úplně noví a vezmete si do ruky letáček, tak ta pestrost té nabídky je tak velká, že začnete úplně zběsile hledat, co všechno chcete vidět, slyšet a o co nepřijít, a zjistíte, že vždycky o něco jako přijdete. Festival United probíhá od čtvrtečního večera až do sobotní noci a je to prostě velká jízda úplně od ranních chvál akustických až po večerní late night show. Je tam venkovní scéna, ten festival je dneska opravdu takový jako rozprostřený úplně přes celé to město, takže v několika tělocvičnách lidé spí, je obsazený kulturní hlavní prostě dům, co tam je, je obsazená městská knihovna, divadlo, školy, aby prostě všude se dostalo na ty desítky seminářů a workshopů.
1: Během pandemie byla ale organizace takto veliké akce nemožná. Pořadatelé si ji však nechtěli vzdát, proto přišli s novým konceptem United City.
2: Během té první vlny vsetínský tým vymyslel, že United bude v online prostoru. Ano, byla to úplná nouzovka, ale podařilo se, že jako něco bylo. Ten další ročník už bylo možné, aby se lidé sešli, ale pouze venku, v otevřených prostorách. Tudíž ten tým se rozhodl, že zkusí udělat takové jakoby malé United, které udělá venku, a tím pádem to může udělat jenom jako na jeden den, protože ty lidé nesmí nikde spát. Tak vznikla myšlenka United City, což byla tehdy Plzeň, Litomyšl a potom Vsetín.
1: Tato myšlenka se později začala rozrůstat. Jelikož působí Ludvík Kysela v Českých Budějovicích a pracuje už řadu let s mladými lidmi, byl osloven, zda nechce také v Jihočeském krajském městě uspořádat United City. Zpočátku byl skeptický kvůli náročnosti organizace této akce, ale později po schůzce s hlavními pořadateli ze Vsetína s uskutečněním projektu souhlasil.
2: Když jsme končili, tak jsme se domluvili všichni na tom setkání, že bychom opravdu chtěli, aby festival United v Českých Budějovicích byl, a že jsme ochotní do toho jít a dát tu svoji energii, protože nás bylo docela dost, že to byly prostě společenství napříč od katolické církve až po evangelikální církve, až po charismatické, prostě takový mix jako těch budějovických církvích. Dneska už jsme taky kamarádi, přitom jsme se tehdy vůbec neznali, což je vlastně United, to je vlastně to krásný. Takže sice United znamená spoustu věcí i vzhledem k lidem a společnosti, ale je to i United právě tady v tomhletom organizování, kdy my neřešíme rozdíly mezi námi, ale řešíme, že jdeme za nějakým cílem a táhneme za jeden provaz, to tak je.
1: Na realizaci festivalu United City je potřeba schopný a početný tým, kde každý má své poslání a úkol. A Ludvík Kysela je jeho neoddělitelnou součástí.
2: A na tom budějovickém týmu je asi hodně realizace. Realizace úplně na místě. A já mám na starosti takzvanou malou techniku. Mám jako tým 5-6 mladých lidí. Naším úkolem je zajistit pozvučení seminářů. I když bude třeba nějaká talk show, nebo diskuze, nebo jenom seminář, tak ho musíte nahrát, musíte ho přenést, musíte počítat s tím, že tam je nějaká projekce, že třeba někdy chtějí pouštět nějakou hudbu, a to všechno musí prostě fungovat. Z toho, co se nahrává, tak potom se dělají podcasty.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení rozhlasoví posluchači, v našem sboru v Třanovicích se v těchto dnech zamýšlíme nad tím, jaké my, křesťané, máme poslání. To zcela zásadní křesťanské poslání definoval Pán Ježíš Kristus na konci své služby. Evangelista Matouš je zaznamenal takto. Ježíš přistoupil a řekl učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získavejte mi učedníky. Křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Z toho našeho českého překladu to není úplně zřejmé, nicméně ústředním příkazem tohoto textu je čiňte učedníky. Tedy získavejte lidi pro Pána Ježíše Krista a pomáhejte jim růst ve vztahu s ním. To je zásadní poslání křesťanů i církve. Nebyt tohoto poslání, Pán Bůh by si nás dávno vzal k sobě na věčnost. Ale on chce, aby i ti, kdo ještě Ježíšovými učedníky nejsou, doznali proměny, stali se jeho následovníky a nalezli pokoj, který přináší jedině Pán Ježíš Kristus. Máme tedy činit učedníky Pána Ježíše a to je velká výzva. Nemáme jen usilovat o to, aby se lidé stali ještě lepšími lidmi. Máme usilovat o to, aby byli učedníky Pána Ježíše. Proto kdysi vznikaly a dodnes slouží různé misie. Proto žádnému křesťanovi nemůže být lhostejné to, zda jeho soused, spolupracovník či člen rodiny je následovníkem Pána Ježíše nebo není. Proto nám nemůže být lhostejné, zda lidé v jiných zemích mají přístup k evangeliu nebo ne. Proto nám křesťanům nestačí, když jsou naše děti či naši blízci prostě jen dobrými lidmi. Jediná naděje člověka pro věčnost je v tom, že budeme učedníky Spasitele Ježíše Krista. V minulých měsících jsme v našem sboru dělali sbírku na auto pro kaplanský manželský pár na Ukrajině. Spolu s dalšími partnery jsme toto auto zakoupili a věnovali jim ho. Tito manželé ho využívají, aby přinášeli naději evangelia vojákům na frontě nebo třeba zdrceným vdovám popadlých. Slyšeli jsme mnoho příběhů o tom, jak lidé v těchto náročných situacích dychtivě naslouchají poselství evangelia o tom, že je tady Bůh, který taky ztratil svého syna, Ježíše Krista. Nicméně tento Bůh s námi nezdílí pouze naději tam, kde my žádnou nevidíme. A tak i v temnotě válečného traumatu se z lidí stávají učedníci Pána Ježíše. Milí přátelé, pokud jste následovníci Ježíše Krista, pak i vás dnes tento Ježíš ujišťuje, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Naše poslání nestojí jen na našich schopnostech, je založeno na jeho autoritě a na jeho zaslíbení. Já jsem s vámi po všechny dny. A vás, kdo ještě učedníky Pána Ježíše Krista nejste, i dnes Ježíš volá na cestu víry a spolehnutí se na něj, protože v jeho blízkosti je dobře. O tom jsem se sám mnohokrát přesvědčil a o tom se můžete přesvědčit i vy. Stačí se vydat na cestu následování. Pán Bůh vám v tom žehnej.

자유시.

0: kladem vůni děru vstříc.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Sídlo městských lesů v Liberci by se mělo v budoucnu přesunout ke hřbitovu ve Lesci. Zahraniční návštěvníci ničili skály u Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Dostali maximální pokutu. Jih Španělska zasáhlo zemětřesení o síle přes 5 stupňů. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Městské lesy v Liberci by v budoucnu měly sídlit v bývalém hřbitovním domku ve Vesci. Aktuálně využívají kanceláře v areálu technických služeb v Hanechově, kam se přestěhovali z areálu bývalého lesního divadla v Lidových sadech. Projektová dokumentace na opravu hřbitovního domku už je hotová, říká ředitel městských lesů Jiří Blimo.
4: Čekáme na stavební povolení a teoreticky, když se nám to všechno dobře podaří, tak bychom příštím roce mohli vysoutěžit dodavatele a realizovat tu velkou rekonstrukci této nemovitosti.
2: Podle Blimla by se tak mohla městská organizace do nových prostor stěhovat zhruba za 2 roky. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina, včetně dětí, ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty, říká za Národní park Miroslav Rybář.
5: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou strážcem ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
2: Hejnice na Libersku chtějí na podzim zahájit výstavbu domu s 16 obecními byty. Jak informoval starosta Jaroslav Demčák za Lepší Hejnice, radnice teď vybírá zhotovitele. V soutěži dostala 4 nabídky. Vítěznou firmu by mohli podle starosty vybrat na konci srpna. Náklady na výstavbu radnice odhaduje na téměř 74 milionů korun. Na více než polovinu získalo město evropskou dotaci. Španělskou Granadu v noci zasáhlo zemětřesení o síle 5,2 stupně. Záchranáři zatím nehlásí žádné oběti na životech ani vážnější zranění. Otřesy ale způsobily materiální škody, padající kusy zdiva a omítky poškodily několik aut. Úřady vyzývají lidi, aby byli při pohybu na ulici opatrní a dávali pozor na uvolněné cihly nebo nestabilní balkony.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 32 až 35, na horách naměříme 28 až 31 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 1/35 mezi Stráží nad Nisou a Chrastavou stojí Ukrajince porouchané osobní vozidlo. Očekávejte zdržení. Na výjezdu z Turnova v Jičínské ulici se srazila 2 osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, je tam policie, projíždíte tudy opatrně. A na silnici u obce Doxy na Českolipsku je bahno na vozovce. Silnice je sjízdná jen se zvýšenou opatrností.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobby redaktorky Jarky Vykoupilové.
1: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
2: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
1: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
2: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
1: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
2: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme dobře, borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
1: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
2: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
1: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
2: U těch listnáčů, že pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
1: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
2: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
0: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, je černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po.
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo. Takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuji si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by stmavnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak, nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky, takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit, prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak

0: Hobby magazín.
1: Člověk je tvor zvídavý, tedy samozřejmě jak kdo. O mně moje hubatá manželka říká, že jsem občas trošku natvrdlý, než mi to dojde. Takže i když jste chytří, dokonalí, myslíte si to o sobě, přesto v přírodě pořád zůstávají určitá kouzla a ta je. Například život včel. Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
2: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
3: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
2: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s trubcem, který ji oplodní a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
3: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
2: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
3: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla, je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
2: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
3: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
2: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
1: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: deset mělo.
1: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky zpravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řada dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače. U těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pohádkářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden a říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Horská služba dnes v Jizerských horách kontroluje vybavení cyklistů. Liberec je znovu zpřístupněná věž v Lidových sadech. Poutníci a věřící míří k Erlebachově boudě v Krkonoších na slavnost na nebevzetí Panny Marie. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno a teploty až 35 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. U Šámalovy chaty v Jizerských horách horská služba a tým silniční bezpečnosti radí cyklistům, jak správně nasadit ochranou helmu nebo jak pečovat o jízdní kolo. Během léta ošetří horská služba v Jizerských horách průměru 200 zraněných cyklistů. Preventivní akce se tak snaží toto číslo snížit, jak uvádí z místa reportérka Jana Pavlíčková.
2: Členové horské služby se podle svých slov často setkávají s cyklisty, kteří přeceňují své schopnosti nebo naopak podceňují náročnost tras a s tím, jak navíc roste počet elektrokol, tak ještě přibývá těch vážnějších úrazů. Problémem v Jizerských horách je pak i poměrně hustá síť cest, po kterých se pohybují jak cyklisté, tak i pěší dohromady, takže často tu dochází i k takovým různým vzájemným kolizím. Helma by proto měla být naprostým standardem. Naprostá většina cyklistů, kteří tady projeli, taky má, ale někteří mají třeba špatně utaženou, nebo děti mají tu helmu příliš velkou, takže vlastně nefunkční. No a velký nešvar je, že řada cyklistů nemá na kole odrazky, i když jsou vlastně součástí povinné výbavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Lidé v Liberci můžou znovu navštívit vyhlídkovou věž kulturního centra v Lidových sadech. Informovalo o tom město na svém webu. Věž byla poslední dva roky kvůli rekonstrukci uzavřená. Teď je přístupná každý den od 9 do 16 hodin. Návštěvníci musí na vyhlídku vystoupat po 155 schodech.
3: Věž byla zavřena od června 2024, kdy začal Liberecký kraj budovu Lidových sadů opravovat. Částečně se centrum otevřelo v loni v prosinci. Dělníci museli nakonec opravit i střechu a zmiňovanou věž. Jejich stav byl totiž horší, než se původně předpokládalo. Kompletně dělníci rekonstrukci dokončili v první polovině letošního roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: U Mariánského sloupu na Erlebachově boudě v Krkonoších se chystá slavnost na nebevzetí Panny Marie. V některých křesťanských církvích jde o nejdůležitější mariánský svátek. Má propojit duchovní rozměr, výjimečnou hudbu a přátelská setkání v horské přírodě. Začíná v 15 hodin mší svatou celebrovanou Piotrem Pavlikem, provinciálem minoritů v České republice. Na Šumavě dnes ráno mrzlo. Na Rokycké slati na Klatovsku naměřili meteorologové minus 2 stupně Celsia. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu. K nule se přiblížily teploty i na dalších místech Česka. Odpolední maxima se ale budou dál pohybovat kolem tropické třicítky.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty se vyšplhají na 32 až 35 stupňů, na horách na 28 až 31 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Novém Boru v ulici Tomáše Garrigua Masaryka havarovala dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody. Projíždějte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: úžasné životy.
1: Zdeněk Matějček podle Václava Mertina.
2: Já se jmenuji Václav Mertin, jsem dětský psycholog, který vystudoval na katedře psychologie Filozofické fakulty, což samozřejmě mě přivedlo k panu profesoru Matějčkovi, protože on tam měl výběrovou přednášku a potom mi vedl diplomovou práci a setkávali jsme se na semináři pro učitelky dyslektických tříd, takže ty kontakty profesní byly relativně bohaté.
3: Tady bych chtěl podotknout jedno takové pravidlo, které rodičům často připomínáme. Nemůžeme všechny děti všemu naučit a nemohou mít všechny děti jedničky, ale můžeme je udělat šťastnými.
2: Panem profesorem Matějčkem jsem se setkal při studiu. On nikdy na katedře nepůsobil přímo, ale měl výběrovou přednášku, která, myslím si, že i za našich časů byla hojně navštěvovaná, nejenom potom už k posledu, kdy lidi věděli, že on už končí, tak to tam měl narváno, ale nejenom jistě proto. A potom jsem měl možnost chodit do krče, do té jeho pracovny, protože on byl nakloněn tomu, že tam student ale i potom hotoví psychologové chodili na praxi, na stáže, tenkrát se tomu asi nějak neříkalo, takže jsme tam mohli pracovat, chodili jsme tam byli celý den, chodili jsme s nimi na oběd a potom mi vedl diplomovou práci, byl velmi laskav. Já když se na to dívám potom očima učitele na vysoké škole, tak si myslím, že ta práce byla hodně kritizovatelná, ale on to uměl tak hezky říct. Víte, já třeba si pamatuju, že jsem tam neměl diskusi, což je teda jako zásadní nedostatek každé výzkumné práce. A on mi napsal do toho posudku, že ten můj závěr, že to byla spíš taková diskuse, takže to tak jako obešel, místo aby napsal diskuse nebyla, je to k ničemu. A pak, když jsem nastoupil hned po škole do pedagogicko-psychologické poradny tady hlavního města Prahy, tak jsem si vymohl na tehdejším šéfovi, ale ten se nijak nebránil a mohl jsem strávit 14 dní takový jako zácvik, už potom opravdu jako hotovej psycholog, zácvik právě tehdy ještě u pana docenta Matějčka v krči.

0: předem.
1: No já si myslím, že on byl dětský psycholog každým coulem. A když řeknu, že byl dětský psycholog, tak tím taky chci říct, že on vlastně se ničemu jinému nevěnoval. Což takhle na první pohled vypadá škoda, protože jistě on byl vzdělaný člověk, kulturně orientovaný, jistě měl i názory na politiku, ale pokud jsem byl schopen posuzovat, tak on se striktně držel té své oblasti a tu jako rozvíjel.
2: Upřímně řečeno, já jsem v této službě už tedy hodně dlouho, 35 let nebo snad 36, že a za tu dobu mohu říct, že se ta problematika trochu změnila, mění se. Tedy dříve nás trápilo více takové vážnější mentální opoždění, kdy děti nestačily v normální škole a přecházely do zvláštní školy nebo ani v té zvláštní nestačily. Dnes je to více problémů je s dětmi, které v normální škole stačí, ale těžko.
1: Tak jsem vnímal jeho nesmírnou laskavost a vstřícnost. Když jsem potom už pracoval na katedře, tak jsem se i setkal s tím, že někteří lidé asi to úplně nechápali, že vlastně měli pocit, že to je určitá slabost. I ve vztahu třeba ke studentům hodnocení prací, že není takovej žádnej sekirník a že hledá na každé práci něco pozitivního, ale čím jsem starší, tím vidím, jak je to nesmírně důležité. Takže taková je jako laskavost, která z něj vyzařovala tak, že já jsem měl pocit, že když on někam přišel, tak že vlastně to společenství, samozřejmě pokud to nebylo 500 lidí, ale to společenství prostě se nemohlo chovat neslušně. Prostě on tam nějakým způsobem, on třeba ani nic moc nemluvil, ale už jenom tím, že tam byl, tak tohle pro mě, ta laskavost, vstřícnost, to pochopení pro druhý, to pro mě je jako to klíčové, co já si z něj beru.
2: Že ono se ukázalo, že jak nás druzí lidé oceňují, jak se k nám chovají, tak si my podle toho vytváříme obraz sami o sobě. A podle toho, jaké máme sebe vědomí, to v pravém slova smyslu, uvědomění sebe, vlastního já a vlastní hodnoty, tak podle toho se my chováme k těm druhým, podle toho investujeme, jak jsem řekl, svoji energii do něčeho, dovedeme se do něčeho zapřít, že o něco nám jde, čili má to i ten vliv na naše pracovní uplatnění i na naše společenské uplatnění. To se může vytvořit jenom tam, kde dítě je v nějakém úzkém společenství, kde k někomu patří, v pravém slova smyslu, kde někoho má.

0: Co on takhle někdy malinko, my jsme nebyli zas takový kamarádi, aby on mi vykládal, ale to, co jsem od něj, případně od dcery, od Jarmily, co jsem malinko zaslech, no tak ta jeho rodina, to je středostavovská rodina, že jo, to jako tam bídu neměli, tatínek byl šéf v Hřebčíně, v Kladrubech, takže on měl jako dětství v jistém smyslu jako bezvadný. Na druhé straně tím, že on byl postižený a s tím se nedalo nic dělat, že jo. A tak on měl svým způsobem to štěstí, že on a zřejmě i to okolí mu pomohlo, aby on se s tím vyrovnal velmi, velmi dobře. Takže on potom vždycky říkal, nebo vždycky, já jsem o to slyšel několikrát říct, říkal, já zvládnu vlastně všechno, ale dá mi to 3x, 4x víc úsilí, snahy, času. A tohle já si myslím, že si odnes z toho dětství, kterého nezadusilo, tam já si myslím, že je jednoduchý někoho, kdo je nějak postižený, tak ho úplně zlikvidovat, že jo. Tak ty ho nezadusili a on si z toho odnes to, že jako je potřeba pracovat, je potřeba snažit se, je potřeba usilovat a pak se dá spoustu věcí jako překonat.
1: On kulhal, to znamená, jako měl, já jsem ho nikdy s ním to nerozebíral, ale co já ho pamatuju a fakt myslím, že jsem čet, že to je od dětství, tak on měl jako mozkovou obrnu a nosil celou dobu hůl.
2: I my rodiče si vzpomeneme na svém dětství a víme, že jsme se jednou styděli a po druhé něčeho báli. Některé děti, i ti dospělí, se bojí více, svět je pro ně více nebezpečný nežli pro ty druhé, více se stydí těch druhých, do společnosti druhých se těžko vpravují a mají i k sobě a k svým výkonům takový méně odvážný poměr, postoj, že toho úzkostného musíme povzbudit, že musíme mu vytvořit podmínky, aby se prostě nebál, aby nabil sebedůvěru a ono to lze docela dobře zařídit, když jsme si vědomi, že to je v něm.
0: Jeho cesta k psychologii byla zřejmě velmi prozaická. On, tím, že je ročník 22, tak byly zavřeny vysoké školy. To znamená, on je potom, jsou ty ročníky, které se scházely, já nevím, někde v nějakých halách, jo, aby vůbec to upřednášeli, že jo, protože jich bylo, najednou se to nahromadilo, bylo jich strašně moc. On, jestli se nepletu, vystudoval bohemistiku, češtinu, což bylo znát zřejmě i v těch jeho dílech, protože ta jeho čeština, možná to nebylo tím, ale ta jeho čeština, ta se čte krásně, jo, to někdy člověk, když sám něco splodí, anebo když má těch diplomek jsem viděl, anebo těch prací jsem viděl spoustu, to je někdy takový kostrbatý a to on měl hezký věd, jo. I někde, kde možná by člověk nad tím mávnul rukou a řekl, že jsme na to zvyklí, tak on jako podporoval, aby tam byl ten český termín, český slovo, ale samozřejmě, jak byl tolerantní, tak to jenom to řekl a možná to říkal jenom jako lidem blízkým nebo bližším, nebo přátelům. Takže on jako šel touhle cestou, jenomže jsme v roce kde? 48, 49, 50. A tam jako to nebylo úplně jednoduchý, že jo. Takže on nastoupil, nechci říct do dětského domova třídícího, to si trošku asi vymýšlím, ale šel do té sociální jako oblasti a pak, že se uvidí, no a už tam vlastně zůstal, že jo, přes tu psychiatrii, takže dělal tadyhle v Dietrichce na Praze 2 a potom teda v té Krči, kde vydržel vlastně téměř až do smrti, když potom zase se vrátil a dělal ještě trochu někde jako takovej ten už řekněme důchodce vážený, tak pomáhal ještě s některými projekty.
2: Víte, já jsem měl v životě příležitost tedy vyšetřovat hodně dětí v dětských domovech. Kdybych to počítal, tak to bylo hezkých pár tisíc dětí, které jsme vyšetřili v tom dřívějším našem ústavu sociodiagnostickém a potom na dětské psychiatrii v nejrůznějších dětských zařízeních, v kojeneckých ústavech, batolecích dětských domovech, předškolních, školních a i v nápravných zařízeních. Tam jsme se setkávali s tím, čemu se říká psychická deprivace. Jakési psychické důsledky ochuzení dítěte o důležité podněty, které přicházejí z toho sociálního světa, z prostředí dítěte, především o podněty citové. Jednoduše řečeno, když to dítě nemá nikdo rád, takové děti bez lásky.
0: Já si totiž myslím, že on vzal dítě vážně, on vlastně ho bral jako svébytnou bytost, která si zasluhuje naši plnou jako zájem a pozornost. Nebyl to ten pacient, který je jako objekt našeho působení. Takže tohle já si myslím, že je jako velmi důležitý. A já už jsem to trošku řekl, on tu svoji lidskost, on ten svůj opravdu jako lidský přístup, který měl ke všem, k dětem, ale i ke studentům, ale i k dospělým, o kterých já jsem si někdy říkal, to je hrozný, on je k ním tak hodnej, a to já bych nebyl, ale on byl, tak on tenhle lidský přístup doplnil i tím poznáním odborné psychologie a důsledně ho prosazoval. On, nechci říct, že vůbec nekoukal na to, co se děje okolo, to ne, to bych ho podceňoval, ale svým způsobem hájil děti bez ohledu na to, jestli zrovna to bylo jako přijímáno, jestli to zrovna bylo vhodné nebo nebylo vhodné.
2: Ono je takové dobré pravidlo, že se říká, to, co se zkazilo v tom dětství, tak se potom, když se má napravovat, tak to trvá obyčejně dvakrát déle, nežli se to kazilo. Že nedávno jsme vyšetřovali jednoho chlapce, který je už 12-letý, 13-letý, docela jinak pěkný kluk. A je to dítě, které si rodina vzala do pěstounské péče. Ten chlapec byl dlouhou dobu tedy v dětských domovech a i v té rodině žije dost dlouho. Ale ti rodiče říkají takovou typickou věc. On, víte, on nemá vztah k věcem. A on nemá ani takovou to, čemu bychom řekli věrnost. Že chci tím jenom naznačit, že na tom začátku ohromně záleží, že se to potom těžko napravuje. Tihleti lidé to někdy pocítí ještě i v pozdějším životě.

0: Když si vezměme, že v 60. letech sice už se zřejmě ta společnost jako přece jenom uvolňovala, ale pořád převládal ve společnosti, aspoň v těch oficiálnějších kruzích, včetně školství, zdravotnictví, takovej ten jako velmi paternalistický přístup, ten přetrvával i později, ale současně, že vlastně společnost vyřeší všechno. A oni přišli, no protože měli určitý poznatky, už na konci 50. let s profesorem Langmajerem, tak oni přišli s tím, že ono to tak úplně jako není úžasný. A jistě nemohli jít na UVKSČ s tímhle, a jestli šli, tak tam by určitě neuspěli ani na ministerstvo školství, ale oni o tom psali a v tom roce, tuším, 63-64 vznikl film Děti bez lásky, na kterým se pan profesor Matějček jako intenzivně velmi podílel. Ten je koukatelný do dneška, tenhle film. Takže tím chci říct, že on si pořád držel tu linii, kde dítě je v centru jeho odborné a samozřejmě i lidské pozornosti.
1: Dítě na začátku života dělá paci-paci a jakou radost to tomu dítěti dělá, když to dělá radost tomu okolí. To dítě to s vervou a s vášní dělá. Ale teď si představte dítě v kojeneckém ústavu, ono by taky třeba dělalo paci-paci, ale nikomu to radost nedělá, že je to jde jaksi do prázdna. Takové děti nejsou schopny toho, čemu říkáme citová odezva. Populárně řečeno, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, jenomže tady ten les nic. Jo, my voláme a ono není schopno dát citové projevy, citové hnutí najevo.
0: Samozřejmě pan profesor Matějček nebyl jediný, který viděl, že ta ústavní péče, byť já jsem zmínil, že v jistém smyslu byla jako pro ty děti úžasná, ale převládalo to, že oni se tam nevyvíjeli úplně dobře, jo, ale jako představte si, že ten režim hlásí, že všichni jsme si rovni, všichni máme dobré schopnosti, přes to, co bylo v tom minulém režimu, teda jako předválečným, to všechno zmizí, protože my budujeme socialismus tam, kde budou děti hloupí, tam se asi lidi nebudou rozvádět, tam nebudou děti ponechaný svému osudu. Takže ve chvíli, kdy někdo přijde s tím, že ono to teda má i dopady negativní, tak to není úplně jako ve vztahu k tomu režimu přijímáno s plným pochopením.
2: Neexistuje hlas krve, který by neomylně k sobě poutal matku a dítě poutem nezničitelným a nenahraditelným. Takovou představu můžeme odložit do skladiště pověr. Dítě za své rodiče přijímá ty, kdo se k němu matersky a otcovsky chovají a mají je rádi. Z toho plyne jedno velké poučení, že totiž pro dítě je rozhodující psychologické rodičovství a nikoliv jen biologické rodičovství.
0: Já vím ještě jeho přínos při vzniku SOS Vesniček, která první v Doubí u Karlových Var vznikla, pokud vím, v roce 68. A ono to jde jako všechno v ruku v ruce. Pořád je tam to dítě, který je v centru naší pozornosti a hledáme, co je pro něj, pro uspokojování jeho potřeb, to nejvhodnější. A jsou lidi, kteří chodí do práce a zůstane u toho. Tu práci dělají přijatelně, v pořádku, ale já myslím, že on měl jako větší ambice, jako porozumět tomu, všímal si, hodnotil to nějakým způsobem, čet zahraniční literaturu a dával si to dohromady a zřejmě i diskutovali o těch věcech v tom týmu odborníků, kteří tam byli, takže ho to posunulo k tomu, že by měl pro ty děti něco taky dělat ještě.
1: Dítě v životě se musí naučit ještě mnoha jiným věcem, nežli jenom tomu, čemu se naučí z učebnic a ze školních lavic, abych tak řekl. Ono musí se naučit mnohým věcem ze života. Myslím, aby škola teda nebyla tím strašákem, nebyla pohrozem a nebyla jakousi donucovací pracovnou.
0: Na druhé straně ale věděl, že dítě bez řádu, bez autority, bez nějakých pravidel, takže to je jako komplikace. Aby vyrost dospělej člověk, tak já jsem ti příkladem a já tě k té dospělosti vedu. Ale ty se to nemůžeš naučit za 2 měsíce. Já

0: i docela jako shodli.
1: Někdy svádíme až příliš mnoho na školu, že ta škola nás přetěžuje a děti prostě jsou vyčerpány a pořád se musí učit. Je to nepříjemná věc, ale všeho není vina škola. Škola je dítěti zprostředkovávána rodinou, čili jak ji ta rodina pojme, jestli z té školy udělá takové monstrum, kterému je třeba sloužit, že je nějakého toho molocha, kterému je třeba všecko obětovat, je zlé.
0: On musel udělat mnohem delší cestu než já, nebo než dnešní děti. Zkuste si říct, že vás bude vychovávat jako roční dítě. Tam je spoustu věcí, kde to dítě vůbec nemá šanci v ničem. Ano, ono může nějak svým řevem nebo jako úsměvem, to jistě jo. A měli bychom na to být citliví. Ale samozřejmě, jak mu přibývají týdny a měsíce, no tak vidíme, protože už jsme ho to taky něco naučili, že jo, taky něco vidí od nás, že musíme vytvářet prostor, jinak by se to nenaučilo to dítě. To znamená, že to je ta jedna linie. A druhá linie, člověk občas zůstane jako s rozumem v koncích, ježiš, tohle já bych nikdy neudělal. A to dítě to udělá. A říkám to pozitivně. Takže i v tomhle si, jako pokud to člověk přijme, pokud si to uvědomí, tak opravdu ty děti nás jako spoustě věcí jako učí. Učí nás i tím, že když jsme průměrně citliví, nemusíme být moc, tak některé věci nemůžeme dělat, protože vidíme, že ono to není v jejich zájmu.

0: Víte, když člověk něco dělá a tahle oblast není úplně lukrativní, jakože by principiálně to generovalo nějaký velikánský zisky, jo, tak jako vás to musí bavit. Já si myslím, že ono ho to bavilo, že ono ho to těšilo a že když se něco dověděl novýho, tak že byl rád, že se to dověděl. A tady není hranice 60 let tenkrát, že jo, a jdeš do penze, tak už se na to vyprdneš. Já to vnímám, že on prostě dělal svou práci, kterou měl rád, která ho těšila, která mu přinášela samozřejmě i uznání, ale přinášela mu i jako radost a hlavně měl pocit, že je smysluplná.
1: Dítě, aby jednou v životě mohlo být samooporou druhým, aby mohlo své děti vychovávat, anebo i v tom manželství prostě jeden druhému poskytnout tu oporu, o něj se opřít, za něco stát, tak potřebuje mít toto vědomí od začátku. Ale základ je tam, kde je měl někdo rád a kde k někomu patřilo. To je ta suma, to je té moudrosti, kterou jsem si tady za posledních 35 let z tohoto pracoviště odnesl.
0: Holka v první třídě ztratila notýsek. A oni tam mají pravidlo v té škole, že za to dostane napomenutí třídního učitele. Kdyby to byl deváťák. Ale holka v první třídě, tak jsem si říkal, a já jsem se té paní učitelky ptal, prosím vás pěkně, a nemůžete jí to nějak jako odpustit? No to nejde. Ona to neříkala ze sebe, prostě platí to. To je nelidský. V holce v první třídě, pokud už nestratila ho 10krát, tak by se to mělo odpustit. Tak to já si beru z toho Matějčka, jo, takovýhle, že jasně, předpisy jsou důležitý, pravidla jsou důležitý, řád je důležitý, ale pak musíme být ličtí. A víte, ještě jednu věc, tu jsem nezmínil, ale on se usmíval. Já nemyslím, že to byl takovej ten, že má tadyhle někde něco v puse a že to je takovej ten úsměv pořád, ale hodně se usmíval. A já si myslím, že tohle já si jako beru, protože když se člověk usmívá, teď nemyslím, že ho tak šíleně bolí hlava nebo zub, že teda to ze sebe rve a jinak by byl teda naštvaný, otrávený, unavený, to takhle nemyslím. Ale když se člověk usmívá na druhýho i na život, tak ono to působí na toho druhýho člověka. On vám obtížně bude nadávat nebo se na vás zlobit, ale ono to působí i na vás. A jako, když se tak jako na ten svět usmíváte, tak on ten svět vám to vrací. I ty lidi vám to vrací. Tak to já si z něj beru.
1: Někdy je důležitější, ne někdy, pak skoro bych řekl vždycky, dobře se zamilovat, nežli udělat maturitu, že? Ale rodičům tohle vykládat není tak docela snadné. Ovšem pro ten život, který má být šťastný a plodný a uspokojivý, tak opravdu ty citové

pořadu Úžasné životy vyprávěl dětský psycholog Václav Mertin o svém učiteli z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity v Karlově v Praze, o světově uznávaném dětském psychologovi Zdeňku Matějčkovi. 16. srpna by se dožil 104 let. Po písničce se projedeme vlakem Liberským krajem s Pavlem Petrem, tentokrát z Turnova do Rovenska pod Troskami. A přitom uslyšíte hned tři hosty. Nejprve to bude předseda spolku Josef Semecký, ve druhé části vlakvedoucí Kateřina Semecká a ve třetí Tobiáš Tláskal, se kterým si kolega Petr povídal přímo v bufetovém voze.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Klub přátel železničeského ráje, to je téma dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Na pozvání jsme se vydali na cestu z Turnova do Rovenska pod Troskami a dnes ve vysílání uslyšíte hned tři hosty. Postupně se k ním samozřejmě dostaneme. Předseda klubu přátel železničeského ráje Josef Semecký odpovídá na mé otázky v první části magazínu Vlakem Libereckým krajem. Taky jak nabité léto máte?
3: Přes prázdniny, červenec a srpen jezdíme každou sobotu do Rovenska a odpoledne do Semil.
2: Jak je to se zájmem veřejnosti o jízdy nostalgických vlaků?
3: No, musím uznat, že zájem je stále rovnoměrný a velký.
2: Když se vrátím ještě k tomu zájmu ze strany veřejnosti, ten zájem roste, je větší třeba, když to porovnáte s předchozím létem nebo třeba 2-3 roky zpátky?
3: Já věřím, že je takový ustálený, že je stejný. Vidíme to na obsazení těch vozů a opravdu na dopolední jízdu musíme mít 4 vozy, na odpolední stačí ty 3 vozy. A je to tak akorát, aby si každý užil to své místo a mohl se kochat přírodou, když to řeknu.
2: Teď spolu sedíme v jednom z historických vozů, tak kde se nacházíme?
3: Nacházíme se v osobním voze Rybák, který je přibližně kolem roku 40 výroby a je to typický osobní vůz, který jezdil po našich lokálkách. Za začátku nejenom po našich lokálkách, ale i po těch významnějších tratích.
2: Ten vůz, ve kterém sedíme, to je možná nějaká první třída, ne?
3: To není první třída, to je vůz druhý třídy, ale je upravený po filmařích a my jsme to už takhle nechali, že to vypadá zajímavě.
2: Aby se lidé mohli svést, třeba se starat o ty vozy a lokomotivy, jak je to těžké se o ty historické skvosty starat?
3: Tak těžký je to, je to náročný finančně i časově, ale prostě, když člověk něco chce tomu dát, tak to musí dát tomu.
2: Předpokládám, že také bedlivě sledujete předpověď počasí, to kvůli případnému zákazu jízdy parních lokomotiv. Už se vám to někdy stalo, že jste třeba nemohli kvůli počasí a kvůli velkému vedru třeba právě s párou vjet?
3: Ano, už se nám to stalo několikrát, prostě člověk s tím musí počítat, příroda si poručit nedá.
2: Teď se nacházíme kde, protože ten vagon s námi cestuje?
3: Přímo jsme na Točně v Turnovského depa a vagon se uklidí do depa na svý stání a odpoledne na Semily jezdíme o jeden bus méně, takže jezdíme s 3 vozama pro lidi.
2: Jak je to, když se vrátím ještě k tomu počasí s případným napojením na hasiče při nostalgických jízdách, ať už je to při doplňování vody nebo třeba při dohledu na to, aby uhasili případný požár?
3: Tak doplňování vody dělají dobrovolní hasiči, s nimi je vynikající spolupráce. No a nedej bože, radši jsme, když se nic nezapálí nebo nehoří, ale pak je to normální výjezd záchranního sboru.
2: V našem magazínu už posluchači mnohokrát slyšeli, jaké vozy, jaké lokomotivy tady jezdí, ale ono neškodí to zopakovat.
3: Parní vlakem Českým rájem jezdíme hlavně parní lokomotivou 310-0134, která nese jméno z výroby Litovel, byla vyrobená v roce 1913 pro místní trať Senice na Hané Litovel.
2: Léto je v plném proudu, dokdy tady budete jezdit? Kdy je možné se s vámi na těch historických jízdách svést?
3: Do konce srpna každou sobotu.
2: Uzavřel Josef Semecký první část magazínu Vlakem Libereckým krajem. Další pokračování uslyšíte už za pár minut po písničce ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem se dnes zastavil na trati mezi Turnovem a Rovenskem pod Troskami. V první části jsme mluvili s předsedou spolku Josefem Semeckým, teď s jeho dcerou Kateřinou. Jaký vztah u tebe vlastně k té železnici, k té nostalgii je?
1: Jak já jsem se dostala k nostalgii? No tak jednoduše, jak už jsi zmínil, tak tatínek je vlastně předsedou tohoto spolku, tudíž pro mě je to opravdu záležitost už dětství velice příjemná, táhne se to od té doby a když jsem se rozhodovala po maturitě, co chci být, tak moje první kroky vedly na dráhu, tudíž současně i dělám u Českých drah průvodčí, lomeno vlak vedoucí a tak jsem začala i jezdit, když to už jsem měla ty zkoušky drážní, tak jsem se začala i angažovat více v tomto spolku a začala jezdit jako vlak vedoucí ve spolku.
0: Vzpomeneš si na nějaké první setkání s těmi vlaky třeba nebo na nějaký první výlet z toho dětství?
1: Ježíš Maria, takových vzpomínek mám mraky, jo. Tatínek mě brával prostě už od malička. Jsem s ním jezdila na Regínách, tady Mladějově v Čechách, Boleslavi na trati. Mačkala jsem čudlíky, jo. Byla jsem z toho nadšená. No ale to teď mluvím teda o těch osobácích u drah, ale potom samozřejmě úplně od miminka se pohybuju tady v tomto spolku. Bere mě na mašinku dopředu, sedávala jsem na uhláku, koukala jsem, přihlížela jsem všemu, co se tam děje v té kabině. Takže opravdu od dětství mám takovýhle zážitky pěkný z dráhy.
0: Podle úsměvu na tváři soudím, že tě tatínek nemusel moc přemlouvat.
1: Určitě ne. Já si myslím, že z části jsem to opravdu zdědila, tuhle lásku.
0: Jak vnímáš vlastně ten spolek, protože každý víkend prakticky se někam jezdí, jezdí se hlavně do Rovenska, jezdí se do Semil. A je to asi úžasné, jak vlastně vy všichni se staráte o tu historii.
1: Já už se tady považuji současně spíše za svátečního jezdce, protože v práci toho mám dost, tak potom si chci taky někdy odpočinout, takže spíše svátečně se tady projíždím, ale je to úžasný, no, všichni se tomu věnují. Já obdivuju každýho, kdo opravdu je v tom depu každý týden, kdo se o to stará opravdu aktivně a je to úžasný, díky těm lidem to tady funguje.
0: Ty jsi zmínila, že i v běžném provozu pracuješ vlastně jako průvodčí nebo vlak vedoucí. Čím je ale pro tebe vlastně v případě té nostalgie setkání s cestujícími? Tady je to asi úplně o něčem jiném, o pohodě.
1: Určitě, pohoda. Jo, tady prostě ty lidi chtějí být, dokonce i chtějí za to zaplatit možná víc než v běžném vlaku. Takže ano, ta pohodička, úplně jiná atmosféra, všichni jsou milí, jo, je to lepší, je to rozdíl velký.
0: Dokonce si mě vlastně zmínila, že i cestující jsou schopni přijít zaplatit poté, co si jich třeba nevšimneš.
1: Ano, ano, to se teď zrovna stalo. Zapomněla jsem na jednoho pána a ten se opravdu přiznal, že by chtěl rád zaplatit za jízdu, takže jestli může dodatečně.
0: Jak velký zájem těch cestujících je, protože tady zase vidím raz, dva, tři, čtyři vagóny, které jsou napěchované cestujícími.
1: Tak co tak vím, jako od kolegů, tak každý víkend je to skoro stejný. Vozy jsou opravdu plný. Ne zas tak, aby se nedalo procházet, což je pohodlný pro nás, ale je to hezky vytížený, příjemně vytížený.
0: A když to ještě porovnáš vlastně s tím běžným provozem, ty už to možná naznačila, tak kde všude, na jakých tratích se pohybuješ?
1: Působím v středisku vlakových čet v Turnově a vyjíždím směrem Hradec Králové přes Jičín lokálku, potom na druhou stranu na Boleslav osobáky, z osobáky taktéž i na Prahu vozím občas, i z pěšňáky, i na Nymburskou trať se podívám, takže to mám pestrý.
0: A když bych se zeptal na nejoblíbenější trať nebo místo?
1: Určitě tady, kde stojíme, Rovensko pod Troskami, trať z Turnova do Hradce Králové přes Jičín. To je moje nejoblíbenější. Mám tady babičku v Rovensku.
0: Uzavřela druhou část povídání Kateřina Semecká v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Na trati mezi Turnovem a Rovenskem pod Troskami ještě zůstaneme. Už za pár minut.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec posloucháte magazín Vlakem Libereckým krajem. Povídáme si na trati mezi Turnovem a Rovenskem Potroskami. Nejen o jízdě samotné, ale také o klubu přátel železnic Českého ráje. Teď s Tobiášem Tláskalem přímo v bufetovém voze.
1: Ten můj vztah k železnici je poměrně starý, protože já jsem měl pradědečka na železnici jako přednostu stanice ve Staré Pace, takže tam vlastně od mých návštěv u dědečka až vlastně ke dnešku ten vztah pořád roste.
2: Co si člověk vybaví třeba z toho dětství a návštěv u dědečka?
1: Pro mě to bylo velice zajímavý, protože dědeček jako nádražák měl plno různých knih o železnici a o lokomotivách, takže já rád vzpomínám na to, když jsme si spolu četli a koukali na výkresy parních lokomotiv, to je taková moje srdcovka.
2: Vybaví se třeba z dětství nějaký konkrétní výlet nebo nějaký zážitek?
1: U těch výletů je to složitý, protože my jsme jezdili často, takže se to hodně splývá dohromady, ale ano, určitě vybaví. Shodou okolností je to právě tady na téhle železnici s těmahle soupravama. Tato souprava, respektive tato mašina, je v provozu od roku 2001, jestli se nepletu, což je rok, kdy já jsem se narodil, takže přesně to takhle se spojilo, protože tady Českým rájem jezdili tyhle spoje a jsou to i spoje, kdy já jsem začínal jezdit, takže já mám plno fotek z těchto vagónů, když mi byly ty 2-3 roky.
2: Připomnu, že to jsou historické vagóny zvané Rybáky, no a v čele vlaku je lokomotiva zvaná Babička 310. Takže od malička i vztah té historii tedy.
1: Dá se to tak říct.
2: Protože určitě ta historie něco jiného než současná vozidla.
1: Rozhodně, ten pocit z té jízdy je úplně jinačí. Ta lokomotiva se chová vlastně úplně jinak než jakákoliv ostatní vozidla. Zvuky to má jiné, kouří to, je to nádhera. Takže určitě ta historie tam v tom dýchá a je to znát.
2: Současnost jaká je? Je spojená i třeba s železnicí, nebo jaká je?
1: Já jsem programátor, takže ta profese s tím spojená není. Já jsem teda celý život chtěl být strojvedoucí, ale to se takzvaně přesunulo na druhou kolej, takže já se angažuju teďka hlavně tady takhle jako dobrovolník nebo jako člen spolku a rád bych se samozřejmě na tu mašinu posunul, udělat si topičské zkoušky a jezdit na mašině, to je samozřejmě můj dětský sen, takže tam se rád jednou dostanu, doufám.
2: Klub přátel železnic Českého ráje pořádá akci, na které jsme společně, tak tam jsou jaké vazby, jak dlouho už třeba s nima jezdíš?
1: Já tady se vlastně kolem mašiny pohybuju od roku 2013, což je 13 let, to je docela děsivá částka. Každopádně je to si myslím dost už podstatná součást mého života. Já můžu říct, že jsem v podstatě v depu vyrůstal.
2: Co konkrétně máš na svých bedrech? O co konkrétně se staráš?
1: Já jsem krom spolků vystřídal i plno různých jaksi činností v depu a ohledně těch souprav obecně, takže já jsem čistil vozy, natíral vozy, stavila se tam úzkorozchodná železnice v turnovském depu, čistili se lokomotivy, opravoval se lokomotivy a pak je tam samozřejmě starost o to samotné depo, takže nějaké stavební úpravy, taková běžná údržba a provoz vlastně.
2: Tady v bufetovém voze, tak i tady máš práci nějakou funkci?
1: Určitě, já na tom bufetovém voze jsem strávil v podstatě nejvíce času. Já jsem ve 14 letech přišel s tím, že bych hrozně rád jezdil na mašině. V tom věku to samozřejmě úplně možné není, takže si mě tady adoptovali na obsluze. Od té doby jsem tady a tak nějak se věnujeme společně tady tomu provozu.
0: Povídání s Tobiášem Tláskalem uzavřel dnešní magazín Vlakem Libereckým krajem. Už teď pro vás chystáme jeho další vydání. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech dalších pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Bylo 12 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Koupaliště v Hejnicích na Liberecku čeká v příštích letech rekonstrukce. V řešení je projektová dokumentace. Nová stezka pro pěší spojí Jablonné Podještědí se Zdislavinou Studánkou. Na jeho západě Francie se zvýšil počet evakuovaných kvůli lesním požárům. Dnes odpoledne bude jasno nebo skoro jasno a teploty vystoupají až k 35 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké poledne. Hejnické koupaliště potýkající se v posledních dnech s vyschlým přítokem vody čeká celková rekonstrukce. V plánu už je několik let s ohledem na finanční nákladnost, ale její zahájení bylo plánováno na rok 2028. Začít by se podle starosty Jaroslava Demčáka ze starostu pro Liberecký kraj mělo opravou netypicky velké betonové vany. Možnosti obměny vody v případě vyschnutí přítoku bude radnice řešit příští týden na schůzce s projektanty.
6: Potřebujeme právě se s ním domluvit, co jde, co nejde. V rámci toho objemu s nějakým jejich odborníkem hydrologem, co tam má být, jestli to mají být dva další vrty, menší nebo jeden větší.
4: Centrum Jablonného v Podještědí propojí se Studánkou svaté Zdislavy pod zámkem Lemberg nová stezka pro pěší. Město ji začalo budovat podél pravého břehu Panenského potoka v parku Tyršova. Neoficiální cesta tam vede už teď, je ale ve špatném stavu a navíc končí u mostu v Tovární ulici a dál nepokračuje. Uvedl nezávislý starosta Jablonného Jiří Rídl.
7: Tady bychom měli tenhle ten úsek podél parku Tyršova od mostu k mostu udělat novou cestu, takže bychom měli dojít až tam k té továrně. Tam je takový klín mokřadů. A tam je taková lepěština jako tady, tak bychom to chtěli dotáhnout až do Markvartice, pak už jsme u rybníka Markvartického a tam už se pohodlně dojde až ke Studánce a na Lemberg.
4: Otevření opravované promenádní cesty od hráze Liberecké přehrady k pláži se odkládá. Oprava tohoto úseku potrvá zřejmě ještě další měsíc. Jak uvedl Jakub Pergler, jednatel firmy, která pro radnici okolí přehrady revitalizuje za 80 milionů korun. Lidé by se po cestě mohli projít ve druhé polovině září. Původní termín byl přitom přelom července a srpna. Hlavním důvodem je zpoždění podle Perglera odstraňování vad z jiné stavby. V jihozápadní Francii se rozšířil lesní požár. V departmánu Land hoří tam od čtvrtka. Úřady už včera evakuovaly přes 500 lidí a dnes přibylo dalších 100. Žádný obytný dům zatím oheň nezasáhl. Vedení hasičského sboru Land doufá, že změna počasí přispěje k uklidnění situace. Meteorologové očekávají pokles teplot a déšť. Minulých dnech platilo v departmánu Land oranžové, tedy druhé nejvyšší varování, před vlnou veder a teploty dosáhly až ke 40 stupňům Celsia.
5: Počasí.
4: U nás v Libereckém kraji bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty vystoupají ke 32 až 35 stupňům a na horách 28 až 31. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, biometeorologická předpověď pro dnešní den je na trojce, to znamená nejvyšší zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá do 25. srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, jeďte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Krásné a klidné sobotní poledne vám přeje Český rozhlas a Jana Fričová. 4 minuty po 12. hodině už začínají vaše tradiční písničky na přání a ty se dnes připojí ke všem blahopřáním všem Hanám, Hankám či Haníčkám.

Pavol Habera a skupina Tým vám drží místo. My vám také samozřejmě držíme místo u vašich rozhlasových přijímačů. Příjemně vám znovu ještě jednou příjemnou sobotu. Dnes je 15. srpna a svátek slaví všechny Hanky a Haničky. No a pokud jste snad zapomněli jim poslat nějaké to blahopřání SMSku, pohled, co já vím, tak můžete to napravit třeba písničkou na přání. Telefon sem k nám do studia je 22 155 37 22. SMSky můžete posílat na číslo 90 011 04, a to ve tvaru zahrajte Liberec, Mezera a váš text. Chcete-li se rozepsat víc, pak samozřejmě tu možnost máte také. Využijte naší e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a když už jsem říkala, že dnes mají svátek všechny ty Hanky, tak jsem vyhledala písničku Hany Hegerové, a jelikož stále ještě je srpen, tedy čas prázdnin, no tak jsem nemohla najít nic jiného než píseň Čas na prázdniny.

0: cadeau, Vanessa.
1: Hana Hegerová, tak jak ji známe, jak jsme ji znávali a poslouchávali a stále posloucháme na vlnách Českého rozhlasu Liberec. No a já už ve vysílání vítám naší posluchačku. Dobré odpoledne.
2: Dobrý odpoledne, Jano, tady Jarča Friedland. No tak víte, Jano, dneska je Hanky, takže jich je hodně, co znám. A máte kolegyni Hanu Hofogovou. I když má volno, tak jim chci všem holkám popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v práci i v životě. A přeju, aby si to Hanka Hofogová užila to volno, když je tak krásně dneska.
1: Já jim to určitě vyřídím.
2: Ano. A chci říct, Jano, že chci poděkovat všem včera, co mi nechali hrát. Takže jim já nechám zahrát písničku, to se nechám jako překvapení a pro mě sourozenci a všem příbuzným s rodinami a všem, co si necháme hrát. A přeju dobrou chuť a kdo má pochutí, tak ať má dezertík s kafíčkem.
1: Dobře, děkujeme, přejeme vám příjemné odpoledne a zase někdy naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné.

0: Tak to byla Hana Zagorová, vy posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. Já už mám na telefonu další posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, paní Hano, tady Šárka z Liberce. Takže, jak jste řekla na úvod, dneska mají svátek Hanky, takže písnička bude pro Hanku z Králova háje, Haničku básničku do Bíliny, Haničku už bývalou pošťačku, moji kamarádku, pak by to bylo ještě pro paní Hanku do České Lípy, pro Hanku z Tulipánu a Hanku, která dělá na vrátnici v nemocnici, a ještě pro moji sestřenici Hanku, která bydlí v Bečbánově, je to trošku mimo Liberec, ale to nevadí, snad to dolítne.
0: Určitě.
1: A všem přeju krásný den a ještě bych teda dodatečně Jarče z Rychnova chtěla popřát k těm jejím narozeninám, který slavila v týdnu.
0: Dobře, děkujeme za zavolání, přeji klidnou sobotu a zase příště naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, vám hezký den, ať vám to uteče.
0: Díky.

0: Ďakujem.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Ano.
1: Hana, Jana, Anna.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak jo, děkujeme za zavolání, my se připojujeme k blahopřání vaší paní a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: Také.

Notoricky známý duet Karla Gotta a Marcely Holanové, ten měl takový expresivní vlastně video k tomu připravené, kdy oni na sebe hrozili téměř pěstí. Čau, lásko. No ale dnes slaví svátek všechny ty Hanky, jak už jsme dneska několikrát připomněli, no a tak jsem našla ještě jednu píseň, jejíž interpretka se jmenuje Hana, a to Hana Křížková. Píseň se jmenuje Jak déšť. Posloucháte Písničky na přání Českého rozhlasu Liberec.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Písnička kapely ABBA Hany Hany zazněla na přání naší posluchačky paní Sylvie, která ji posílá k svátku všem dnešním Hankám i všem dnešním oslavencům. No a máme tady další oslavenkyni, také Hanku, té píše přání, respektive pro ní si přeje písničku její syn Adam. Všechno nejlepší k svátku přeje a vybral holky. No a já jsem tady našla jednu z písniček, které holky nahrály s Rybičkami 48. Píseň se jmenuje Já dneska slavím, takže si myslím, že se hodí.

Já dneska slavím, tak se jmenoval hudební kompilát kapel Rybičky 48 a Holky. Posloucháte Český rozhlas Liberec, konkrétně písničky Na přání. Já teď čtu v naší e-mailové poště, kam napsala paní Dana. Dobré popoledne, prosím o zahrání písničky Slyšíš, jak zvoní. Je to vzpomínka na moji maminku a děkuje za zahrání Dana z Českého ráje.

0: Tak to byla Šohajka a píseň Slyšíš, jak zvoní. Posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání. Já vítám ve vysílání další posluchačku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Janičko, tady Alena, Petr Stahačeves. Zdravíme celý rozhlas a dneska bych chtěli dát písničku zahrát Hanice Básničce a její dceři Haničce k jejím svátku dneska a hlavně jim přejeme hodně zdraví. A potom bych chtěla všem poděkovat, kdo by přáli ke čtvrtku, ke svátku, tak jim moc děkuju a hezký den.
0: My děkujeme za zavolání, přejeme příjemné odpoledne. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska pěti členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak to byl Václav Neckář, je 12 hodin 48 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání, a to další přání budeme plnit paní Ireně, která neskromně si přeje jen tak pro sebe, pro svoji dobrou náladu, slyšet Alicia Keys.

A jsme v cílové rovince dnešních poledních písniček na přání Českého rozhlasu Liberec. Já věřím, že jste byli spokojení, že se vám líbily. No a pokud jsme snad nehráli právě tu vaši, tak máte možnost znovu dnes 4 minuty po 17. hodině, kdy se na vás budu opět těšit. No a co vás čeká? No tak tohle léto trávíme se zámeckými pány a dámami. A také vás čeká znovu zámecké léto. Tentokrát se vypravíme na zámek Maleč. Tak já věřím, že to bude příjemná procházka. Jana Fričová vám přeje na ní příjemnou pohodu a těší se na slyšenou opět za hodinu.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: České dráhy zavádí v příměstských vlacích City Elefant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. V Libereckém kraji je podle Českého hydrometeorologického ústavu výrazně pod normou stav podzemních vod. Liberec si za týden připomene srpnové události z roku 1968. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 32 až 35 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké sobotní odpoledne. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elefant na příměstských linkách Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si je a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do šesti z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku. Pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
3: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit pouze jednu soupravu, protože City Elefanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
1: Stav hladin podzemních vod v Libereckém kraji je pod normálem. Mimořádně nízké stavy naměřil Český hydrometeorologický ústav na více než polovině vrtů v regionu. Ve zbytku České republiky je situace podobná. Silně a mimořádně podnormální stav hydrologové naměřili na 70% všech stanic. Doplnění zásob podzemních vod do zimy je podle hydrologa Jiřího Davida nereálné.
4: To by musela přijít nějaký období měsíc a půl, kdy bude pršet soustavně a lehce, ne bouřky, přívalový deště, ty jsou k ničemu.
1: Vyschlá půda je totiž nestačí pojmout a vsáknout do hlubších vrstev. Lidé v Liberci si budou moct za týden připomenout výročí vpádu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Na náměstí doktora Edvarda Beneše u pomníku obětem okupace 1968 bude od 9 hodin vzpomínkové setkání. Připomene mimo jiné 9 obětí a zhruba 50 zraněných ze srpnových dní v Liberci. Na odpoledne připravila program Paměť národa Severní Čechy. České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo Česko podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Z toho víc než 34 tisíc. Lidí o ní zažádalo od začátku letošního roku.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás dnes čeká jasno nebo skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 32 až 35 stupni. Na horách mezi 27 až 30 stupni Celsia. Vítr vane slabý proměnlivý, rozptylové podmínky by měly být dobré. Biometeorologická předpověď je na trojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka potrvá do konce srpna. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
5: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i z tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškeré informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále a tak dále. Stál v čele, nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici. Jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, českém sněmu, nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav, mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby? Tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

Máš závoj z oblaků. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nimi byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a

0: To byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
1: Ten titul barona byl dědičný?
0: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
1: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
0: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy byste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme dvě schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí?
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já Já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klenby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klenbami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na 3 zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na 3 zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to
3: někdy... Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna, já nevím kde co, prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože měli ve Vídni byt a právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrii a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebujou tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebujou jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Sídlo městských lesů v Liberci by se mělo v budoucnu přesunout. Kvůli opakovaným krádežím kabelů mají vlaky mezi Hrádkem nad Nisou a Žitavou zpoždění. Chorvatským hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár u letoviska Omiš. Zítra nás čeká převážně oblačno, postupně během nepřehánky nebo i bouřky a teploty vystoupají k 31 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké sobotní odpoledne. Městské lesy v Liberci by v budoucnu měly sídlit v bývalém hřbitovním domku ve Vesci. Aktuálně využívají kanceláře v areálu technických služeb v Hanichově, kam se přestěhovali z areálu bývalého lesního divadla v Lidových sadech. Projektová dokumentace na opravu hřbitovního domku už je hotová, říká ředitel městských lesů Jiří Bliml.
2: Čekáme na stavební povolení a teoreticky, když se nám to všechno dobře podaří, tak bychom příštím roce mohli vysoutěžit dodavatele a realizovat tu velkou rekonstrukci toho nemovitosti.
0: Podle Blimla by se tak mohla městská organizace do nových prostor stěhovat zhruba za 2 roky. Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
3: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá, lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Korit se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
0: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat. Hejnice na Liberecku chtějí na podzim zahájit výstavbu domu s 16 obecními byty. Jak informoval starosta Jaroslav Demčák za lepší Hejnice, radnice teď vybírá zhotovitele. V soutěži dostala 4 nabídky. Vítěznou firmu by mohli podle starosty vybrat na konci srpna. Náklady na výstavbu radnice odhaduje téměř 74 milionů korun. Na více než polovinu získalo město evropskou dotaci. Požár v okolí chorvatského města Omiš je podle vedení hasičů pod kontrolou. Meteorologové také ohlásili, že silný vítr se postupně uklidnil. Během noci na včerejšek rychle se šířící požár zasáhl v Omiši a okolí obydlené oblasti a zabil 1 člověka. 8 dalších lidí je v kritickém stavu v nemocnici. Někteří s vážnými popáleninami na 70% těla. Do evakuačních center museli utéct asi 2000 lidí, včetně 300 českých turistů.
1: Počasí.
0: V noci nás čeká jasno až polojasno, k ránu pak bude přibývat oblačnost a teploty v noci poklesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra tedy v neděli převážně oblačno, postupně zataženo a během odpoledne přehánky nebo občasný déšť a mohou se vyskytnout i bouřky. Teploty zítra 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24, vítr bude vát mírný od severozápadu a bio zítra bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Ulice bude do 11. září kompletně uzavřená mezi křižovatkami s ulicemi v Aleji a Revoluční. Pak se uzavírka přesune mezi křižovatky s ulicemi Revoluční a Dlouhá. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Příjemné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Dnes pro vás máme nachystaný hned několik otázek. Co je olympiáda, co jsou mofety, jaké bude počasí? No tak ta poslední je směřovaná na odborníky, kteří na tento víkend předpovídají vysoké teploty. Proto se náš reportér ptal Liberečanů, jak tráví léto ve městě. Pokud chcete slyšet jejich tip, kam se chodí osvěžit, pozorně nás poslouchejte. Za chvíli řekneme víc.

0: Asi všechny písně Karla Gotta patří k těm, které nestárnou, a to znamená, že Nápoj lásky číslo 10 z téhle řady rozhodně výjímat nebudeme. Posloucháte Český rozhlas Liberec. Během teplých letních dní se chce řada lidí ochladit někde u vody. Většinou vyhledávají koupaliště, bazény, no a nebo vodní nádrže. Možnosti Liberečanů jsou ale letos dost omezené. Bazén je zavřený kvůli rekonstrukci, stejně tak není hotová oprava přehrady a koupaliště Vápenka letos majitel uzavřel a snaží se ho prodat. Jak situaci vnímají samotní obyvatelé Liberce, zjišťoval přímo v ulicích města redaktor Českého rozhlasu Liberec Patrik Fischer.
1: Chodíte se koupat přes léto občas, nebo chybí vám nějaká ta místa?
2: Jezdím se koupat mimo Liberec, protože tady vůbec nic není, všechno tady, co vlastně, to je jako na jednu stranu špatně, protože udělali všechno najednou, chtějí všechno najednou jakoby stavět, potom se to prodlužuje s bazénem, to samý. Jo, na Františkově byl taky pěkný bazén, ten se taky zrušil, vůbec se mi to tady jako poslední dobou jako nelíbí, přehrada není dodělaná, Vesec se bude od září zavírat. Jo, tak jako kde se má člověk vykoupat? Jedině na Jabloneckou přehradu nebo na Sluníčko, kde je vlastně opravdu hromady lidí, kam jezdějí. Navíc lidi, kteří nemají auta, tak se nikam nedostanou. Jo, tady to je problém, Liberce hodně veliký.
1: Říká mi jedna z Liberečanek. Například mladší studenti, kteří teď přes léto mají prázdniny, by ocenili víc možností, kam se jít vykoupat a kam se jít zaplavat. Jak mi říkají dva mladí pánové, které jsem tady teď potkal. Chodíte se třeba přes léto koupat?
3: No přes léto jako jo, ale spíš na lesák chodíme s kámošem, ale jako na chvilku se vykoupat. Ale taky mě to mrzí, no, že jako teď, že ten vlastně bazén liberecký se uzavřel, takže vlastně i závodní plavci nemají kde plavat. Si třeba do Jablonce nebo tak kloro.
4: Já jsem tomu rád hlavně dřív, ale teďka kvůli synicím tak úplně ne. Spíš jako čekám, až se otevře ten liberecký bazén a budu chodit hlavně tam. No.
1: Zájem o koupání ale není jenom mezi studenty, ale rádi by se schladili třeba i seniori. A chodíte se koupat?
5: Teď už ne. Protože když jsem slyšela, že se čekají fronty, až někdo odejde, aby mohl další přijít, tak to už na mě není.
1: Kdyby těch možností bylo víc a nebyly by tam ty fronty, tak byste chodila se koupat?
5: Chodila, určitě na Sluníčko, určitě do Vratislavic.
1: Když jsem se ale byl podívat na lesním koupališti v Liberci, tak pravdou je, že ani v těchto vedrech tam nebývá úplně vyprodáno. Většinou je tam spíš několik desítek návštěvníků.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

karton na burek a taký porcelán. Som odrejma cibulkama, tapety parmazán.

0: coraje. Sí.
1: Počasí.
2: Tak štěstí je určitě krásná věc, ono pár dnů volna a nic nedělání před sebou je taky krásná věc a k tomu ještě příjemné počasí, tak to je ještě krásnější. No a to už je otázka na mého hosta, pana Pavla Júzu z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem, kterého právě vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Tak jaké teď máme počasí v Libereckém kraji, jak byste ho charakterizoval?
3: Tak je jasno, teplo, slunečno. Konkrétně je na celém území kraje jasno a teplota v současné době je většinou 31 až 34 stupně, na horách je o něco chladněji, 24 až 28 stupňů.
2: No pane, jo, to je na hory teda pořádná teplota. Jak se nám bude ta teplota směrem k večeru měnit a vůbec počasí?
3: Teďka během odpoledne možná ta aktuální teplota ještě o stupeň povyleze. Večer samozřejmě, až sluníčko začne zalézat, tak teplota půjde dolů a během noci postupně, hlavně v druhé polovině noci, očekáváme přibývání oblačnosti. Noční teploty většinou budou v rozmezí 18 až 15 stupňů, ale na některých místech může být i tepleji. Naopak někde, zejména v nějakých údolích, může být i chladněji až 11 stupňů. A na horách v mrazových kotlinách může být i ještě více chladněji. A zítra přes den se očekává přibývání oblačnosti a někdy odpoledne nebo večer se mohou vyskytnout nějaké přehánky, případně i bouřky. Uhum. A teploty už budou nižší než dneska. Očekáváme už pouhý 28 až 31 stupeň. Horách 21 až...
2: Takže bychom se blížili k takovému nějakému příjemnému létu severočeskému příští týden třeba?
3: Tak vypadá to, že v pondělí a v úterý bude počasí převážně s velkou oblačností, zejména v pondělí ráno a dopoledne ještě může být nějaký déšť nebo přehánky a potom další to vypadá, že bude v noci z úterý na středu nějak trochu deštivěji a v pondělí a v úterý maximální teploty tak nějak kolem 20 nebo jenom malinko přes 20, takže výrazně chladněji než třeba dneska.
2: Takže nám vlastně bude příští týden zima, když jsme tak zvyklí už na ty vysoké teploty. Tak jo, tak já vám mnohokrát děkuju za aktuální předpověď počasí, budu se na vás těšit opět zítra ráno, kdy nám předpověď určitě upřesníte. No a přeju vám klidné sobotní odpoledne do Ústí nad Labem. Naslyšenou. Tak zdá se, že nám pan meteorolog vypadl, že je nějaká chyba trochu na síti. Nicméně nám stihl říct, jaké že nás čeká počasí dnes ve zbytku soboty, v noci a zítra a i výhled na ten příští týden, kdy se má proti těm současným teplotám poněkud dramatičtěji ochladit. Posloucháte Český rozhlas Liberec, je sobota 15. srpna.

Posloucháte Český rozhlas Liberec a my pro vás máme pozvánku, a to hned na dvě akce dobrovolných hasičů. Ještě teď můžete dorazit k požární nádrži v Loužnici, kde se koná oslava 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů Loužnice a sraz příznivců volantů a značka prý vůbec nerozhoduje. Připraven je bohatý program, včetně ukázek hasičů, spanilé jízde všech účastníků a večer se bude promítat film Neporazitelní. Pokud vás zajímá podrobný program, tak ten najdete na stránkách obce Loužnice. Tak a když už jsme u těch hasičů, tak můžete navštívit taky nový areál hasičů, novou hasičskou zbrojnici, a to v Nové Vsi. Program začal před pár minutami, kdy přestřihli slavnostní pásku a požehnali nové hasičské zbrojnici, a trvat bude až do 6. hodiny. Vy si během toho můžete prohlédnout nové zázemí i výjezdovou techniku dobrovolných hasičů z Nové Vsi. Tak posloucháte Český rozhlas Liberec, my vám přejeme příjemné sobotní odpoledne.

0: 7 minut po půl třetí dozněla další z nestárnoucích melodií, které máme v archivu, v rozhlasovém archivu Českého rozhlasu Liberec. Tentokrát to byla píseň Valdemara Matušky, To jsem já, ten cowboy, jeho hlas je naprosto nezapomenutelný. No už v úvodu téhle hodiny jsem vám položila několik otázek a jednou z nich bylo, zda víte, co to jsou mofety. No pak pokud nevíte, tak se netrapte, ani já jsem to nevěděla a právě mofety jsou tématem dnešní rubriky Martina Písaříka, co v učebnicích nebylo. Tak poslouchejte pozorně, Martin vám určitě hned prozradí, co to vlastně mofety jsou.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Země může bublat díky jevu zvanému mofety? Národní přírodní rezervace SOS u Františkových Lázní patří k nejzajímavějším přírodním územím ve střední Evropě. Na ploše více než 268 hektarů se tu střídají mokřady, slatiniště, rašeliniště a minerální prameny doplněné o místa, kde ze země uniká oxid uhličitý. Z geologického hlediska jde o příkopovou propadlinu s nepropustným podložím, ve které se dlouhodobě hromadí voda i organické zbytky. Právě díky minimálnímu odtoku tu od čtvrtohor vznikly mocné vrstvy rašeliny. Tam, kde na povrch vystupují minerální prameny, se rašelina obohacuje o soli a vzniká takzvaná slatina. Největší zvláštností jsou mofety, kterým se lidově říká bahenní sopky. Jsou to vývěry oxidu uhličitého, který proniká puklinami z hloubky několika kilometrů. Vytlačuje vodu z půdy, rozvíří bahno a vytváří dojem, jako by se země vařila. Právě tyto jevy dávají SOSu téměř mimozemský měsíční vzhled. V minulosti se zde nacházelo i slané jezero, ve kterém žily mikroskopické řasy rozsivky. Jejich křemičité schránky se postupně usazovaly na dně a vytvořily vrstvu křemeliny. Žijí tu slanomilné rostliny, vodní ptáci i obojživelníci a celé území slouží jako chráněná přírodní laboratoř.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: I po minutu, po tři čtvrtě na tři posloucháte Český rozhlas Liberec. Venku stále panuje léto, které je v plném proudu a teploty vysoko přesahují třicítku, a tak nejlépe někde ve stínu nějakého stromu a nebo namočení v bazéně či v řece nebo vodní, jiné vodní nádrže. A nebo ve stínu, ale s nějakou chladivou pochoutkou v dlani. Co třeba, kdybyste vyzkoušeli oblíbenou letní pochoutku našich babiček? Představte si, že tenhle recept je víc jak 100 let starý a je to recept na broskvový sorbet. Tak ten by se určitě na jazyku rozplynul. No a pokud jsem vám skutečně udělala chutě, pak tenhle recept najdete na webových stránkách našeho rozhlasu liberec.rozhlas.cz, a to v babičiných receptech. No ale teď už pojďme k další reportáži. Před 10 lety judista Lukáš Krpálek získal na olympijských hrách v Rio de Janeiro zlato ve váhové kategorii do 100 kg a stal se tak prvním českým olympijským vítězem judu. No a tak se tentokrát předškoláku redaktorka Tereza Beránková zeptala, co je olympiáda?
1: Že cvičíš někde na nějakém hřišti a dostáváš tam medaile.
2: Co je to olympiáda?
3: Cvičíš na gymnastice a cvičíš závody.
4: Soutěž.
2: Jaké sporty jsou na olympiádě?
4: Třeba bruslení a takhle.
5: Hokej. Fotbal.
6: Můj teďka chodí rád hrát badminton se strejdou a včera na něm byl.
7: Třeba, že můžeš líst pozdě. To je horor. Se svý.
8: Že se tam může běhat a kdo bude první, tak vyhraje zlatou medaili.
9: Lyžování.
2: Znáš nějakou lyžařku známou?
9: Lucie a učila mě lyžování. Moje mamka taky lyžuje a Terku učila Tereska. Já lyžu moc hezky.
10: Moje mamka jezdila na snowboardu. Je snowboardistka.
2: Co se na olympiádě dostává za to, když jsem vítěz?
9: Medaile a pohár.
10: Trofej.
2: Jaká medaile může být?
9: Bramborová a salata.
11: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Bohouš bude jmenován zasloužilým všeumělcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Ve zrůdném těle se ukrývá laskavé srdce a vznešený duch. Anthony Hopkins jako zvoník od Matky Boží. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea známého hudebníka, politika a moderátora dokument Michal Prokop, Až si pro mě přijdou. A hned poté koncert Michal Prokop Live 80. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberec cestu k pláži u přehrady v srpnu neotevře, práce potrvají ještě měsíc. Část libereckého magistrátu se na podzim přesune do bývalé pobočky kooperativy. V jabloneckém participativním rozpočtu už je hotová více než polovina projektů. Zítra nás čeká převážně oblačno, postupně během dne přehánky nebo bouřky a teploty vystoupají k 31 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Otevření opravované promenádní cesty od hráze Liberecké přehrady k pláži se odkládá. Oprava tohoto úseku potrvá zřejmě ještě další měsíc, jak uvedl Jakub Pergler, jednatel firmy, která pro radnici okolní přehrady revitalizuje za 80 milionů korun. Lidé by se po cestě mohli projít ve druhé polovině září. Původní termín byl přitom přelom července a srpna. Hlavním důvodem zpoždění je podle Perglera odstraňování vad z jiné stavby. Do bývalé pobočky pojišťovny Kooperativa se úředníci libereckého magistrátu nastěhují nejpozději do konce listopadu. Zhruba 40 úředníků dosud pracuje v pronajatých kancelářích v soukromé budově Estaur. Městu tam smlouva končí na konci roku. Budovu bývalé kooperativy Liberec koupil za 44 milionů korun a do podzimu ji musí vybavit nábytkem a dodělat stavební úpravy, říká primátorův náměstek Adam Lenert z Hnutí ANO.
4: Děláme revizi výtahu, nějaké drobné zásahy na střeše a upravují se podlahové krytiny a dělá se tam bezbariérová přepážka pro občany handicapovaný tak, aby nemuseli do pater. V kooperativě bude kompletní odbor dopravy, kromě vydávání řidičských průkazů.
2: Jablonec nad Nisou už dokončil víc než polovinu projektů z posledního ročníku participativního rozpočtu. Rozpočet město vypsalo na roky 2025 a 2026. Uspělo v něm celkem 27 nápadů. Mezi ně vedení města rozdělilo 8 milionů korun. Hotové by měly být do konce letošního roku.
5: Posledním dokončeným projektem je proměna dětského hřiště v ulici Mládí. Na hřišti je nová herní sestava s názvem Kudlanka, trampolína a taky houpačky. Mezi dalšími projekty jsou murály Tvář města a ruce, které vznikly vyrázkově ulici a na budově městské policie. Hotová už je taky skleněná instalace u letní scény Eurocentra. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Dva vlaky během 24 hodin vykolejily za jízdy na jihu Anglie. Vyšetřování příčin obou nehod teprve začíná. Podle předběžných závěrů v nich ale velkou roli sehrála aktuální vlna veder. Vysoké teploty mohly poškodit trať. První případ se stal ve čtvrtek u města Lewes, kde se za jízdy převrátily tři zadní vagóny. Při nehodě se zranilo celkem 18 lidí, z toho dva vážně. Druhý případ z pátečního odpoledne se stal nedaleko Londýna, kde vykolejil poslední vagón soupravy. Nehoda se obešla bez zranění.
3: Počasí.
2: V noci nás čeká jasno až polojasno, k ránu pak bude přibývat oblačnost a teploty poklesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra tedy v neděli čekejte převážně oblačno až zataženo, postupně během odpoledne přehánky nebo občasný déšť a můžou se vyskytnout i bouřky. Teploty zítra 28 až 31, na horách 21 až 24 stupňů, vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky během dne by měly být dobré, bio na trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu potrvá až do října. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A 4 minuty po 15. hodině pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec pokračuje. Společně budeme hledat českou filmovou stopu ve světové kinematografii a s Markem Řeháčkem se projdeme Palackého stezkou k pramenu blahoslaveného Karla I. Za chvíli se však dozvíme, jaké výsledky přinesla dnešní kontrola cyklistů v Jizerských horách.
3: Pohodové odpoledne s Janou Fričovou.

0: Rád se brouzdám rosou, sděloval svou písní Michal Tučný v Českém rozhlase Liberec. Je léto, jsou prázdniny a právě tohle období je asi nejvíce tím obdobím, kdy chodíme na výlety. A to ať už pěšky, anebo se vydáváme na kole, či mnozí z nás taky na elektrokolech. No a u Šámolové chaty v Jizerských horách dnes horská služba a tým silniční bezpečnosti radí cyklistům, jak správně nasadit ochranou helmu nebo jak pečovat o své jízdní kolo. Během léta ošetří horská služba v Jizerských horách v průměru 200 zraněných cyklistů, což je obrovské číslo. Preventivní akce se tak snaží toto číslo snížit.
1: Dobrý den, pojďte se k nám podívat, my nekoušeme.
2: Petr Vajc z týmu silniční bezpečnosti láká cyklisty k ním do stánku.
1: Kolo klidně si vemte s sebou.
3: My vám ho zkontrolujeme, co vám na něm chybí a co ne.
1: Hlavně co se týče bezpečnosti, čili chválím za helmu. Máte ji i docela solidně dotaženou.
4: No, bez helmy ne s tím.
5: Nosíme ji. Kamarádka se vybourala, spadla do stoky, tak ji ta přilba zachránila život.
2: Jak ale upozorňuje Barbora Jíruchová z týmu silniční bezpečnosti, problém je často u dětí, kterým koupí rodiče záměrně větší helmu.
6: Aby jim déle vydržela. Toho dorosteš, ale v tu chvíli, kdy je tomu dítěti velká, i když ji utáhne na maximum, tak je ta helma k ničemu. Když to dítě spadne a ta helma nedrží, tak mu akorát uškodí, víc si natloukne.
2: Zhruba třetina úrazů, které záchranáři u cyklistů řeší, je pak způsobena alkoholem. Někteří na pivu po cestě ale nevidí nic špatného, jako třeba pan Petr.
7: Po jednom pivu jedu naprosto bezpečně.
1: Berte to tak, že jedna desítka je třeba 0,3 promila.
7: No, tak to bych toleroval.
2: Cyklisté si tak dnes mohli vyzkoušet speciální brýle, které simulují, co člověk jak vidí po jednom promile v krvi.
8: Počítám mi to, já si to zkusím nandat. Tohle je jedno promile, jo? Tyjo, to je tak 10, ne? To není možný. To je hodně teda zkreslen.
1: Když člověk pije postupně, tak ten stav nastupuje pomalu a člověk se to nevšimne. Ale když také nasadíme ty brýle, tak je to z 0 na 100 okamžitě.
8: No to bych ujela tak 10 metrů možná.
1: Právě lidé neodhadnou vzdálenost, směr. Tuhle zatáčku byste třeba nevybral, nedobrzdíte křižovatku, protože nevíte, jak je to daleko.
2: Podle Petra Vajce jsou častým nešvarem i chybějící odrazky na kole.
1: Koukám, že nějaké tam máte. Nevím, jestli máte zezadu na té brašně.
4: I tam je.
1: Výborně, uvidíme to druhé kolo, tam už vidím nějaké problémy, že by byly.
6: Za tohle můžu dávat pokutu, je to povinnost na tom kole mít.
9: To beru jenom, když vím, že pojedu v šeru nebo pod mě domů.
6: To
9: nestačí.
8: Koukám, vy jste tady právě vyfasovala různé odrazky, nálepky, reflexí na kolo, takže dáte si je tam?
9: Určitě si je tam dám, nechci pokutu.
6: Hodně lidí tam nechtějí ty oranžové odrazky,
2: říká Barbora Jíruchová.
6: Kvůli estetice nebo že váží to kolo pak víc, co tam nechtějí. I tací, kteří řeknou, no za nás tohle nebylo, helma je k ničemu, tohle je k ničemu, tohle nepotřebuju.
2: Poradit se s odborníky, jak mít kolo správně vybavené, mohou cyklisté u Šámalovy chaty v Jizerských horách i během zítřka. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
10: Také v Jizerských horách máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Karel Černoch a Iveta Bartošová, píseň V tom. A pokud vám snad vrtá hlavou, ve kterém filmu jste ji slyšeli, tak já vás nenechám tápat. Já vám to prozradím. Byla to píseň z filmu Jak básníkům chutná život z roku 1987 a byl to třetí díl série básníků. My vás však teď v Českém rozhlase Liberec pozveme na putování libereckým krajem. Tentokrát nás Marek Řeháček a Jaroslav Hoření zavedou k pramenu posledního rakousko-uherského císaře na Palackého stezce, která se line podél řeky Kamenice.
1: Naše další zastavení nad Kamenicí je víc vody.
2: A tady krásný pramen, krásně chladné pitné vody.
1: No.
2: Je nádherně upraven, vidíš tu klasickou místní břidlici. Ale ten pramínek je takovou docela hezkou, atraktivní zastávkou. Je tady i lavička na Palackého stezce, těsně pod námi hůčí Kamenice. Mimochodem, dole hůčí Kamenice je vlastně, možná vzpomínáš název knihy Stanislava Urbana, která popisuje vlastně ten textilácký a sklářský život v těch jednotlivých obcích, které vlastně leží na řece Kamenici už od Kristiánova dolů skutečně až Železnému Brodu. Ten pramen může působit, respektive jeho pojmenování, jako určitá provokace.
1: Taky si říkám, jmenuje se to totiž pramen blahoslaveného Karla I.
2: Což byl poslední císař Rakouska-Uherska.
1: A Palacký, ten jako s tím Rakousko-Uherskem neměl zrovna dobré vztahy.
2: Historicky ta Palackého stezka vznikla v roce 1912 a 100 let poté už byla ve velmi špatném stavu a dílčí úseky byly rekonstruovány. Největší rekonstrukce zde proběhla v roce 2021 a 2022. Nicméně už předtím pan Jiří Šubert z Držkova v roce 2018 na tomto místě upravil ten pramínek a pojmenoval ho právě názvem pramen blahoslaveného Karla I. Ono se málo ví, že Karel I. nejenom, že to byl jako skutečně velice dobrotivý člověk a snažil se zmírnit utrpení obyvatel monarchie na samém sklonku vlastně její existence, protože on přebíral tu funkci v roce 1916 po smrti Františka Josefa I. A může to celé vlastně v kontextu té Palackého stezky vypadat jako taková jako nepřiměřenost. Pravda je taková, že on skutečně byl nejenom dobrotivý, ale měl i velký vztah k Čechám a on vlastně Palacký sám prohlašoval opakovaně, že Rakousko má být federalizováno, ale Rakousko, že je vlastně ochráncem těch malých národů, včetně Čechů. Což Karel I. jako chtěl jak si dotáhnout federalizací té monarchie. Takže ta vazba, přestože samozřejmě Palacký už byl dávno mrtvý v té době, tak ta vazba zde je poměrně intenzivní a logická, aby to na první pohled tak vůbec nevypadá.
1: Ještě bychom mohli říci, že Palackého stezka stejně tak jako třeba Rýgrovka. Nejsou stezky úplně jednoduché.
2: Je tady skutečně ten problém, že když člověk tu stezku už jednou nastoupí, tak ji prostě musí dojít. Takže doporučujeme, aby sem skutečně šli ti, kteří mají slušnou kondici, slušné vybavení a kteří se třeba i nebojí některých určitých náročnějších úseků, které jsou na Rýgrovce možná složitější než na Palackého stezce, ale také zde máme pár míst, kde neznalý a neskušený turista může mít problémy. Takže doporučujeme zvážit cestu, ale zase to není strašného, co by nikdo běžný nezvládl.
0: Tak a po chvíli turistiky a poté, co jsme se schladili v chladných vodách Horské Bystřiny, se příští sobotu od řeky vystoupáme na skálu na hrad Návarov.
3: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

Tak tahle píseň Václava Neckáře je z roku 1977 a najdete ji na jeho legendárním albu Planetárium. Hudbu složil Ota Petřina, text Deněk Rytíř, čili běžní dvorní skladatelé a textař, řekla bych, Václava Neckáře. No a protože dobré zábavy, úsměvu a dobré nálady není nikdy dost, ponořili jsme se i dnes do našeho rozhlasového archivu, abychom našli nějakou tu zábavnou historku. Když se řekne Pavel Trávníček, tak většině z vás se vybaví princ

0: Pohádky Tři oříšky pro Popelku. Věděli jste třeba, že kvůli jeho moravskému projevu prince tehdy naboval herec Petr Svojtka? Původem Moravák Pavel Trávníček a dnes slavný daber měl babičku na Hané a v jednom rozhlasovém pořadu vyprávěl příhodu, kterou s ní zažil v jedné restauraci. Tak si ji teď poslechněme.
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci, jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla z té Hané, že jo? Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je vostuda, všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 10:30.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vaše.

0: Tipy vám přináší CinemaCity. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: V následujících minutách vás Český rozhlas Liberec vezme do světa stříbrného plátna. S Janem Křemenem budeme hledat filmovou stopu v zámku Dobříš ve středních Čechách. No a Jan Křemen nás zároveň pozve také na filmovou novinku, sportovní československé drama Bojovník, které mělo premiéru tento čtvrtek 13. srpna.
2: Dnes tu mám pro vás tip na výlet do středních Čech, a to do sídla Svazu spisovatelů. Dnes zde již svaz nepůsobí, ale zámek tu pořád ještě stojí. Kam vás zvu? No přeci na zámek Dobříš. Rokokový zámek Dobříš leží nedaleko Prahy. První, co upoutá návštěvníky, je jeho nápadná fasáda. Zámek obklopuje rozsáhlý anglický a pozoruhodný francouzský park. Jak už jsem řekl, v minulém století sloužil Svazu českých spisovatelů jako domov spisovatelů. Krásný zámek láká filmaře na svoji rokokovou architekturu, která sem přilákala nejednu tuzemskou či zahraniční filmovou produkcí. A právě tou dnešní českou filmovou stopou v zahraničních snímcích je exteriér, ale i interiér zámku na Dobříši.
3: Tonight, ladies and gentlemen, from the furthest corners of the world, where the dark arts still hold sway, I present to you a man who has unlocked these mysteries. To demonstrate how nature's laws may be bent, tonight I give you
2: Zrcadlový sál se objevil ve filmu Iluzionista a nahradil tak interiér Hofburgu. Právě v tomto sále předvedl iluzionista Essenheim trik s mečem, kterým si znepřátel následníka trůnu. K nejnáročnějšímu a nejvýpravnějším snímku natáčení na Dobříši patří Rytíři ze Šangaje. Natáčel se zde také film Immortal s Lorenzo Lamasem anebo Tři mušketýři, o kterém již víte, že se natáčeli také v Teplicko-Aršpatských skalách. A i dnes vám připomenu, že se nemusíte stydět a klidně se průvodce či kastelána optejte, jak to natáčení tady probíhalo a jaké na něj mají vzpomínky. Součástí zámku je i místní kavárna, kde také vzniklo pár záběrů, ale ve filmu Rytíři ze Šangaje si toho třeba ani nevšimnete, protože prostory se promění v docela jiné místo než právě onu kavárnu. A ještě než vyrazíte na náš třetí filmový výlet, tak zajděte do kina. Třeba na nové české sportovní drama Bojovník, které pro vás natočili podle svého scénáře Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Filmové tipy vám přináší CinemaCity. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

Nezadržitelně se blíží 16. hodina, kdy pomyslné žezlo u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přebere Lenka Marková s aktuálními zprávami. No a vás už potom čekají hvězdné návraty a dnes se můžete těšit na setkání s oblíbeným hercem Jiřím Lábusem. Patrik Rozehnal si ho pozval do studia a bude se ptát na to, proč se nestal doktorem nebo malířem a jaké bylo jeho studium na DAMU. No a Jana Fričová, ta se těší na setkání opět po 17. hodině, kdy začnou dnešní druhé písničky na přání.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Všichni čeští turisté evakuovaní z okolí chorvatského Omiše už opustili záchytná centra. Koupaliště v Hejnicích na Liberecku čeká v příštích letech rekonstrukce. V Liberci je znovu zpřístupněná věž v Lidových sadech. Zítra čekejte převážně oblačno, postupně během dne přehánky nebo i bouřky a teploty vystoupají k 31 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Čeští turisté evakuovaní kvůli požáru u chorvatského Omiše už opustili záchytná centra. Podle českých zastupitelských úřadů jsou někteří lehce zranění, ale v pořádku. Požár má jednu oběť a 8 lidí utrpělo těžká zranění. Oheň se hasičům podařilo dostat pod kontrolu, zůstávají ale v terénu.
4: Myslím, že stáně zadovoljalo, že tam nebyl třeba být nějaký problém a byl je tady nebyl.
5: Velitel dobrovolného hasičského sboru Omiš Vyčeslav Pešič řekl v rozhovoru pro veřejnoprávní stanici HRT, že situace v oblasti je stabilní. Hasiči dohašují oheň s pomocí hasicích letadel a bez ohledu na vítr by už nemělo hrozit nebezpečí znovu vzplanutí požáru. Český konzulát dál pomáhá turistům z Česka, kteří při požáru a evakuaci přišli o doklady nebo třeba o klíče od auta. Podle konzula Štěpána Šantrůčka se na úřad s dotazy obracejí i lidé, kteří se do Chorvatska teprve chystají, a to například kvůli dopravní situaci.
6: Jadranská magistrála by měla být průjezdná, ale určitě doporučuji koukat se na stránky chorvatského autoklubu, kde jsou informace o těch aktuálních uzavírkách.
5: Hasiči v Dalmácii se v uplynulých dvou dnech potýkali s řadou menších i větších požárů. Pod kontrolu se jim podařilo postupně dostat všechny, včetně toho na poloostrově Pelješac a na ostrově Dugi otok v Zadarské Župě. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
2: Hejnické koupaliště potýkající se v posledních dnech s vyschlým přítokem vody čeká celková rekonstrukce. V plánu už je několik let s ohledem na finanční nákladnost, ale její zahájení plánováno na rok 2028. Začít by se podle starosty Jaroslava Demčáka ze starostů pro Liberecký kraj mělo opravou netypicky velké betonové vany. Možnosti obměny vody v případě vyschnutí přítoku bude radnice řešit příští týden na schůzce s projektanty.
7: Potřebujeme právě se s ním domluvit, co jde, co nejde v rámci toho objemu s nějakým jejich odborníkem, hydrologem, co tam má být, jestli to mají být dva další vrty, menší nebo jeden větší.
2: Lidé v Liberci můžou znovu navštívit vyhlídkovou věž kulturního centra v Lidových sadech. Informovalo o tom město na svém webu. Věž byla poslední dva roky kvůli rekonstrukci uzavřená. Teď je přístupná každý den od 9 do 16 hodin. Návštěvníci musí na vyhlídku vystoupat po 155 schodech. Věž byla zavřená od června roku 2024, kdy začal Liberecký kraj budovu Lidových sadů opravovat. Koalice spolků SOS Český ráj vyzvala stát a ředitelství silnic a dálnic ke změně trasy dálnice D35 Českým rájem. Spolek požaduje, aby místo severní trasy přes chráněné území byla vybrána jižní varianta. Případná změna by ovlivnila i budování úseku dálnice D35 mezi Turnovem a Úlibicemi.
3: Počasí.
2: V Libereckém kraji by v noci mělo být jasno až polojasno, k ránu přibude oblačnosti a teploty poklesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra tedy v neděli převážně oblačno, postupně až zataženo, během odpoledne pak přehánky nebo občasný déšť a vyskytnou se pravděpodobně i bouřky. Teploty zítra 28 až 31, na horách 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je omezený průjezd ulicí Zahradní kvůli práci na inženýrských sítích. Je tam provoz veden do protisměru. Omezení potrvá do září. Mějte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
8: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
9: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
8: Jiřího, který má rád recesi. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
9: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
8: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
9: Kde pracuje?
8: V Ypsilonce.
9: Tam má hodinu.
8: Nemá.
9: Co to je? To přece není normální.
8: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
10: Správně, ano.
11: Konec vlády jednoho Lábuse.
12: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
13: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
12: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
8: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec vystudoval architekturu. Ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letce, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a někomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na devítiletce takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková ta akademie, taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil, asi jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel. Tak jsem mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych si netroufl. No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pokopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, a neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a. Dis. A já psal písmena. Říkal, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té devítiletce, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem všichni dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábo, si ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka totiž pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle. Takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebylo.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.
6: Já to nevydržím. To je moje spůrata.
4: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Pít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau.
1: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
2: Takže půjdu, mám jiného přítele.
1: Koho?
2: Dobrou knihu.
3: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbná.
0: Není Drbná. Denně čte Večerní Prahu.
1: Mámo, červená!
2: Táto, zelená!
1: Mámo, flek!
2: Červená!
1: Flek!
2: Zelená!
1: Flek!
0: Barevný televizor do každé rodiny.
4: Ta píše. Ta píše.
0: Tušky Kohinor do celého světa.
4: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
4: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
4: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
4: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
4: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
7: Co blbneš, člověče?
8: Je.
9: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
7: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tahle to by nedokázala ani Edison.
9: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
6: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Messera v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazovali do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, jo. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba kluz, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou v divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to bylo divný, že tak se divně dívají. Já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo kdy, dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého... Žeš, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mít ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audiozáznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda smíte souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, vy jste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte, jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo na... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste se nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představit zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči, říkala, no pan Lábus, chce to půl.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá první řeže udělala Ježíš Maria. No tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila. Já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou budeš stará. Jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no. Tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
3: Ukončeme to tady, prosím.
2: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
3: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Jiří Lábus je nadaný herec. Skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až

0: pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
1: Já jsem tlakař.
2: Ty jsi tlakař?
1: No, já jsem tlakař.
2: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
1: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... jinak si myslím, že ten tlak jako...
2: Dneska jsi ho ráno měřil?
1: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
2: Kolik tam bylo?
1: No, teď už to bylo tak 140 na... těch 88, tak nějak, no to.
3: Zdravej člověk.
2: Zdravej člověk, ano.
1: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
2: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
1: No, vážnějc, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... skutečně to... A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No ale potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. A pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
2: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
1: No, byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale jo,
2: já myslím, jako nebyl jsem.
1: Ne, nebyl.
2: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
1: No, tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
2: Řekni, co užíváš.
1: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
2: Ty bereš všecko preventivně?
1: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná, no.
2: A ty tak... bereš 8 druhů prášku různé?
1: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všecky a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
2: To byl prášek, který jsi neznal.
1: Ten jsem ještě právě neznal.
2: A chtěl jsi ho zobnout,
1: chtěl jsem si zobat.
2: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
1: No já ostatně u jedný známý ochutnal.
2: A zastavilo se to, jo?
1: Jo, mám to.
0: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
3: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů po tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volině Ústra Koníc, to se točil v Hoštici, tenhle film, že jo, tak pro mě to vlastně byly příjemně strávený prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že jo. Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku bylo, kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film, vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
4: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
5: No, no, tady jsi práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
4: No, a dál?
5: Dál už nic.
4: Tak se na něj šlo blbě.
5: Tak sedě na něj sám, když jsi tak, mě už to nebaví.
6: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nám zbude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
7: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
8: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
9: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
10: Voloviny.
8: To si teda pište.
10: Kraviny do kravín.
9: Ale nemel furt.
8: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě?
0: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábu se čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
11: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
0: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
3: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem jí to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
0: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
12: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
13: Odejď ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
14: To je právě na aerobik, to je zřímá.
12: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
15: Ženský, jsme tu pro Italiány, pro hostice. Točka, ale čumáku je celá vesnice.
16: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka by to dělat fóry.
12: No jo, no, hustý, to je nahý.
16: Cože, nahý, no to byla zkouška, to se zkoušelo.
12: Ale nahý jsme tam nebyli.
16: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to
17: ne. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
16: V gumátách a s vídlem a z vás žádný jítel nebondli.
18: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
17: správně.
16: Dostanete za to prémě, tak o co jde?
18: Če
16: nechají!
17: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
16: To jsme si to rozuměli teda, tak ale. Gabino, Popova, se! Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
18: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
15: Ano, je to prémít, ať se zvykne sám.
16: Co jste se zprázdili, že se zprázdili? Lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku!
19: Nebylo tohle, to tady nebylo.
20: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
16: Ženský, otevřete! Ženský, slyšíte?
21: Pusťte mě, to je nějaký omyl. To přece v nácviku nebylo. Tomu chlapci snad nemožný život.

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce, seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, ne? Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a za něj troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Korn měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce zábavy, že všechny záběry, kde Korn má to náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce. Navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no to bylo neskutečné.
1: Dopřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dáš si čaj?
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Ale jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl a jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo, no.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To znamená jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkal.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al. Al.
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Ale prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně, to opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto. Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě... No,
5: zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No, to tak blbě učí.
5: No, blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál,
6: no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já opravdu vyrazím, já tě vyrazím zpětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to zprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možné, takový recitátor může říct takhle zprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
6: Neruším.
9: No, maličko ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste holt bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, odkud ještě vy si chcete pučovat?
8: Já.
6: Potrovník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
9: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
6: Já zase letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Poslyšte,
6: vy byste to mohl vědět. Prý si Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kde by to byl do něj řek, že jo? Já nevím, co mu chybělo, když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského ochotnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře posadnezený hlas, víte?
9: Tak už budeš
6: říkat! Ale mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání,
6: odřu,
9: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babony, dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, facet, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžka to...
9: Ano! Paní Houdová!
10: Pánové, Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Koldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já... Já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda o těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem asi doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Sídlo městských lesů v Liberci by se mělo v budoucnu přesunout. Záchranáři musí upravit projekt nové výjezdové základny v Liberci. Hejnice na Liberecku chtějí na podzim zahájit výstavbu 16 obecních bytů. Zítra nás čeká převážně oblačno, postupně během dne přehánky nebo i bouřky a teploty vystoupají k 31 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Městské lesy v Liberci by v budoucnu měly sídlit v bývalém hřbitovním domku ve Vesci. Aktuálně využívají kanceláře v areálu technických služeb v Hanichově, kam se přestěhovali z areálu bývalého lesního divadla v Lidových sadech. Projektová dokumentace na opravu hřbitovního domku už je hotová, říká ředitel městských lesů Jiří Bliml.
2: Čekáme na stavební povolení a teoreticky, když se nám to všechno dobře podaří, tak bychom příštím roce mohli vysoutěžit dodavatele a realizovat tu velkou rekonstrukci této nemovitosti.
0: Podle Blimla by se tak mohla městská organizace do nových prostor stěhovat zhruba za 2 roky. Liberecký kraj upravuje plány na novou výjezdovou základnu pro zdravotnickou záchrannou službu v Liberci. Sídlí v nevyhovujících prostorách Husově ulici. Nové zázemí má získat v lokalitě Ulomu pod sídlištěm Králův háj. Záchranáři tam chtěli základnu pro 5 výjezdových skupin, školící a opravárenské středisko, dispečing a ředitelství. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS by ale taková základna vyšla na několik stovek milionů korun.
3: Bavíme se v tuhle chvíli o rozsahu té stavby, co dalšího tam má být vybavené a podobně, protože pochopitelně jako každé středisko jde v první řadě o peníze a je potřeba to co nejvíce zprůchodnit tím, že bude to stát co nejméně.
0: Hejnice na Liberecku chtějí na podzim zahájit výstavbu domu s 16 obecními byty. Jak informoval starosta Jaroslav Demčák za lepší Hejnice, radnice teď vybírá zhotovitele, v soutěži dostala 4 nabídky. Vítěznou firmu by mohli podle starosty vybrat na konci srpna. Náklady na výstavbu radnice odhaduje na téměř 74 milionů korun. Na více než polovinu získalo město evropskou dotaci. V jihozápadní Francii se rozšířil lesní požár v departmánu Land. Hoří tam od čtvrtka. Úřady už ve čtvrtek evakuovaly přes 500 lidí a přibylo dalších 100. Žádný obytný dům zatím oheň nezasáhl. Vedení hasičského sboru v Land doufá, že změna počasí přispěje k uklidnění situace. Meteorologové očekávají pokles teplot a déšť.
1: Počasí.
0: A v noci nás čeká jasno až polojasno, k ránu pak bude přibývat oblačnosti a teploty v noci poklesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra, tedy v neděli, čekejte převážně oblačno, postupně zataženo a během odpoledne pak přehánky nebo občasný déšť. K večeru potom intenzivnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Teploty zítra 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být během dne zítra dobré, biometeorologická předpověď ale bude na trojce, to znamená nejvyšší zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 290/32 v Janově nad Nisou na Jablonecku probíhá vyšetřování nehody, havarovalo tam osobní auto. Na místě je policie, úsekem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobrý podvečer, je 17 hodin a 4 minuty, posloucháte Český rozhlas Liberec a pokud nás posloucháte pravidelně, pak víte, že v sobotu je tento čas vyhrazený také písničkám na přání. No a já vám přeji příjemný poslech.
1: Písničky na přání s Janou Fričovou.

Krtek a kapela Beauty. Posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání. Je sobota 15. srpna a dnes slaví svátek všechny. Hanky, Haničky, Hany. No, jak můžete si přát tu podle vašeho gusta, tak to je velmi jednoduché. Zavoláte sem k nám do studia Českého rozhlasu Liberec. Telefon je 22 155 37 22. Další telefonní číslo 90 011 04 slouží k zasílání SMSek ve tvaru Zahrajte Liberec, Mezera, a tam napíšete název písně a pro koho ji chcete zahrát. Prosím, nepoužívejte háčky a čárky, protože v SMS zprávách jsou potom tyhle texty nečitelné. No a chcete-li psát tak, jak je to správně, čili s háčky a s čárkami, a třeba chcete napsat vzkaz delší, pak využijte e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

Natálii Oreiro vystřídal Karel Gott. Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec. No a já teď čtu z naší e-mailové pošty. Hezký sobotní podvečer. Dnes má 37. narozeniny zpěvák Joe Jonas z americké sourozenecké skupiny Jonas Brothers. Vybírám jejich píseň Love Me to Heaven Hankám k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům, píše paní Sylvie z Prahy.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: V kotlině Čech

jasná, proč to nepřiznat. Křižuji světem jako husy. Na sever, na jih.

Tak to byla slovenská herečka a zpěvačka Sidy Tobias z písní Kirke. Pokud se vám píseň líbila, pak vás mohu pozvat také na koncert, který bude už příští týden v Jablonci nad Nisou na Horním náměstí v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova od 17:30 večer. No ale pojďme už na další přání, protože posloucháte Český rozhlas Liberec. Písničky na přání napsal nám pan Jan Sklatov, který by chtěl zahrát Olympik Nebe nad hlavou a písnička prý bude podle něj pro všechny posluchače.

Nestárnoucí John Bon Jovi. Je 6:30, vy posloucháte Český rozhlas Liberec, písničky na přání. No a teď tady mám přání pana Jiřího, který by si přál Janu Kratochvílovou a píseň Ve stínu kapradiny.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s hercem a moderátorem Alešem Hámou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Posloucháte písničky na přání Českého rozhlasu Liberec, no a teď změníme trošku energii písní. Paní Lenka ze Smržovky si přeje zpěvačku Pink.

Já stále je s vámi Český rozhlas Liberec, písničky na přání, a teď budeme hrát pro úžasnou sestru Hanu Šimkovou. Bohuš Josef, Láska jenom láska.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Český rozhlas Písničky na přání. Před námi je poslední dnešní přání, které stihneme splnit. Napsala nám paní Zuzana, že by ráda slyšela Mikolase Josefa a píseň A cappella.

Tak to byla trocha letních rytmů v podání Mikolase Josefa, byť to bylo zpíváno ve španělštině. Takové byly písničky na přání, ty dnešní druhé. Posloucháte Český rozhlas Liberec a už se určitě těšíte na to, co vás čeká po 18. hodině. Tak tedy bude to pohled do zákulisí šarmantní osobnosti roku 2016. No a Jana Fričová, ta vám přeje samozřejmě příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Liberec a těší se s vámi už na zítřejší ráno, kde budeme společně vstávat.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Hasiči dnes po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů, polovina byla v přírodě. Hydrologické sucho se v Libereckém kraji nejvíce projevuje na Českolipsku, v některých obcích se tak posilují vodojemy. Liberec cestu k pláži u přehrady v srpnu neotevře, práce potrvají ještě měsíc. Zítra nás čeká převážně oblačno, postupně během dne přehánky nebo i bouřky a teploty vystoupají k 31 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezký podvečer. Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary, zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
4: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů, pokračuje za generální ředitelství hasičského záchrany. Sboru Kristýna Posekaná.
5: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
4: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Hydrologické podzemní sucho, sužující většinu území České republiky, ovlivňuje zásoby pitné i užitkové vody. V Libereckém kraji jsou podzemní vody zdrojem asi 60% vodárenského zásobování. Dodávka vody do veřejných vodovodů není v tuto chvíli nikde v regionu omezena. Severočeské vodovody a kanalizace ale musí některé vodojemy na Českolipsku posilovat. Například v částech obce blíže vedly Skalka a Hvězda nebo v Janovicích, které spadají pod Kravaře, doplnila mluvčí Iveta Kardianová.
6: Ta vydatnost povrchových lokálních zdrojů je v tuto chvíli tak slabá, kdy se jedná už o ty povrchové zdroje, které jsou naprosto vyschlé, proto musíme ty jednotlivé vodojemy zavážet.
2: Otevření opravované promenádní cesty od hráze Liberecké přehrady k pláži se odkládá. Oprava tohoto úseku potrvá zřejmě ještě další měsíc, jak uvedl Jakub Pergler, jednatel firmy, která pro radnici okolí přehrady revitalizuje za 80 milionů korun. Lidé by se po cestě mohli projít ve druhé polovině září. Původní termín byl přitom přelom července a srpna. Lidé v Liberci si budou moct za týden připomenout výročí vpádu okupačních vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Na náměstí doktora Edvarda Beneše u pomníku obětem okupace bude od 9 hodin vzpomínkové setkání. Připomene mimo jiné 9 obětí a zhruba 50 zraněných ze srpnových dní v Liberci.
3: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, k ránu pak bude přibývat oblačnosti a teploty poklesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra tedy v neděli nás čeká převážně oblačno, postupně zataženo, odpoledne přehánky nebo občasný déšť a počítejte s tím, že se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty zítra 28 až 31 stupňů, na horách 21 až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Božany Němcové. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Minule to byl záznam gala večera, kdy cenu za rok 2016 převzala herečka Simona Stašová. Dnes vám nabízíme reportáž ze zákulisí, kterou natočili Blanka Malá a Zdeněk Novák.
0: Šarm. Posluchače Českého rozhlasu právě teď zdraví Zdeněk Novák
8: a Blanka Malá.
0: Pojďte s námi nahlédnout do zákulisí vyhlášení 21. ročníku Šarmatní osobnosti roku. Kdo to byl vloni?
8: Jan Pirk.
0: Ano, kardiochirurg, a letos tedy vítězkou Simona Stašová. Ale protože natáčíme v zákulisí ještě před samotným vyhlášením, tak nikdo to neví.
8: My to víme.
0: Ano, jenom my dva a Lada Klokočníková s Mirkem Vaňurou, kteří moderují celý gala večer.
8: Já už se moc těším na její reakce, protože je to moje horká favoritka, nebo respektive byla.
0: Myslíš Lada?
8: No, obě.
0: Vcházíme do sálu z předsálí v Královéhradeckém Aldisu, kde se vyhlašování Šarmantní osobnosti koná. Big Band Gustava Broma.
8: Už to tady pěkně zkouší a ty jejich skladby trošku to se mnou cvičí.
0: Je to šarmantní swingová hudba, nic na plat.
8: Určitě, určitě.
0: S orchestrem Gustava Broma zkoušejí Jan Smigmátor a Martina Bárt.

0: Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Pohled do zákulisí.
1: Šarmantní osobnosti.
0: Zkouší se stále, tak co kdybychom využili ještě téhle chvíle a zašli někam jinam? Co tě napadá?
1: No já myslím, že k přenosákům. Co ty na to?
0: Tak a teď si možná posluchači říkají, co jsou to přenosáci. No, samozřejmě posádka přenosového vozu Českého rozhlasu, protože celý gala večer je přenášený do vysílání Českého rozhlasu a přenosový vůz parkuje před Aldisem.
1: A je to takový mozek celého pořadu.
0: Určitě společně samozřejmě se zvukaři, kteří jsou v samotném sále. On totiž ten přenosový vůz Blanko musí být v plné polní už teď při zkouškách, aby se všechny nástroje vyladily.
1: Už to tady trošku ve hře. Tak chlapci, vy už jste připraveni v plné polní, jdeme vás kontrolovat.
2: Vy uděláte prostě pauzičku a
3: ozve se časák a vy pustíte zvuk a oni vědí, jasně, zvukaři už, který zvuk pustit, jo?
0: Tak pánové, neodcházejte, když jste tady všichni takhle pohromadě, vlastně to zázemí celého přímého přenosu, tady jsou nejdůležitější lidi, Blanko. Tomáš Peterka, který má na starost veškerou produkci, Jaroslav Pokorný, režisér, chlapci Křivánek a Hroch v přenosovém voze. No, začneme možná u pana režiséra. K čemu režisér na takovém gala večeru přímém přenosu? Vždyť moderátoři přece vědí, co mají dělat, mají scénář.
4: Přesně tak, já si to říkám taky, dělají to po 21, dělají to perfektně, kuci ve voze, to je důležitý, aby jsme měli ten správný signál a posluchači slyšeli, co slyšet mají, no a Tomáš, ten už to všecko dávno logisticky připravil, takže já už si tady v podstatě jenom na dovolený.
0: A my ještě tady se takhle vnoříme do tepla přenosového vozu, Blanko, no skoro jako na vysílacím pracovišti ve studiu.
1: Ano, vypadá to tak, mixážní pult, obrazovka, co se právě teď děje, chlapci?
2: Teď právě probíhala zvuková zkouška Big Bandu a jeho solistů, nebo solistů, kteří budou s Big Bandem vystupovat a myslím, že dopadlo dobře a my jsme tady, myslím, spokojeni všichni.
0: Takže vyladit jednotlivé nástroje, je to tak, že na každé té, jak se říká, klice šavly je nějaký extra nástroj, Tomáš Hroch?
5: No ano, dá se to tak říct, že tam je extra nástroj, ale není to úplně tak, jako že by to bylo pro každý nástroj, protože tady s náma spolupracují ještě kolegové, takže ti zvučí sál a my jsme od nich po nějakých, řekněme, skupinách, jak se říká, odpíchnutí a zvučíme to tady v autě.
0: Můžete nám pustit, co je teď slyšet na jevišti?
5: Kousek solo saxofonu.
2: Solo saxofon, ano.
0: Pojďme zpátky do tepla Aldisu, Blanko, a zkusíme počkat na Jana Smigmatora a Martinu.

0: vlnách Českého rozhlasu posloucháte Pohled do zákulisí.
1: Šarmantní osobnosti.
0: Ano, zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku. A tady pod námi už stojí kdo? Ti dva zmiňovaní, Jan Smigmátor a Martina Bárta. Honzo? Zavolali jsme si Honzo, mohli jsme si to dovolit, protože Honza, ten vlastně patří k nám, k Českému rozhlasu.
2: No jednoznačně, jedna rozhlasová rodina.
1: Jak se těšíte na dnešní večer?
2: Já se těším moc a velice mě potěšilo, že jste mě pozvali, protože tuhle tu anketu vlastně sleduju poměrně dlouho, bych řekl. Vždycky to zaznamenám ve vysílání a vždycky mě to hrozně baví. A je to hezký, že se oceňují šarmantní lidi v dnešní, řekl bych, nepříliš šarmantní době.
0: Když se podíváme za těmi minulými ročníky, tak tam ale byli nejen herci, zpěváci, ale vloni kardiochirurg, taky novinář Jan Petránek, takže pestré složení.
2: Je to úžasné složení, navíc jak kardiochirurg, tak pan Petránek, oba jsou velký swingoví fandové, když pan Petránek je specialista na šanzony, ale pan profesor Pirk je častým hostem mých koncertů, což mě těší a těším se na to, že se s ním i s jeho manželkou dneska večer potkám.
1: Když se řekne šarmantní hudba, co se vám vybaví?
2: Co myslíte? Jednoznačně swing?
0: Jasně.
1: Ani jsem nečekala jinou odpověď. Máte motýlka, to znamená, že já vás v tuto chvíli vidím také jako velice šarmantního muže. Rád o sebe pečujete?
2: Musím říct, že jo, velmi, velmi rád a myslím si, že k tomu žánru, který dělám, což je swing, tak nějaká určitá elegance patří, i když je dobrý to odlehčit, aby člověk přitáhl i to mladší publikum, protože někdy ty mladí lidi může taková ta sešněrovanost odradit, i když být šarmantní neznamená být sešněrovaný rozhodně, jo? Takže si myslím, že ta elegance k tomu patří a navíc lidi, mladí lidi, kteří chodí na swingové koncerty, tak na to taky hodně dbají, taky chodí dneska všichni moderně do barbershopů, ty chlapi všichni chodí se nechávat dokonale ostříhat, dokonale oholit a krásně dokreslují ten půvab těch svých partnerek, takže jako patří to k tomu rozhodně.
0: Jan Smigmátor, podívej Blanko, my tady...
1: Blokujeme tady saxofonistu.
0: Honzo, děkujeme a zlomte vás.
2: Já děkuju, mějte se moc hezky.
0: No a teď si Jana Smigmátora poslechněte. As

0: Český rozhlas, pohled do zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku. Vidíme tady
1: hlavní osobnosti dnešního večera, co se týče mluveného slova, což je Mirek Vaňura a Lada Klokočníková. Osvědčená dvojice.
0: No ale teď je každý zvlášť. Lada zašla do šatny, Mirek zůstal tady.
1: Tak půjdeme za tím Mirkem.
2: Velmi se těším, protože to je poprvé, co se neučíme začátek z paměti. Budeme ho říkat podle toho, jakou budeme mít náladu. A hnedka je to hezčí takový pocit.
0: Mirku, 21. Vlastně v Americe dospělost, takže šarmantní osobnost by byla i v USA dospělá teď.
2: Letos ano, a letos to je naposledy, co říkáme, kolikátý to je ročník. Za rok už to bude ostuda.
0: Ne, 22, to bude krásné číslo.
2: Jo, jenomže víš, co nám budou říkat, že jo? Budou si říkat, tyjo, kolik jim je.
1: Rádio přece není vidět.
2: No jo, to máš blaně pravdu, ale na druhou stranu podívej, jo, už je to na Facebooku, na YouTube, na Facebooku rozhlasu, to už není pravda, že rádio není vidět.
0: Kde máš Ladu?
2: Lada se šla převlékat. No. Já jsem jí chtěl pomoct, ona nechtěla, tak nevím.
1: A bude to letos zase tak, že ty jsi za toho baviče a Lada za ty seriózní informace?
2: Ano, já jsem za toho blbce.
0: Ale to ne, šťáva tam je vždycky potřeba totiž.
2: To je šťáva a já doufám, že i to víno tam bude potřeba. To tam je každý rok, to není tajemství, že jo?
0: Myslíš na jevišti?
2: Na jevišti.
0: No ale ty se těšíš na tu tvoji dvojku červeného po výkonu.
2: No ale to je pravda. Fakt se na to ale hodně těším, když to z tebe spadne. No nejlepší to bylo, když jsme tady měli barmana roku. To byl pán, který přímo na místě míchal drinky a toto režíroval Pavel Krejčí a můžu to říct, dvě vodky jsme si dali, když byl konec.
0: To byl pan Zapalač, myslím.
2: Ano, chodící kronika z Denda.
0: Ten ví o koktejlech všechno. Blanko, zkusí zaťukat na tu Ladu, jestli ještě by to šlo s ní si teď popovídat.
1: Určitě, jestli nepotřebuje zapnout čaty.
2: Tak to běžte vy.
1: Můžeme dál.
0: Je ještě Lada oblečená, nebo už?
1: Žádný zip není potřeba dopnout. Ještě šup do lodiček.
3: Teda bych se do toho vešla.
0: Tak
3: jsem
0: co?
3: Říkala, nebudu jíst celý týden, protože když se šaty šily, byla jsem trošku hubenější, no ale dobrý.
0: Vy naděláte, vždycky říkáte, jak jste při těle, přitom jste jako laťky.
1: Ne, já myslím, že bříško jak přistavací dráha. Je to v pořádku.
3: Vy jste galantní, děkuju. Trocha nervozity tady je, protože všechno ještě je v běhu i do té 6. hodiny. Mě tu nervozitu způsobuje totiž to, že chodí desítky telefonů a každý potřebuje něco vědět, jak je to tady, jestli tady to rádio se bude předávat teď nebo až potom a podobně. Takže tohle jsou takové ty drobnosti, které člověka vyvedou trošičku z rovnováhy, ale v pohodě. Já myslím, že všechno je v pořádku. Teď už čekám na paní vizážistku a potom už je to vlastně úplně všechno.
1: No jo, já bych řekla, že i bez paní vizážistky tě to moc sluší. A když to řekne žena ženě, tak tomu můžeš 100% věřit.
0: My jsme na začátku, když jsme se vítali s posluchači našeho vysílání ze zákulisí, našich reportáží ze zákulisí, říkali, Blanko, že ty, já, Mirek a Lada jediní víme, že vyhraje Simona Stašová. Nesmíme to moc křičet, protože natáčíme v době, kdy to ještě ostatní nevědí, ale Lady už se teď na to můžeme zeptat, než to všechno začne. Ta měla určitě radost, že posluchači poslali právě paní Simoně nejvíc hlasů.
3: Nechtěla tomu věřit a slíbila, že přijede, ačkoliv neví vlastně, že vyhraje. Takže říkala, že je nadšená, že ona to neví ještě stále, že je nadšená, že vyhraje, protože já jsem jí řekla, že jedna z cen tam pro ní určitě bude. Neví, jestli je to ta mimořádná cena internetu nebo ta hlavní. Takže samozřejmě byla šťastná a už tenkrát slíbila, že přijede. No a teď jsme si psali, poslední SMS-ka byla, protože se nám změnila paní produkční na poslední chvíli, takže děkuji mnohokrát za informaci a psala, před 6 jsem tam jak na koni.
0: Maminko, ty celá hoříš. Známá replika z Pelíšku. No na Simonu si musíme ještě počkat a samozřejmě, že ji zastihneme, až to všechno skončí v té euforii, potlesku posluchačů s naším mikrofonem, ale slíbili jsme, že zajdeme i za Martinou Bárta, která bude zpívat s Janem Smigmátorem.
1: Tak pojď, pažoute.
3: Mocí to sluší, připravuje se na tu velkou cenu Eurovize, takže já si myslím, že se dozvíte hodně zajímavého.
1: Tak vyrazíme.
0: Cestou za Martinou Bárta potkáváme i pana ředitele.
1: Nejvyššího našeho kápo.
0: Ano, pardubického i hradeckého. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
0: Jde zkontrolovat Ladu.
4: Ne, tak já jsem se šel podívat vůbec do zákulisí, jak to vypadá. Teď se rychle poběžím domů ještě přestrojit do svátečního a zase rychle spát.
1: Chybí sako.
4: Ano.
0: No ještě si to můžeme dovolit, jsme v zákulisí.
4: Já jsem totiž teď zjišťoval, v které části scénáře mám být připraven, abych ladně vyskočil na pódium. Protože občas jsme jistě všichni zažili nějaký přenos, třeba i televizní když řeknou a teď přijdete na ten a teď to trvá půl minuty, než někdo se tam dokodrcá, tak jsem se teď zjišťoval, kdy půjdu na scénu.
0: Jsme říkali, kdo všechno ví o tom vítězství té slavné herečky.
1: No ale čtyři.
0: On to ví vlastně i Jiří Kánský, na toho jsme zapomněli.
4: Ano, vím to taky. Já jsem moc rád za jméno vítěze, protože když jsem viděl těch 10, kteří vzešli s nominací posluchačů, finálovou desítku, tak se přiznám, že jsem si to tajně přál.
1: Tak to jsme dva.
0: To jsme tři.
1: Je nás víc. Pane řediteli, když se řekne Simona Stašová, a teď se vás ptám na ten pohled muže na ženu, co se vám vybaví jako první?
4: Pelíšky a drdol a v něm
0: prskavka. Prskavka. Jsme si z toho dělali legraci.
4: Spíš mám jinou oblíbenou repliku z tohoto filmu, oblíbenější ještě, když ta dcera se jí ptá při pohledu na jídelníček, mami, to zase bude rajská, a ona tak otevře tu troubu a říká, co vidíš? Tak vidíš.
0: Tak vidíš, Blanko, to byl ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice Jiří Kánský.
1: A tady už se to nějak štosuje, tak pojďme se podívat do toho chumlu. Kapela po zkoušce se přišla občerstvit. Pánové, jak vám chutná východočeské pivo?
5: Vynikající.
2: Výborné, ano, děkujeme.
0: Zkouška podle představ?
5: Samozřejmě, mohla být kratší.
0: No, to je potřeba, my jsme byli v přenosovém voze, znělo to báječně.
6: Ano, tady nahoře taky, docela dobrý, no.
0: Tak na zdraví. Všichni jsou skloněni nad scénářem, včetně moderátorů, hudebního dramaturga a dalších, kteří se na všem podílejí. No ale kam nám zmizela ta Martina?
1: Martina Barta je tady.
0: Domlouvá se s Janem Smigmátorem ještě.
7: To dáme na první dobrou. Z repertoáru Franka Sinatry.
0: Dobrý den.
8: Dobrý den. Dobrý.
0: Můžeme rušit, nebo teď jste ve víru největších příprav?
8: Teď jsme ve víru příprav hudebního programu.
0: No tak my čekáme, připravujte se. Tak Martina Barta se stále domlouvá. No tak byla řeč o tom Frankovi Sinatrovi. Tak co, kdybychom ho teď nabídli posluchačům?
8: No, já jsem pro.

0: Český rozhlas, pohled do zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku 2016, je to vždycky za loňský rok, prostě 21. ročník, za námi Frank Sinatra.
1: A před námi?
0: Před námi Martina Bárta, zpěvačka, hornistka, žije teď v Berlíně.
1: Ale dnes má nařízený hlasový klid, musíme opatrně, musí se zkrátka šetřit.
2: No hlasový klid, po tom náročném týdnu příprav na Eurovision Song Contest se přiznám, že hlas už trošku dává vědět, že je zesláblý, ale já si myslím, že dneska večer to ještě vypálíme a že to bude báječný.
0: Martina Bárta žije v Berlíně, to je šarmantní město prostě pro mě.
2: Máte pravdu, že Berlín je opravdu velice pestré město, i když se přiznám, že já už teď jsem v Berlíně 6. rokem, ale jako ono mi to trvalo nějakou dobu, než jsem si na to město zvykla, protože to je úplně odlišné od Prahy, je to opravdu multikulturní město, ale já se nechci vzdát ani té Prahy, takže pendluji neustále mezi Berlínem a Prahou a jako miluju to. No.
0: Kde tam bydlíte v Berlíně? V které čtvrti?
2: Bydlím v Charlottenburgu.
0: No tak to je ta nejhezčí čtvrť.
2: Ale jako Berlín má spoustu zajímavých čtvrtí. Jako ono...
0: No ale tohle jsou takové ty vinohrady berlínské, ne?
2: No ano, je to v blízkosti Kurfürstendamu a blízko Gedächtniskirche a mám to tam opravdu velice ráda.
1: A kdybyste mohla posoudit nebo porovnat tu českou mentalitu, německou mentalitu, co byste integrovala od nás tam a zase od nich k nám?
2: No, víte co, mě to kolikrát tak jako překvapí, když jsem šla do Německa, tak spousta tady i mých přátel nebo vůbec tak slýcháváte, jak ty Němci jsou pořádní, čistotní a že jsou jako všichni tak přesní. Vůbec tomu tak není. Já jsem třeba první zkušenost moje, když jsem bydlela na studentské koleji se svými spolužáky, připadala jsem si občas jak na skládce, kdy opravdu ti mí spolubydlící němečtí vůbec neměli smysl pro hygienu. Takže ono to opravdu je různý, jako jo. Tady třeba, co se mi líbí na české mentalitě, ale ono se to fakt nedá aplikovat úplně na všechny, ale přijde mi, že opravdu my jsme tak srdeční, otevření, přátelští, ale co mi přijde taková jako negativní vlastnost, že si moc nevěříme. A to se mi opravdu potvrdilo i během toho studia, kdy jsem měla i možnost studovat s americkými profesory a já taková za všechno jsem se I'm sorry omlouvala, že jo, a Entschuldigung a Verzeihung, tak všichni ze mě byli hotoví a říkali, ne Martino, musíš si taky trošku věřit, musíš říct I can do it a I believe in myself a tohle všechno jsem se naučila až tam. Takže si myslím, že my opravdu tady v Čechách můžeme být jako na co hrdí a byla bych ráda, kdyby se tak něco jako i zlomilo v tomhle. No, jakože.
1: Jsou Berlíňané šarmantní?
2: Myslíte jako Berlíňané muži? Jako ano, jestli jsou muži. Šarmantní? To je taky tak různé. Jako jsou tam i nešarmantní Berlíňané, ale jo, jsou tam pěkný chlapy některý. Jako.
0: Martině Bárta říkáme Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen oder Auf Wiederzuhören.

0: pohled do zákulisí šarmantní osobnosti roku. Jedeme dál. Z Prahy přijela doslova várka hostů. Koho vidíme?
1: Já vidím Simonu Stašovou, také popelku československou, první československou popelku Evu Hruškovou. Samozřejmě jejího manžela pana Přeučila. Také je tady pan doktor Pirk se svojí manželkou a pan Zindulka.
0: Ano, Stanislav Zindulka.
1: Já bych zašla tady nejprve za paní Pirkovou, jestli můžeme.
0: Pan doktor Pirk a manželka, zdravíme vás po roce, dobrý večer.
2: Dobrý den, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Jaká byla cesta?
3: Dobrá, rychlá, ale pršelo celou cestu a je hrozně, hrozně.
1: Víte, že nesněžilo.
3: No, tak ano.
1: Ale víte, co se říká, že prší štěstí?
3: Ano, určitě.
0: Pane doktore, já když vás vidím, tak si vzpomenu na to, jak jsme vás s Alenou Zárybnickou vyzvedávali před natáčením Záletů na Edenu v poločase zápasu. Kterého? Pamatujete si?
2: Ne, nepamatuju, který ne.
0: Ale byla tam Slávie.
2: No samozřejmě, ano.
0: Pan doktor je slávista.
1: No věda, já Sparťan.
0: Tak můžeme jít, vidíte.
2: Ano, ano, ne, to je, bez Sparty by nebyla Slávie a bez Slávie by nebyla Sparta.
1: Já jsem tady za ten ženský element, tudíž musím našim posluchačům trošku přiblížit pana doktora, je velice šarmantní, má krásně sladěnou košili s motýlkem. Opravdu vám to sluší.
0: Práce manželky, a nebo pan doktor prostě tohle má v krvi a sám?
3: No, tak oblíká se většinou sám, ale já když někdy se podívám, tak ho opravím trošičku.
2: Protože manželka ta ještě je v postýlce v době, kdy já odjíždím do práce.
0: Jak se vám královalo ten rok s titulem 20. šarmantní osobnost, pane doktore? Pomyslel jste na to vůbec za ten rok, že máte to zlaté keramické slunce a ten titul?
2: Víte, že jsem na to vzpomněl každý den ráno, protože to slunce mám v místnosti, kde cvičím každý den ráno. Když vstávám, tak od 5:30 jsem se na to slunce díval.
0: Pan doktor vstává i o víkendu.
3: Já taky, jsem ranní ptáče.
2: Takový opožděný.
3: Vstávám mezi 6:30 a 7:00. To bych řekla, že je dobrý čas. Tak akorát na důchodkyni.
0: A pane doktore, má kvalita našeho spánku a to, abychom se dobře vyspali, vliv i na to, co máme tady vlevo v hrudi na naše srdce prostě?
2: No samozřejmě, že člověk má odpočívat, člověk nemůže jenom pořád být v zápřahu, ano.
0: Pan doktor, ten relaxuje jedině aktivně.
2: Ano, je to tak, ano, nějakým sportem.
0: No a dnes si zarelaxuje tady na šarmantní osobnosti roku, tak trochu zase duševně.
2: Ano, já už se na to moc těším a myslím si, že to bude zase tak hezký, jako to bylo loni.
0: Jan Pirk se svou manželkou na šarmantní osobnosti roku v zákulisí předá zatím pro něj neznámé osobnosti nad vládu nad touhle anketou, ale šarmantní osobností zůstává dál, protože je tou 20.
2: Teda titul mi zůstává, ale jestli zůstanu šarmantním, to ukáže budoucnost, až mě zkrátí nějaký choroby.
1: Já myslím, že to tam zůstane.
0: Děkujeme.
1: Děkujeme.

0: mě nebaví.
1: Slyšíte ten rumraj? No prostě takhle rušno je mezi šatnami v zákulisí vyhlašování ankety Šarmantní osobnost roku. Blanka Malá, která společně se mnou provází tímhle pořadem, tak právě nalévá vodu herci Janu Přeučilovi živou vodu.
2: Živou vodu, ano. Kde máte první československou popelku, pane Přeučilovi?
3: Je moje první československá popelka, milovaná moje Evička, je tamhle někde za rohem a za chvilinku přijde, jo?
1: Tamhle si povídá s panem fotografem. Vítáme vás v Hradci Králové.
3: Evinka, rodačka, hradečačka, no tak ta je tady jako doma, že jo? Já Pardubičák taky.
4: Mě pan fotograf právě ukazoval moji fotku, kterou udělal v roku 1967.
2: Já už jsem tady dnes zmínila, že jste první československá popelka. Já vás tak mám prostě zařazenou a zůstane to tak na pořád. Jste stále půvabná, i když vám samozřejmě ty roky přibývají. Jak to děláte?
4: No takže mám Honzíka asi, že jo. To je vzájemný, protože on vypadá taky dobře.
3: A já to dělám také tak, protože mám milovanou Evičku, no tak prostě stáří neznáme a žijeme svůj život non-stop.
4: Ono nám to stáří nevadí, protože dobře, já si myslím, že buď můžete být dobře starý, anebo to zaříznout ve 40 a to by byla škoda.
2: Já jsem slyšela jednou vaši takovou krásnou větu, že na lásku není nikdy pozdě, tak možná je to tou láskou.
4: Asi ano a myslím si, že na spoustu věcí není pozdě.
1: No Blanko, poslyš, když já si tak zrekapituluju ty minulé ročníky Šarmantní osobnosti, kdo byl v nominacích, kdo zvítězil, tak když se podívám na Jana Přeučila a pak taky na Zbigněva Čendlíka, který také přijede, tak to jsou takové dvě stálice. A možná, že je to, pane Přeučile, cennější než vítězství v té anketě, že se stále prostě umisťujete.
3: Tak je pravda, že Evinka by to může potvrdit a možná to má i spočítáno, že já už jsem tady po několikáté, jo, ale vždycky jsem potěšen právě tím, že jsem nominován a už to je pro mě veliké vyznamenání.
4: To určitě, já si myslím, že minimálně 5x, 6x Honzík zůstal na takovém nějakém bramborovém nebo bronzovém místě, ale myslím si, že ho to těší i tak, viď?
3: To je důležité, ježišmarja.
1: No a co vás těší v životě? Je to asi ta láska, aby člověk byl šarmantní, musí mít něco, z čeho se může těšit.
3: No tak my máme s Evičkou divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila, divadlo pro děti, jezdíme po vlastech českých, moravských a slezských a neříkáme, že to je naše práce, ale je to naše radost.
2: A jak se oba dva těšíte na vnouče?
4: Těšíme se moc. Samozřejmě ještě teďka nejsme hlídací. Naštěstí oni mají hlídací babičku a ta nás zastane. Potom možná ho budeme vodit do divadla, ať je to on nebo ona. Těšíme se.
1: Pan režisér Pokorný už s vámi chce mluvit, nebudeme zdržovat a jdeme zase o dům dál v našem pořadu ze zákulisí Šarmantní osobnosti roku.
5: Ale hlavně je to teď živý. Co se stane, to se stane. Máme takový moto dneska.
1: To už dává jeden z moderátorů, Mirek Vaňura, instrukce pro vystupující, pro všechny, kteří přijeli, aby věděli, co je čeká. No a po instrukcích moderátora Mirka Vaňury, který tu přivítal všechny šarmantní osobnosti v zákulisí, míříme za knězem Zbigněvem Čendlíkem, který nechybí letos.
2: Dobrý večer.
6: Dobrý večer, dobrý večer.
1: Počkej, teď se mu nese sklenička.
2: Červené
6: drink. Welcome drink, jo, červené víno, takové mešni. Jo. Znáte ten vtip, které víno je nejsilnější? Mešni, protože jeden pije a celý kostel zpívá.
1: Blanko, já jsem před chvílí říkal, když jsme si povídali s Janem Přeučilem, že právě Jan Přeučil a Zbigněv Čendlík, tak to jsou ti, kteří se neustále už roky umisťují v té desítce.
6: Pořád se jen umisťujeme, jo.
2: To je takové naše stálice, to je možná cennější.
1: Čím to je?
6: Já nevím, možná tím, že to mám blízko tady, takže, ale ne. No tak já, pro mě vždycky vítězství je, když se umisťím v té desítce. Rozumíte, že mě tam lidé nominují? To je prostě pro mě zázrak. Já jsem prostě z toho v šoku. Jo? A jsem hrozně rád tady, protože k Českému rozhlasu mám obzvlášť blízký vztah. Tady jsem začínal, vzpomínám na Zdeňku celou, na Martičku Ružičkovou, jak jsme tady dělali Nocturno a tak dále. Takže to je úžasné místo a ty lidi, kteří se tady motají kolem toho rozhlasu, jsou fantastičtí.
2: Co se vám vybaví na první dobrou, když se řekne Šarm?
6: Já bych radši to šarm spíš směřoval k muži, jo. Já nevím proč, ale když se řekne šarm, tak bych to spojoval s mužem. Já mám jiné takové oblíbené slovičko, které by nás mohlo charakterizovat, a to si myslím, že to už sedne jak na ženu, tak na muže, a to je noblesa. Víte, to ještě něco víc. Jenže šarmantním každý z nás může být, ale noblesní se rodíme. Víte, takže to si myslím, že to je krásné, že taková soutěž tady je, protože to může inspirovat i ostatní k tomu, aby se snažili být šarmantními. Pro mě šarmantní člověk, to je člověk krásný, to je člověk tak jak vy, který se usmívá, je to člověk velkorysej, laskavej, prostě šarmantní.

0: slyšíte stále ten ruch u šaten v kongresovém centru Aldis, kde jsme vyhlásili šarmantní osobnost roku 2016. No, my stále máme dilema říkat, jestli jsme vyhlásili nebo vyhlásíme. No, my jsme teď v okamžiku, kdy teprve vyhlásíme, ale vy nás posloucháte, vysíláme ze zákulisí, když už je všechno známe.
1: Ale my si ještě vychutnáme některé šarmantní osobnosti, které dorazily a ještě jsme je nevyspovídali. Co pan Zendulka?
0: No, teď si dává dobrý chlebíček, tak necháme ho polknout.
1: Krásný motýlek. Kdo ho vybíral?
2: Osobně vázaný.
0: Stará škola, to já už bych nedokázal, tak mě vyčiňte.
2: Patří vám to.
0: Naši posluchači mají vkus a moc dobře vědí, proč vás vybrali. Když se na vás dívám, vzpomenu si na Radovana Lukavského, vítěz ankety a pan herec jako vy.
2: A taky zasloužili, jako pokud jde o věk. Ten mě ještě předeběhnul.
0: Představte si, tady jsme s ním seděli, už nevím, kolik to je let, ale to se vyhlašovalo v Aldisu a tady jsme si s ním takhle jako s vámi povídali.
2: Já Radovana Lukavského pamatuju ještě jako úplně útlýho mladičkýho začínajícího profesora na AMU, když jsem dělal přijímací zkoušky.
0: Jsme tu s Blankou říkali, že aby byl člověk šarmantní, tak se musí vždycky v životě na něco těšit.
2: No, když se nemáte na co těšit, tak to je to strašně špatný, tak si vždycky člověk nějaký světýlko, za kterým jde, musí najít. Bez toho to nejde. Pro mě to hlavní světýlko je divadlo.
1: Vy už jste ušel velký kus života. Kdybyste se měl vrátit na samý začátek, byla by ta volba stále stejná?
2: Já si myslím, že bych neměnil. Já bych totiž ani nic jiného neuměl.
0: Stanislav Zindulka, děkujeme.
1: No, Lada se právě teď fotí se Zbigněvem.
3: Ano,
1: krásně.
3: Jasně, mám krásné selfiečko, jo.
0: Teď s Evou Hruškovou, no prostě je tady rušno. Pojď tady, tak překážíme v tom výhledu fotografů. Řeknu ti, Blanko, takový frmol, Zdena mi to potvrdí, takový frmol, kalup a takový rozruch, ten jsem ještě na šarmantní osobnosti nezažil, aby byla taková družná, hlasitá zábava.
4: No, já bych si strašně moc přála, aby takováhle zábava byla pak i na pódiu, protože já musím říct posluchačům, že Zdenku, počkej, my spolu točíme, bude tři čtvrtě už.
0: Tři čtvrtě na sedm.
4: No jistě.
0: My startujeme za čtvrt hodiny.
4: No právě, a podívej se, jak je tady veselo, tak já doufám, že takhle veselo bude i na pódiu, ale je to možná tím, že je tady báječná sestava. Sešli se tu lidi, kteří chtěli přijet, kteří se chtěli bavit a s kterými je nám hezky, tak já myslím, že to vyjde.
1: Tak a poslední šarmantní osobnost, která nám ještě chybí, je Simona Stašová.
0: Teď v družném rozhovoru s Janem Přeučilem a Stanislavem Zindulkou, tak chvíli počkáme, až si dopovídají, mají to hodně důležitého, co řešit.
1: Všiml jsi, jak má nádherné vlasy.
5: Krásný večer vám přeju.
0: Náš pohled do zákulisí, teď reportáž s hřejivými slovy se Stanislavem Zindulkou například.
5: No tak to je můj dlouholetý kamarád, kolega.
2: Partner divadelní.
5: Veliký partner divadelní. Hráli jsme spolu s Bohem lidi, on mi hrál tatínka, já jsem hrála jeho bláznivou dceru. A tolikrát jsme to chtěli obnovit, protože vlastně to představení jsme zrušili z toho důvodu, že já jsem rodila. A když už jsem pak porodila, dneska už je to 20 let, Stando, 21, je to neuvěřitelný. A to byla Standova nejenom tahle, ale co já můžu jako na vlastní kůži říct, to byla fantastická Standova role a já si myslím, Stando, že by si mohl zahrát ještě jednou.
2: Já si myslím, že už by byl takový na to moc dědeček.
5: Ale ne, zaprvé ty seš z toho rodu, kdy si vypadáš pořád stejně, ty seš jak Broďa, furt vypadáš stejně.
2: No a najednou konec.
1: Ne, úžasně vypadáte, my jsme zezadu pozorovali ty vaše krásné vlasy. Čím to krmíte?
5: Čím to krmím? No, já bych řekla, že je to zaprvé genetika, protože i můj táta, 89 let, i máma, kterou samozřejmě znáte, oni mají oba dva kštice. Takže když dělali moje vlasy, tak na to se hodně soustředili a mám to po nich.
0: Čím krmíte ten mozek, abyste byla takhle stále svěží?
5: Ježiš, to je otázka.
0: Ne, jak to děláte, že máte takovouhle vitalitu a plno smíchu?
5: Podívejte se, pořád člověk musí být v permanenci, pořád musí mít energii a jakmile polevíte, tak poleví celý organismus. ta mozkovna, ta centrála nesmí tomu tělu dovolit se zastavit, to je to jediný.
2: Přesně tak, já jsem něco takového taky říkal.
5: Nesmíte povolit zastavit se, to víte, že člověka ledacos kdy bolí, ale nesmí se zastavit.
0: No, ale zase na druhou stranu musí umět vypnout a odpočinout si, ne?
5: No, já pak padnu vždycky, no, na chvilku, a nebo prostě, když už pak opravdu padnu, tak třeba, já nevím, 3 dny si odpočinu s tím, že se musí něco zrušit. Ale to dopředu, toto tam naláduju, co to dá, a říkám, no, podívej se, dali jsme tam 26 představení v květnu, možná nějaký odpadnou, ale uvidíme. Budeme se snažit, takže takhle já žiju.
0: Děkujeme Simoně Stašové i Stanislavu Zindulkovi, který se tak půvabně vmísil do našeho rozhovoru.
2: Já mám takové jedno heslo životní, je lepší se utahat, než rezivět.
1: To je moc hezké.
0: No. Děkujeme, no a protože jsme rozhlas, umíme prostě udělat střih. Takže teď drobná hudební pauza a pak už budeme vlastně na konci po vyhlášení a zamíříme za vítězem nebo vítězkou a za ostatními nominovanými, co oni říkají, na vítěze nebo vítězku. To je, vidíte.

0: Simona Stašová.
1: Simona Stašová, šarmantní osobnost roku 2016.
2: To je nádherný, děkuju vám.
3: No a tohle už je potlesk pro Simonu Stašovou, šarmantní osobnost roku 2016. Už je tady skoro závěr našich reportáží ze zákulisí vyhlašování šarmantní osobnosti roku. Zákulisí jdeme přímo na jeviště, kde je třeba Zbigněv Čendlík, co on říká na vítězství Simony Stašové.
4: No úplně úžasné, já jsem to tak tušil, víš, a já Simoně hrozně fandím, to je úžasná ženská, úžasná herečka.
3: Jan Přeučil a jeho slova na adresu Simony Stašové.
5: Mám z toho velikou radost, že Simonka se stala šarmantní osobností, přeji to z celého srdce a obdivuji její posedlost té naší herecké krásné profesi.
3: Zamíříme ještě za kardiochirurgem Janem Pirkem, který vládl do tohoto okamžiku, tak jeho vzkaz Simoně Stašové a jeho komentář k vítězství.
6: Já jí přeju, aby ten její rok proběh tak hladce, tak jako proběh ten můj rok, aby si to užila a aby se na to sluníčko taky dívala co nejčastěji, jako jsem se já na něj díval každý den.
3: Stanislav Zindulka a jeho přání Simoně Stašové.
7: No, mám radost.
3: Ona říkala, že jako doporučení pro příští ročník pro hlasující posluchače jste vy.
7: Já jsem dostal nějakou postšarmantní cenu.
3: Vy jste dostal mimořádnou cenu šarmu.
8: A co to je?
3: To je vlastně možná i víc než to vítězství.
9: To je ocenění za to, že jste a že rozdáváte tu radost, protože to je hrozně cenné pro nás, pro všechny posluchače.
7: A vám jsem ji rozdal, že?
3: Paní Simono, jak jsme si slíbili, my jsme se vynořili ze zákulisí. Ano, dobrý
2: ano,
3: večer.
2: Ano, dobrý večer, ano, dobrý večer.
9: Vy jste šarmantní téměř celý svůj život a teď už na to máte papír.
2: No, podívejte se, kdo by to byl býval řekl. Vzkaz posluchačům, ono to bude posluchačkám a ono to bude divačkám, protože určitě mě nominovali i na to pódium, dostali i vlastně tu celou cenu, mě zaručili moje divačky v divadle. Já jim strašně děkuju a budu se snažit je nesklamat právě na jevišti a budu se snažit být trochu šarmantní. Děkuju vám moc krát.
9: Dostane tato cena nějaké čestné místo mezi vašimi cenami?
3: To zlaté keramické slunce?
2: Určitě, tak já tam mám Thálii, já tam mám Titi a mám tam různý, mám tam pozor, mám tam neviditelného herce. To mám právě za rozhlas, to bylo velmi příjemný a teď tam přibyde tahle ta krásná cena. Já si toho opravdu, ale nefalšovaně vážím. Moc děkuju.
3: Kde jinde zakončit náš pohled do zákulisí po Simoně Stašové, Zbigněvu Čendlíkovi nebo třeba i Janu Pirkovi, než u vlastně autorky celého projektu Lady Klokočníkové.
9: Tak je to duše, tvůrce.
10: Chci poděkovat vám všem, protože já už jsem to říkala, když jsme měli poradu před Čarmem, že bez vás, bez týmu Českého rozhlasu by to nešlo. Zdena Kabourková, Blanka Malá, Zdeněk Novák, pokolikáte už Zdenku. Teď si se Zdenou tady dáváme, já nepiju slivovici, nepiju, ale dnes tady jsme si takhle se Zdenou cinkli, to proto, že jsme rádi, že aspoň podle prvních reakcí ze sálu se diváci tady bavili. Doufejme, že i ti u rozhlasových přijímačů.
9: My jsme sice byli v zákulisí, ale ta dobrá energie byla cítit až sem.
3: Loučí se i Zdeněk Novák
9: a Blanka

0: V zákulisí gala večera, na kterém jsme vyhlašovali šarmantní osobnost roku 2016, natáčeli Blanka Malá a Zdeněk Novák. Za týden vám nabídneme ohlédnutí za 22. ročníkem této ankety, ve kterém nejvíc hlasů od posluchačů získal herec Viktor Price.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Několika desítkám bojeschopných mužů z Ukrajiny už Česko odmítlo udělit dočasnou ochranu. V Liberci je znovu zpřístupněná věž v Lidových sadech. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry v Omiši i na ostrově Dugi Otok. Zítra nás čeká převážně oblačno, postupně během dne přehánky nebo bouřky teploty v Libereckém kraji vystoupí k 31 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezký večer. České úřady už odmítly poskytnout dočasnou ochranu prvním bojeschopným mužům z Ukrajiny. Podle ministerstva vnitra jich byly řádově desítky. V Česku už 10 dní platí nová pravidla pro udělování dočasné ochrany. Muži od 23 do 60 let musí prokázat, že splnili vojenskou povinnost. Pravidla platí v celé Evropské unii. Aktivní dočasnou ochranu mělo v Česku podle ministerstva vnitra ke konci června 391 tisíc lidí. Lidé v Liberci můžou znovu navštívit vyhlídkovou věž kulturního centra v Lidových sadech. Informovalo o tom město na svém webu. Věž byla poslední dva roky kvůli rekonstrukci uzavřená. Teď je přístupná každý den od 9 do 16 hodin. Návštěvníci musí na výhlídku vystoupat po 155 schodech.
2: Věž byla zavřená od června 2024, kdy začal Liberecký kraj budovu Lidových sadů opravovat. Částečně se centrum otevřelo v loni v prosinci. Dělníci museli nakonec opravit i střechu a zmiňovanou věž. Jejich stav byl totiž horší, než se původně předpokládalo. Kompletně dělníci rekonstrukci dokončili v první polovině letošního roku. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Hygienici na základě rozborů provedených pondělí zrušili zákaz koupání v Hamru na jezeře. Ten platil od minulého týdne. V Hamru ale zůstává voda nevhodná ke koupání, jsou v ní synice. V ostatních sledovaných přírodních koupalištích se podle krajské hygienické stanice v Liberci nic nezměnilo. Citlivým lidem nedoporučuje koupání v Máchově jezeře kvůli synicím. Sníženou průhlednost vody hygienici zaznamenali v Zákupech, Nedamově, v Sedmihorkách a v Hejnicích. Hasičům v Chorvatsku se daří dostávat pod kontrolu požáry na dalmátském pobřeží. Pomáhá jim hlavně slabší vítr. Lesní požáry jen od včerejška zasáhly poloostrov Pelješac, ostrov Dugi Otok a zejména letovisko Omiš. Tam přišel o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s vážnými popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci na včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
3: Obětí požáru je pravděpodobně pohřešovaná žena ze sousední Bosny a Hercegoviny. K potvrzení její totožnosti ale bude potřeba provést testy DNA. Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
1: Počasí.
0: V noci bude v Libereckém kraji jasno až polojasno, k ránu pak bude přibývat oblačnosti, teploty poklesnou na 18 až 15 stupňů. Zítra tedy v neděli nás čeká převážně oblačno, postupně zataženo a během odpoledne přehánky nebo občasný déšť a mohou se vyskytnout i bouřky. Teploty zítra 28 až 31, na horách 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

otvírá se Stodol brána a také brána folkloru, milí posluchači. Pěkný večer, den či noc. Dnes se spolu v rámci folklorního notování vydáme na jihovýchod Moravy, konkrétně na kyjovské Slovácko, do Milotic. Tato půvabná obec vznikla ve 14. století, leží 6 kilometrů od města Kyjov a proslavil jí krásný barokní zámek i atypické vinné sklepy v místní čtvrti Šidleny. A na zámku i v Šidlenách se každý druhý rok koná národopisný festival kyjovského Dolňácka. Letos proběhl o minulém víkendu a protože je v mnoha ohledech výjimečný, vypravila jsem se na místo, abych zjistila, v čem spočívá jeho kouzlo. A výsledky uslyšíte v následujících minutách. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčík.

A sluší se hned úvodu říci, které muziky a muzikanty dnes uslyšíte. Samozřejmě místní, v čele s cymbálovou muzikou Jury Petru, varmužovou cymbálovou muzikou, cymbálovou muzikou Josefa Válka, takže vzhůru do Milotic.

0: Festival v Miloticích je specifický hned z několika hledisek. Po celé tři dny tam panuje velmi přátelská atmosféra. A to ať jste na zámku v Miloticích nebo kolem vinných sklepů v lokalitě Šidleny. A právě tam jsem v sobotu večer potkala jako prvního folkloristu, muzikanta, divadelníka a také autora pořadu na festivalu v Miloticích, rodáka z Kyjova, Pavla Růžičku. Tak měli bychom si asi nejprve představit, kde se vlastně nacházíme, jak to souvisí s vámi.
1: Jsme v Šidlenách, což člověk na mapě téměř nenajde. Jsme v nádherném areálu vinných sklepů nad obcí Milotice. Milotice u Kyjova, tak to jsou právě ty Šidleny. A tady je amfiteátr, na kterém se každé dva roky pravidelně pořádá národopisný festival kyjovského Dolňácka, který se jmenuje podle obce Milotice. Je tady víno, je tady dobré víno, je tady spousta písniček, je tady spousta výborných muzikantů, zpěváků. Máme tu spoustu zajímavých tanců, zapsaných písní, takže v tom my tady tak jako žijem a to nás asi formuje a zároveň si to takhle dokážeme užít. Takže ten plný amfiteátr je důkazem toho, že lidi to mají rádi, že sem prostě přijedou. Spousta lidí se tu zná, spousta lidí je z tohoto regionu a já mám pocit, že tady skutečně ta atmosféra a energie je úplně neuvěřitelná. Já bych chtěl, aby to takhle skvělý bylo, abych za 30 let dáli Bůh tady mohl takhle sedět, popíjet sklenku vína a říkat si, to jsou ty naše Milotice.

0: a od dětství chodíme do nejrůznějších dětských souborů a vržeme na housličky anebo na jiné nástroje, tak vlastně k tomu máme hodně blízko. A pak jsou takový, který u toho jenom nezůstanou, nechtějí se jenom bavit nebo jenom vystupovat, ale začnou po těch kořenech jít trošičku víc do hloubky a zjišťovat, jak to všechno bylo, jak to mohlo být, jestli to, co se říká, je pravdivé nebo není pravdivé, jestli to vychází z nějakých reálí nebo nevychází. A tak se začnete trošku pídit a stane se z vás takový, řekněme, amatérský etnograf nebo amatérský milovník folkloru. A takový lidé potom obvykle mají blízko k tomu, aby třeba připravili nějaký pořad pro festival, protože už jak si mají ta témata nacítěná a vědí, co si můžou dovolit a jak třeba můžou jít i do hloubky.
1: No, my se tady povídáme, protože vy jste autorem jednoho pořadu, tak o čem to bude? Já vlastně teď navazuju na to, co jste říkal, že každý se pídí, hledá, tak co jste objevil nového, co vás překvapilo samotného?
0: Ten můj pořad se jmenuje Neskrotné duše živlů a já ho nosím v hlavě už několik let, respektive to téma živly, oheň, voda, země, vzduch, jakým způsobem se odrážejí třeba v symbolice lidové kultury, tam jsem objevoval, ale nejenom v tom, jakým způsobem pomáhají lidem, ale jakým způsobem škodí ve chvíli, kdy se vymknou z rukou nebo se vymknou přírodě z rukou. Takže já jsem to pojal takto a hledal jsem témata a tematické celky, tance, písně, které se těch živlů dotýkají. Takže to víc než nějaká etnologie nebo víc než nějaký pořad, který by měl představovat nějakou bohatost kulturního dědictví, bude o pocitech, o emocích, o tom si to krásně užít. A myslím si, že jsem to poskládal tak, že tam jsou nádherné písničky, skvělí muzikanti, vynikající zpěváci a zpěvačky a také tanečníci a tanečnice, takže je to taková, řekl bych, malebná poetická mozaika o tom, jak na nás ty živly působí, jak s nimi žijeme. Od kolébky

0: Každý velký festival musí mít samozřejmě svého ředitele, tedy vůdce. A tím je v Miloticích už dlouhá léta velmi renesanční muž, protože je to nejen muzikant, zpěvák a učitel hudby, ale také chemik, výrobce likérů a léčivých lektvarů. Michal Strýček pochází z Dolních Bojanovic a hudbu i folklor má v srdci. A je to právě on, kdo na festival do Milotic přišel a dnes ho řídí.
1: Tento festival vznikl jako taková výplň mezi
2: slováckými roky, které jsou jednou za 4 roky jako olympiáda. Ale stalo se z toho toto naprosto suverénní festival. Tentokrát je to už 36. ročník a my jsme pokračovatele toho slováckého roku. A je to taková odměna pro folkloristy, kteří v regionu fungují, že nemusí čekat jednou za 4 roky, aby si na těch prknech otančili to, co za ten rok vytvoří.
1: A je to festival, který mi přirostl k srdci. Festivalu je tady spoustu kolem dokola, ale tento ve mně zanechal něco takového, že jsem si řekl, musím ho udržet, aby mohl pokračovat, protože tradice nejsou mrtvé. Tradice jsou živé a proto si myslím, že ti mladí, kteří tady dneska jsou, tohle všechno vidí a proto máme tolik diváků, za co jsem neuvěřitelně vděčný. Takže věřím, že jdeme tou správnou cestou.
0: Mě by strašně zajímalo, protože já vidím tady neuvěřitelnou furu nadšených lidí. Co je vlastně cíl toho festivalu? Abyste přivedli k tomu mladé, nebo to má být naopak setkání folkloristů, kteří to mají rádi? Tady je velmi milá, vřelá atmosféra, ale určitě jste si vytyčil nějaký cíl.
1: Tady ty šidleny mají takové kouzlo, stejně jako zámek, že ono to není ani o těch pořadech jako samotných. Je to o tom, že ten festival od začátku do konce žije. Je tady atmosféra, potkají se tady lidi, kteří se třeba ty 2 roky vůbec nevidí nikde. Sice dělají ten svůj folklor v té svojí obci, ale pak, když jsme tady dohromady všichni, tak se potkáváme, podáváme si ruce a než projdete festivalovým publikem, tak potkáte desítky lidí, se kterými se vítáte, se kterými se objímáte. A to je to nejkrásnější na tom festivalu. Já si nemyslím, že všichni se přišli podívat na ty pořady. Jo, spoustu lidí přijde jenom kvůli tomu, kvůli té atmosféře. Pokud jste si prošla tu uličku vinných sklepů až do vrchu, tak víte, o čem mluvím.
0: No a zkusme, pane Michali, popsat, v čem jsou šidleny výjimečné, protože já už jsem viděla fůru vinných sklepů, ale tady je opravdu velmi výjimečná architektura, velmi výjimečná atmosféra. Jsou to velmi zvláštní vinné sklepy, tak zkusme to popsat posluchačům, kteří tady nikdy nebyli.
1: Řekla jste to výborně, je tu velmi zvláštní architektura. Když se podíváte na sklepy, tak každý sklep si postavil jeho majitel, co se mu zrovna líbilo a přesně tak ty sklepy vypadají. Ten má malované, ten má jenom cihlové, ten má bílé s modrou obrovnávkou, ale nevadí to. Miločáci říkají, každému, jaký se líbil sklep, takový si postavil a v tom jsou ty šidleny krásné, že nemáte to všechny sklepy, jeden jako druhý přes kopírák. Architektura je individuální, ale dohromady to tvoří takový komplex, že než projdete ze spora nahoru, můžete zhlédnout ten vývoj, jak ty sklepy postupně vznikaly, protože uvidíte ty nejstarší a na konci už uvidíte úplně ty moderní, dokonce teď tam stojí jeden takový, který je celý prosklený a nikomu to nevadí, protože to jsou šídleny. To je to kouzlo toho celku, které tady funguje v těch šídlenách. Můj malý 4letý syn se ptal, a co tam tatí ti lidi, když tady pěstují jenom hrozny a pijou jenom víno.

0: Jakou máte představu, že by tady tento festival měl mít budoucnost? Určitě s ním máte nějaký záměr, sám jste hudebník, tak koho chcete vlastně oslovovat v budoucnu? Pro koho to má být?
1: Chci oslovit naprosto všechny, protože my potřebujeme ty staré, to jsou ti nositelé těch tradic. A ty mladé zase, ti to budou předávat dál, ti to dostanou, ale musí se to naučit do těch starých, takže potřebujeme všechny generace. A samozřejmě, pokud to všechno se takhle prolne, tak ti mladí poznají, že ty lidové tradice nejsou o tom jenom zaspívat si někde písničku, ale žít tím. A on to není jenom ten festival, který trvá 4 dny. Ty lidi se na to připravují celý rok. A to je to, co mě na tom baví, že oni sem přijdou nadšení po tom půl roce, po těch několika měsících, kdy se na to připravovali. A teď si tam to své vystoupení stříhnou na pódiu a jsou z toho nadšení. A dohromady to dá tu celou skládačku toho festivalu. A to mě na tom těší nejvíc. Všechno tady tohle, jak to zapadá do sebe, tak oni natáhnou další lidi. A tak to je přece to, jak říkáte, poselství. Kdybych sem dotáhl jednoho, dva mladého člověka, tak i to je pro mě obrovská odměna, že mám dalšího pokračovatele. Že jsem nadchl někoho pro tak nádhernou věc, jako je folklor, moravský folklor.
0: Tak na závěr nějakou vaši oblíbenou, aspoň zanotovat.
1: Vzhledem k tomu, že jsem ze Svatobořic, tak bych zvolil písničku třeba Svatoborský dvorku. Svatoborský dvorku, svědčí ti dvorkem být, mojej galánečce, svědčí po něm chodit, mojej galánečce, svědčí

0: Dějí se neuvěřitelné věci, protože když jsme ukončili náš rozhovor s panem Michálem, tak jsme tady rozpoutali divokou diskuzi o prapůvodu skladby Vltava. Asi bychom to měli uvést.
1: Protože Vltava tady zazněla z pódia, jedna taneční skupina na to tančila svoji choreografii a tančila na to folklorní prvky. A ono totiž, to souvisí s tím, že ona to není úplně autorská skladba našeho obrozence Bedřicha Smetany. On totiž, jak byl ve Švédsku, jak tam působil nějakou dobu, můj názor je ten, že si s tama odnesl jednu melodii lidové písně a tu vetknul do Vltavy. Ve stejné době vznikala i izraelská hymna Hatikva, která má velice podobnou melodii jako naše Vltava. A teď kdo řekne, co bylo dřív? Náš Smetana odnesl Vltavu do Švédska a vznikla z toho lidová písnička a nějaký Izraelita odnesl naši Vltavu a vytvořil z ní hymnu. Kdo to ví?

0: po intelektuálních debatách je na čase vydat se na exkurzi také do jednoho z pověstných vinných sklepů v Šidlenách. Tak jsem si pro jistotu vybrala jeden z největších. Jeho vlastníkem je navíc hasič a záchranář Libor Vacenovský.
1: Já jsem z Dubňan a moje vinařství vzniklo v roce 2011. Kamarádi mých spolužáků vlastně chtěli ode mě nějaké víno. Tehdy jsem ještě studoval vinařskou školu. Postupně vlastně jsem tak přikupoval vinice, rozšiřoval své vinařství a podařilo se mě právě tady v Miloticích, čistě náhodou, když se tady prodával vlastně ten sklep, za kterým teď momentálně sedíme. A díky tomu jsem se dostal vlastně tady do Milotic. Máme tady sklep.
0: Když byste měl charakterizovat tady tu oblast nebo popsat ji pro naše posluchače, tak v čem je tato oblast výjimečná a v čem je ten její duch?
1: Výjimečné hlavně tím, že tady ještě tady ten cestovní ruch není takový hodně velký, jak je třeba v Pavlovicích, v Lednici a tak. Tady víceméně ani ti lidi, ty Milotice, Šidlany vlastně moc neznají, takže tady úžasný klid. Vlastně ty vinice jsou víceméně orientovány na severozápad a ideální je to třeba poloha na odrůdy typu Pinot, což je Rulanda šedá, Rulanda bílá, Rulanda modrá a Chardonnay. Krásně to tady dostává do sebe ty vína z té těžké půdy, takovou tu velkou chuť a takový ten svůj terroir, ten milocký, jak má být. Vína dělám hlavně pro sebe, aby mě chutnali, a když potom chutnají i tým lidem, tak je to pro mě obrovské potěšení. A hlavně vrátím se k tomu místu tady. Je to kouzelné, že tady bývá ten národopisný festival. Tak to má vlastně takové to své kouzlo. Mezi týma sklípkama hrají cymbálky, tady probíhá pořád. Je to prostě nádherné.
2: Kdyby nebylo svý...

0: posluchačům i z jiných kultur republiky, čím je Kyjovsko významné. A vlastně celá tato oblast, jako v čem je krásné podle vás, jedinečné, výjimečné?
1: Dělají to asi ty písničky a taky ty rozdílné tance a od toho se to zřejmě všechno odvíjí.
0: Celá rodina Petrů je velmi aktivní a akční, takže co vaše děti, co vy?
1: No, já už víceméně už tak akční nejsou. Protože už je to přeci jenom věkem a taky dává možnost, jak se ti mladí realizují. Takže brácha, když po mně chce, abych si šel s ním zahrát, tak mu řeknu, prosím tě, vezmi si někoho z těch mladých, ať si zahraje. A já už chodím akorát na takové akce, protože takového charakteru, jak je tady v Miloticích, tady mě to baví. Já nepotřebuji sedět ve sklepě někde, kde mě nějaký host hodí na cymbál u brůz a bude chtět po mně a zaváže mě oči, abych tam dělal nějaký tohle už, to prostě už ne, jo. A i kdyby mě platili, jak by mě platili, to dělat nechci. Takže víceméně mě baví tady tohle, no. Když je to jako v duchu toho lidového, a není to komerční, nemusí to být vůbec placený. Já taky už 41 roku dělám mužský sbor v Kyjově zadarmo, nikdy jsem za to dostal kačku. Prostě, kdyby mě to nebavilo, tak tohle dělám, no.
0: A co chystáte dalšího?
1: Chystám teď kompletní zpěvník, protože jsem na těch zpěvníků napsal několik, jo. 4 díly zpíváme v Kyjově, no a další, já nevím, Kyjovská svatba, a legrudské písničky a teď to chci svázat prostě do jedné knihy, kde bych popsal i historii kyjovského mužského sboru a protože už vlastně ten mužský sbor vznikl v 61. roku a je tam i spojímavých takových zajímavých pohledu na ty období, jo, kdy to vedl náš otec, kdy to vedli bratři Venclovi a jsou i nějaké fotky a rád bych se komplexně to zpracoval a rád bych to vydal.
0: Proč by lidé měli přijet na Slovácko a na kyjovské Slovácko a na kyjovské Dolňácko?
1: Protože to je dobře, no.
0: Jura Petru, představitel celé generace rodiny Petru. Díky a naslyšení.
1: Zdravím všechny, ahoj.

0: A jelikož z Milotic do Prahy je cesta daleká, pomalu jsme se rozloučili a měla jsem v úmyslu ihned zamířit domů. Ovšem na festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích to není možné a nelze ho jen tak opustit. Tady je důkaz. Tak a my tady v Šidlenách máme neuvěřitelnou možnost se tady seznámit s muzikanty, kteří tady právě hrají, takže páni, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: My jsme cymbalová muzika Dur a každý jsme z jináčí dědiny. Sídlo máme teda v Šardicích, ale jsme od Mistřína přes Šardice, přes Podvorov až po Lanžhoc, takže máme taky široký záběr.
0: Vy jste velmi mladí, co vás na tom všem baví? Vy jste profesionální muzikanti nebo to děláte jenom z lásky?
2: Ne, děláme to z lásky, děláme to, protože nás to baví. Jsme dobrá parta, zatím jsme se ještě nedokázali pohádat, takže stále nás to drží pohromadě.
0: Tak asi bychom vás měli i představit, tak já jsem mluvila s primášem.
2: Ano, Martin Marada.
0: A máme tady i další členy kapely.
2: Jasně, na terc Vašek Varmuža, dneska hostující třetí housle Jan Holubík, cymbal Marek Cipris, kontrabas Patrik Havlík a violová kontra Vaškův brácha Petr Varmuža.
0: Tak páni, jsme tady na kyjovském Dolňácku, tak bude teď nějaká kyjovsko-dolňácká série.
2: Klidně můžeme dát nějaké kyjovské skočné.
0: Ano, tak vzhůru.

0: Ani cymbálové muziky Dur se s Národopisným festivalem i kyjovským Slováckem loučíme, milí posluchači. No a příští rok, tedy v roce 2027, se v srpnu, doufám, potkáme přímo v Kyjově na slavném festivalu Slovácký rok. A uslyšíte tam všechny muzikanty, které jste slyšeli dnes. Tedy cymbálovou muziku Jury Petru z Kyjova a samozřejmě i folkloristy a vinaře z Kyjovska, které jste slyšeli v rozhovorech dnes. A já se na vás těším už příští sobotu při objevování utajených pokladů regionu. Krásný týden vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oľača. Tentokrát začínam zámierne výrokem Ester Honti z predešlého setkání.
2: Maďari sú podobnejší Moravákom než Čechom. Určite, a to som teď i četla, otevřenější, řekněme vřelejší, ale opět to není lepší, je to jenom jiný. Na druhou stranu já miluju ten český odstup, to české vykání, kde vlastně pak do stavu vstupuje třeba i méně manipulace.
1: Tehdy paní Ester vysvětlovala mimo jiné, jak se dostala do Česka a jaké rozdíly vidí mezi oběma státy a jejich obyvateli. Pochází z Maďarska a svým maďarským klientům také týká, ale české vykání a odstup, jak milé sama říká, miluje. A když už je tomu tak, zdálo se mi, že pozitivní nadhled může být dobrým základem pro nové otázky a další kapitoly našeho rozhovoru. Ester Honti působí více než 20 let jako překladatelka a tlumočnice a posledních 10 let žije paralelně v Praze a Budapešti. To považuje za obrovskou výhodu i pro svou profesi. Udržuje si prý oba jazyky stále živé a v rovnováze. V této souvislosti mě zajímalo, jak se na tlumočení připravuje. Dá se vůbec připravit na nějakou novou událost nebo nenádalou akci?
2: Určitě dá, je to nutné, kdo to nedělá, není profesionál. Problém je v tom, že někdy z těch klientů nedostaneme téměř nic a v tom případě musíme víceméně náhodně z internetu lovit slovíčka z toho tématu, ale taky někdy dostaneme prezentace, materiály. Důležité je mít seznam účastníků, včetně jejich funkcí, protože smrt tlumočníka, nebo aspoň teda moje smrt je, když se začnou představovat a všichni odrmolí, jak se jmenují, z jaké organizace jsou a jaká je jejich funkce, a než já to dotlumočím simultánně, tak už mluví jiný v jiném jazyce. Takže třeba, když klient říká, že nic nemá, tak aspoň píšeme dobře, ale víte určitě, koho jste pozvali, kdo tam bude, prosíme o seznamy.
1: Tlumočení a překládání není totéž. Co z toho byste vybrala jako srdeční záležitost?
2: Já si myslím, že já jsem ráda, že dělám oboje, protože tlumočení doplňuje překládání a překládání doplňuje tlumočení. U překládání se člověk naučí spousta věcí, má často dohledávat a pak to může uplatnit při tlumočení. U překládání se s tím může dlouho hrát, v mém případě až moc dlouho, ale zas u toho tlumočení je ten okamžik a to je taky určitý jako až příjemný adrenalin, pokud teda člověk není zrovna vystresovaný nebo se nebojí, že nevím, zapomene slovíčko a pak se blokne, protože když nemá jedno slovíčko, tak nemá podmět nebo přísudek a pak nemá větu. Jo? Je to hodně o stres managementu, o tom, že si člověk musí věřit a že se z toho musí nějak vykroutit a ne se zablokovat.
1: Co, když se opravdu stane ta blokáda?
2: To nevím, ale z toho mám hrůzu někdy.
1: Nestalo se vám to nikdy?
2: Tak určitě jsem se už několikrát takhle zakoktávala, to trošku jo.
1: A co, když udělá chybu? Opravdu nenajde to slovo nebo ho shodou okolností nezná?
2: To záleží na situaci. Už se mi stalo, že jsem měla obecenstvo, které bylo dvojjazyčné a já jsem se jich zeptala, oni mi to řekli, já jsem poděkovala a jelo se dál.
1: To nebylo nepříjemné. A co je pro vás nepříjemné při tom tlumočení?
2: Určité stresové situace jsou nepříjemné. V poslední době tlumočím víc třeba u soudů, tak tam se lidi nechtějí vždycky dohodnout. Nebo je to stres, že nevím. Já jsem hodně citlivá, takže na sebe beru trošku nálady těch ostatních. Já jsem hodně empatická, takže neumím se od toho vždycky odříznout.
1: Stane se, že nesete práci domů?
2: Těch tlumočení si práci domů nenesu a jak jsem to řekla, tak to bylo. Jasné, že si člověk někdy říká, mohla jsem to udělat jinak. Ale práci si nesu domů u překladu, kde teda tu práci mám doma, ale já jsem schopná dělat nekonečně, dokud není termín odevzdání. Kolikrát mám ty překlady lepší než ten originál, protože ten originál někdy je opravdu hrozný. Jo? A neumím to udělat aby to bylo na stejno. Neumím napsat něco, co není hezké.
1: Mnozí si asi myslí, že se poslední věta o tom, jak Ester Honti neumí napsat něco, co není hezké, vztahuje k překladům literárních textů. Je tomu opravdu tak?
2: Literární překlady nedělám, to je tak špatně placené a není to úplně můj šálek čaje. Já bych umřela hlady, kdybych byla literární překladatel. Já nemám ten odvaz na to, jo? Já tím, že dělám přes 20 let komerční překlady, tak moje překlady jsou strašně přesné a to u literárního překladu není žádoucí. Tam člověk musí mít ten odvaz, jo. Když jsem jezdívala na workshopy literárního překladu týdenní a dělali jsme ten samý text, třeba, nevím, 5-6 lidí, ten text u každého vypadal jinak a teď já jsem byla ten jeden extrém a kolega byl ten druhý extrém. On to přebásnil tak, že to nebylo poznat, co byl ten originál a to moje bylo naprosto přesný a nemělo to odvaz. Nemělo to ten švuňk.
1: Situace, kdy není pochyb o tom, o čem je řeč, jsem viděla na Facebooku. Název byl Perný den na srbsko-maďarské hranici. Na fotografii z roku 2021 je Ester Honti s premiérem Babišem a bývalým maďarským premiérem Orbánem u pohraničných plotů.
2: Já jsem je nestavila. Tenkrát Orbán pozval Babiše, aby mu ten plot ukázal. To bylo všechno. Takže se šlo k tomu plotu, tam jsme se procházeli a pak tam byla nějaká tisková konference, se šlo domů. A zbytek vám řekneme mimo mikrofon.
1: No a kdo vás pozval?
2: Orbán.
1: Vztah k těm rozhovorům, který mají politický kontext. Máte se pozorněji, ovlivňuje vás to?
2: Já jsem takových tlumočení až tak moc neměla, takže naštěstí jsem nemusela nikdy tlumočit nic tak, co by mi šlo úplně proti mysli. Ale tak ten tlumočník stejně vždycky jasný, že to nejsou jeho názory.
1: U vás já vidím takovou touhu a potřebu vyjádřit i té své myšlenky. A tak je řada věcí a oblasti, ve kterých se vyskytujete. Například hudba, výtvarné umění, dobrovolnictví, to jste vy.
2: To jsem já, to ano. Určitě jsem člověk kreativní, přišla jsem na to docela pozdě, ale nedělám nic nějak do hloubky, všechno dělám tak trošku mimochodem.
1: A měla jste zajímavou výstavu v roce 2025 v knihovně na Nuslích. Jde o koláže minimalistické. Název výstavy. Méně je více.
2: Já jsem docela minimalista. Mám ráda jednoduché formy, nepřeplácané věci. Takže i v architektuře samozřejmě miluju funkcionalismus.
1: A odkud koláže?
2: To vzniklo, že jsem kdysi byla měsíc ve stacionáři a tam jsme jednou měli úkol udělat koláž o tom, až nám bude dobře. A tenkrát mě to nějak chytlo a od té doby jsem pochopila, že to je moje médium. Takže vždycky, když vidím v nějakých časopisech něco, co je hezký motiv, tak to vystřihnu a schovám a pak někdy mám nějaký nápad a přesně vím, kam mám šahat. Kolikrát je to třeba jenom hra s formama, ale i ta hra s formama má v sobě nějakou myšlenku, protože to dělám já.
1: Od věcí, které děláme mimochodem, do výstavy je nějaká cesta?
2: První výstavu jsem si udělala já sama sobě ve svém budapeském bytě, poté, co ten byt byl zrekonstruovaný a prázdný. Já jsem tam vlastně ty svoje věci pověsila, pozvala jsem přátelé a bylo to moc příjemné. A mně to úplně stačilo, protože to je velká práce. Už jenom to rozmístit, pověsit, vymyslet, co kam, v jakém pořadí, aby to kurátorsky dávalo smysl. A potom mě jedna kamarádka pozvala do půlky synagogy v Dolních Kounicích. To se neodmítá. A pak mě oslovila Simona Michalcová z knihovny Jezerka, která tam vede úžasný výtvarný ateliér. To je přenádherný komunitní prostor, tak to se neodmítá. Mm-hmm. Já mám moc ráda věci, které mi chodí takhle do cesty.
1: Následující zájem Ester Honti nebyl daleko po cestě.

0: Já jsem věděla, že bych chtěla někde dobrovolničit. To je vlastně nejbližší domov důchodců k mému bytu, tak pro mě ta cílová skupina jsou asi spíš důchodci. Tak jsem se tam přihlásila s úplně jasnou představou. Řekla jsem, dobrý den, já jsem tady a hlásím se s tím, že chci hrát tady na housle. Ta tehdejší koordinátorka z toho byla taková překvapená a pak za nějaký čas řekla, no to je vlastně skvělý. Oni tam mají každé úterý zpívání od 2 do 3 s kytarou, většinou lidovky a já, když jsem v Praze, tak se tam přidám s houslemi.
1: A máte jaký pocit z toho?
0: Mám z toho výborný pocit. Ono to nebylo tak jednoduché ze začátku, také se hodně proměňuje to osazenstvo, ale oni si to hrozně užívají. Oni zpívají nadšeně, oni znají 150 slok všech těch lidovek, jo. A je to pro ně zážitek. Takže já jim pokaždé děkuju a je mi jasné, že to ne já jim něco dávám, ale i oni mě něco dávají.
1: Já se podívám teď na ohlášení akce Nad Mikulovem se jmenuje a Orchestr smyčcových kurzů v roce 2021. Co jste dělala tam?
0: Tak to je pravidelný hudební kurz, který se uskutečňuje každý týden v Miroslavi. Týden se tam nacvičuje nějaký repertoár a pak jsou 2 koncerty. Jeden koncert je v evangelickém kostele v Miroslavi a ten druhý koncert právě je v Mikulově.
1: A vy tam hrajete na housle?
0: Já tam hraju na housle, ale mě tam moc to nejde. Trošku se tam schovávám potichu, ale jezdím tam, protože to je důležité.
2: My a oni.
1: Jaké kompetence tlumočník a překladatel potřebuje, aby obstál v době AI?
0: Určitě je AI dobrý nástroj, stejně jako oheň. Určitě nám pomáhá v tom, že dřív bychom dohledávali některé výrazy strašně dlouho, ale musíme AI hodně kontrolovat, protože halucinuje. Ale určitě jsou některé překlady, myslím teď na právní překlady, třeba díky AI kvalitnější. Já se vždycky musím dostat do nějakého oboru a to AI v tom může pomáhat.
1: Je to naše budoucnost?
0: Tak v něčem určitě je to naše budoucnost, ale zároveň se toho v něčem i bojím, protože jsou lidi z toho úplně nadšený a vlastně neví přesně, co to je. Ale najednou si myslím, že lidi nejsou zapotřebí. A to si myslím, že to není pravda. Ta profese i díky tomu trošku může upadat. A teď informace úplně strašná. V létě ohlásili, že se ruší ústav translatologie po 63 letech. To je strašná zpráva. To je destrukce šílená a není pravda, že nejsou zapotřebí lidi a není pravda, že není zapotřebí translatologie.
1: Tak to vidí odbornice Ester Honty, která se překládáním a tlumočnictvím zabývá dlouhá léta. Mezitím Filozofická fakulta Univerzity Karlovy přehodnotila svůj záměr zrušit ústav translatologie. Pani Ester, děkuji za věnovaný čas a za zajímavé detaily z její profese, kterým nám trochu přiblížila svět translatologie. Na příští pořad mi a oni se těší Goran Kaloljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V Dukovanské elektrárně odstavili dva bloky. Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry. Zítra bude postupně se zatahovat, objeví se přeháňky s deštěm a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Jaderná elektrárna Dukovany prochází nejnáročnější údržbou za poslední roky. Na souběžné odstávce třetího a čtvrtého bloku se podílejí 3000 lidí. Podle vedení ČEZu jde i o zaměstnance dodavatelských firem.
2: Do nejstřeženějších prostor elektrárny vstoupí denně 600 lidí. To je dvakrát víc než loni. Pracovníci musí provést tisíce různých úkolů. Kromě běžné údržby jsou nutné i různé kontroly nebo modernizace zařízení. V Dukovanech obvykle energetici bloky odstavují po 14 měsících provozu a odstávka pak trvá vždy déle než měsíc. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Centrum Jablonného v Podještědí propojí se Studánkou svaté Zdislavy nová stezka pro pěší. Městsko ji začalo budovat podél pravého břehu potoka v parku Tyršova. Neoficiální cesta tam vede už teď, ale je ve špatném stavu. Navíc končí u mostu v Tovární ulici, uvedl nezávislý starosta Jablonného Jiří Rýdl.
3: Tady bychom měli tenhle ten úsek podél parku Tyršova od mostu k mostu udělat novou cestu, takže bychom měli dojít až tam k té továrně. Tam je takový klín mokřadů a tam je taková pěšina jako tady, tak bychom to chtěli dotáhnout až do Markvartice, pak už jsme u rybníka Markvartického a tam už se pohodlně dojde až ke Studánce a na Lemberg.
0: Hasiči v Chorvatsku dostali pod kontrolu požáry na dalmátském pobřeží. Pomohl jim hlavně slabší vítr. Požáry zasáhly především letomisko Omiš. Přišel tam o život jeden člověk a několik zraněných zůstává s popáleninami v ohrožení života. Evakuace se tam v noci nad včerejšek dotkla i 300 českých turistů.
4: Obětí požáru je pravděpodobně pohřešovaná žena ze sousední Bosny a Hercegoviny. K potvrzení její totožnosti ale bude potřeba provést testy DNA. Podle chorvatského ministerstva turismu se situace v Omiši vrátila k normálnímu stavu. Turistům, kteří přišli o ubytování, se podařilo zajistit 200 náhradních pokojů. Evakuační centra už dnes ráno opustili také poslední Češi.
5: Dořešujeme některé věci, samozřejmě někteří občané během té evakuace, která byla dost často za dramatických okolností, ztratili doklady, utopili v moři například peněženky nebo tak, takže my jsme schopni na počkání vydat cestovní doklad.
4: Říká český konzul působící ve Splitu Štěpán Šantrůček. Lidem, kteří do Chorvatska teprve míří, doporučuje sledovat zprávy chorvatských médií nebo chorvatských záchranářů a v případě nouze dodržovat jejich pokyny. Ondřej Himer, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, postupně oblačno, později až zataženo. Popolední bude velká oblačnost také na Moravě ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky, občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor, dejte v Praze v tunelu Blanka na trase Stroj na Břevnov mezi Trojským mostem a Letnou jelo auto v protisměru. Na D1 směrem z Brna do Prahy narůstá zdržení za Divišovem. Kolony se rozjíždějí pomalu. Kousek za sjezdem na 40. kilometru zdržení je v tuto chvíli přes 40 minut. I tak vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná zámecké léto.
1: Zámecké léto.
6: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejblíž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, zbyly Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garriku Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o to nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na Vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, Strany národní, která byla později přezdívána jako Staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme v pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů, našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici a jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval. To matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu nebo ve Vídni, ale taky na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
2: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala, taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
1: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger jedním z největších českých politiků. Jeho pozice a vážnost už vyžadovala, aby se prokázal majetkem, který by navenek dával najevo, že je neúplatný. A tak se v roce 1862 rozhodl koupit velkostatek a zámek v Malči na Havlíčkobrodsku.
2: Dílem to bylo z reprezentačních důvodů, protože tato poloha vyžadovala prostě mít možnost prostě pozvat hosty a na úrovni se o ně postarat a tak dále, prostě reprezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem, a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem Palackým. Ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
3: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
2: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi. Když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několika stránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce, a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád, a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivez vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, které musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park, a měl to rád prostě.
3: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
2: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod, a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně. Jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
3: Ten titul barona byl dědičný?
2: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
3: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
2: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily, a jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51, s tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: Kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaké ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si uvědomoval ten význam. No a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Letech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám. A to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková

0: a noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
1: Jaké bylo to ráno?
0: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
1: Jak bydlíte dnes? Kde, v jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
0: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná, nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně, kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel pod mě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí?
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, tom našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju, já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím, takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti, samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 a 50 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím. Já, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více než 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční, zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavěl a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější. Takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel, a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na 3 zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na 3 zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý, tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličkého pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože on měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní zlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla. No a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrij a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husitský řemdych a v levé nese zlatou líliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde ve spod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vyvodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebují, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi 2 minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad a to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze je po 4 měsících opět v provozu. Hasiči dnes po celém Česku zasahovali u zhruba 90 požárů. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo dešť a teploty do 37 stupňů. Dobrý večer, zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hlavní runway letiště Václava Havla v Praze znovu využívají letadla. Dělníci po zhruba 4 měsících dokončili opravy okolí dráhy. Kvůli uzavírce letaly stroje přes hustě zalidněné oblasti Prahy a Středočeského kraje, říká mluvčí letiště Praha Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha udělilo mimořádný dar těmto zasaženým obcím ve výši přesahující 13 milionů korun. Jednalo se o městské části Praha 4, Praha Řepy, na druhé straně potom například Kladno. Tyto obce a městské části využily tento dar například pro výstavbu dětských hřišť.
2: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo několik chatek. Plocha požáru byla přes 2 hektary. Zdravotníci tam ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami.
5: Požár v chatové oblasti v Brně Obřanech způsobil škodu v řádech milionů korun a zaměstnal 14 jednotek hasičů. Pokračuje za generální ředitelství hasičského záchranného sboru. Kristýna Posekaná.
6: V Brně v Obřanech hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Oheň se jednotkám podařilo dostat pod kontrolu asi po 2 hodinách. Na místě pomáhal taky policejní vrtulník s bambivakem a zhořelo tam v té rekreační oblasti 6 chatek.
5: Hasiči zasahovali taky v bytovém domě v Karviné, odkud museli evakuovat 16 lidí a jednu zraněnou ženu. A na dálnici D1 odpoledne hořela cisterna a na 34. kilometru kvůli tomu byla dálnice asi hodinu a půl uzavřená. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Spojené arabské emiráty obvinili Irán z pátečního útoku na plavidlo své ropné společnosti ADNOC. Loď se stala terčem útoku v Hormuzském průlivu. Podle firmy se to obešlo bez zranění a situace je pod kontrolou. Ministerstvo zahraničí v Abu Zabí vyzvalo Irán, aby takové útoky ukončil a Hormuzský průliv zcela otevřel. Teherán na to zatím nereagoval.
3: Počasí.
2: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo, popolední bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 směrem do Prahy stále skoro hodina zdržení mezi sjezdy na Divišov a Sázavu. Na 34. kilometru se kolem havarované cisterny projíždí jen jedním pruhem. Kolona z kilometru 1,40 je asi na 60 minut. Osobním autem se dá sjíždět na Divišov a dál potom po silnici 113. Na Pražském okruhu se rozjíždí kolona, která mi teďka spadla. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po zprávách už Hobby magazín.
3: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme nejčastější závady motorových zahradních pomocníků. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na řízkování skalniček. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Všude sucho. Dívám se na zahrádku a je to velice smutný pohled. Vysoké teploty letošního léta i dlouhodobé sucho sužuje také vzrostlé stromy i keře. Má smysl je zalévat? Tak přesně o tom bude následující reportáž naší hobbyredaktorky Jarky Vykoupilové.
1: Sedíme v malém parčíku u Mendelovy univerzity v Brně a já se dendrologa Boleslava Jelínka ptám, jestli můžeme pomoci v téhle chvíli třeba stromům v parku nebo keřům tím, že bychom je šli zalévat?
2: No, pokud to bude něco malého, čerstvě vysazeného, řekněme z loňska nebo z letoška, tak jim to pomůže, ale vzrostlým stromům tolik vody k ním nikdy nikdo nenaléje, aby to mělo nějaký efekt prostě. Jo, když se podíváme tady kolem nás, tak tu máme vzrostlejší lípy, jasno, svítí slunko tak jako dneska, tak ten strom za den bez problému vypaří 300 litrů vody.
1: Každopádně máme-li ten strom vzrostlý jehličnan nebo jelisnáč na své zahradě, jsme mu blízko, tak při zalévání například trávníku a podobně ho asi nebudeme míjet.
2: Zkuste si někdy, když zalejete třeba i záhon, pak vzít lopatičku, udělat si řez a vidíte, do jaký hloubky se to dostane ta voda. A když vezmete, že ta hlavní část těch jemných kořenů je zhruba do 20-30 cm hloubky, tak zase ta voda se tam prostě nedostane. Něco málo mu to pomůže u toho povrchu těsně, ale pro ty velký stromy prostě nemáme šanci to uzalívat.
1: Dá se i říct v rámci různých druhů stromů, který je na tu péči méně náročný, pokud by lidé přemýšleli o tom, že si nějaký nový vysadí.
2: Tak pokud se bavíme z hlediska toho sucha, tak samozřejmě jsou druhy, které přirozeně rostou v těchto podmínkách. Třeba oblíbená tady po Brně borovice černá, tak ta snáší sucho, řekněme, dobře. Borovice Heldreichova ještě o něco lépe, nebo když to zobecníme, tak borovice jsou adaptované povětšinou na sucho. Z těch listnáčů už to bude horší, tak když se lidi podívají třeba na pálavu, to, co tam roste na těch vápencích, tak je přizpůsobeno tomu suchu, takže dub pířitý třeba, nebo mahalepka, takový typický dřeviny, které opravdu snesou hodně.
1: Pojďme se ještě podívat i na keře. I ty mají svoje specifika, jsou v té potřebě vody třeba méně náročné?
2: Čím menší listy, čím je jich méně, tak samozřejmě tím ty ztráty vody jsou menší. Pokud to má velké listy, ztrácí to vody víc.
1: Dívám se na tu výsadbu kolem nás a vidím tady i jakýsi živý plot.
2: U těch listnáčů, že jo, pokud to opadá na zimu, tak už to tu funkci tolik neplní, takže zase by musel volit nějakou třeba stále zelenou dřevinu. Těch druhů, které snesou sestřih, je poměrně dost. To, co vidíme tady my, tak většinou jsou tisové ploty. Jsou tu třeba z ptačího zobu okrouhlolistého, ten je stále zelený na rozdíl od toho našeho domácího obecného.
1: Vy jste před naším setkáním nastříhal tady větvičky, budete je používat k výuce pro studenty, k čemu přesně?
2: Tak tohle to konkrétně bude na herbářové položky, to znamená jednak přímo pro výuku, když oni se učí poznávat ty dřeviny, aby měli vzorky. No a potom samozřejmě je část těch položek, které se použijí na zkoušení, jak to zvládají. Je sezóna, tak musíme doplnit, ono to moc dlouho nevydrží, když se to používá v podstatě každý semestr pro výuku.
0: Tak to byly tipy na výsadbu stromů, které nepříznivému suchu lépe odolají, a to přímo od odborníka, který učí nastupující generaci budoucích expertů na péči o krajinu. Pokud se vám reportáž líbila, můžete si ji znovu poslechnout na našem webu rozhlas.cz/hobby. A o zahrádce a o problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Jak dobře sušit jitrocel, aby nesčernal? A nebo u divízny je lepší sběr udělat před navštěvou včelek a čmelaku nebo po navštěvě? Teď nám jde jenom o výživu té bylinky.
0: Tak na to odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová, kterou oslovila naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková. No a začneme samozřejmě sušením jitrocele.
2: No, za tenhle dotaz děkuji. S jitrocelem je totiž potíž. On se fakt suší velmi špatně, černá. Takže je to jedna z mála bylinek, která se doporučuje sušit na sluníčku, nebo aspoň teda předsušit na sluníčku a pak dosušit. Musím říct, že ani v sušičce se mě ho nepovedlo nějak kvalitně usušit, takže spíš pokud už ho zpracovávám, tak volím jiné metody, jakože dělám právě třeba ten oxymel, nebo do medu, různé syrupy s cukrem, ale jako to sušení je problematické. No. Nejlepší je si vždycky utrhnout ten čerstvý lístek na nějakou tu bolístku, no a na ten kašel bych doporučila spíš právě tu formu oxymelu.
3: Další dotaz se týká divizny. Jestli je lepší sklízet před čmeláky nebo po? Tady asi paní myslí před opylením nebo po?
2: Asi. No, tam je spíš podstatné, aby ty květy byly pěkné a sklízet je ve správnou denní dobu, což je ráno nebo dopoledne, protože oni už se pak začnou postupně zavírat a odpadávají, takže pak už ten sběr není ideální, ale myslím si, že to opylení roli nehraje, protože někteří sbírají třeba i květy, které už třeba odpadnou a jsou ještě pořád pěkné a čisté a kvalitní, jo, takže to opylení, to by mě nevadilo, ale spíš je dobré dodržet tu dobu sběru.
3: Vidím ji teďka nějak častěji než jindy?
2: Že jo, já taky říkám, že letos máme rok divizny a musím říct, že u nás na chaloupce jí byla letos plná zahrada. Já jsem z toho byla naprosto nadšená, protože všude zářily takové ty světelné svíce a musím říct, že mě to dalo zabrat, než jsem to tam vždycky ráno oběhla a pozbírala. Takže pokud mají posluchačky a posluchači možnost, tak určitě doporučuju si nazbírat, ale pozor, s tím sušením se to má podobně jako s jitrocelem. Tohle jsou dvě takové typické bylinky, které se suší na sluníčku nebo aspoň předsuší, protože i ta divizna by potom byla špatně usušená, mohla by smávnout.
3: A na co to je dobré, hlavně divizna?
2: Tak nasušit, přidávat do směsí na dýchací cesty a ona ta divizna v sobě obsahuje zase takové ty slizovité látky. Takže z tohohle pohledu není ideální to nějak dlouho vařit. Prostě ta horká voda slizovitým látkám nedělá dobře, takže skoro by bylo lepší udělat si z toho macerát, ale ne vždycky je to praktické, takže zase bych volila třeba tu formu oxymelu anebo naložení do medu a máme vynikající lék na dýchací cesty v zimě. A co se ještě z té divizny dá taky udělat, je olej. To je vlastně tedy olejový macerát, kdy ty kvítky mírně zavadlé naložíme do oleje a to se potom používá zevně a kape se to do oušek třeba dětem, které trpí na záněty oušek.
0: A máme tady další dotaz.
4: Letos jsem si poprvé koupila roubovaná rajčata, ale nikde nemůžu najít a ani to zahradnictví návod neposlalo, jak se vyštipujou nebo co s nima. No, mám je zasazený, rostou hezky, ale nevím, jak dál.
0: Rajčata teď mají zelenou, dozrávají a všechny informace o jejich pěstování mají u nás přednost. Takže my jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: To, že rajče roubované, tak v podstatě nikterak nemění to, co byste s tím rajčetem standardně dělala. Keříčkové odrůdy nebo odrůdy, které jsou určené k pěstování někde na poli a jsou určené na nějaké zpracování typu, nevím, kečup a další věci, tak ty nevyštipujeme. Pokud jsou to rajčata tyčková, ty samozřejmě vyštipujeme. Už jenom podle toho, jaké tam máte to rajče, tak byste vlastně měla vědět, zda vyštipovat či nikoliv. A ta podnož, která tam je, to zná to, na čem je to rajče naroubované, slouží k tomu, aby byla odolnější, aby třeba lépe rostla, aby lépe prosperovala v nějakém prostředí, ale s tím samotným vyštipováním to společného nemá vůbec nic. Takže keříkový nevyštipujeme, pokud teda nejsme nějaký fanatičtí blázni a nadšenci, teďko to myslím trošku s nadsázkou. Tyčkový rajčátka samozřejmě vyštipujeme, měli bychom vyštipovat takové ty zálistky a v okamžiku, kdy nám ta rostlina už ty plody nalila, je vidět, že ty plody by dozrávaly, tak odstraňujeme i spodní části listů. Prosím vás, ty listy neodstraňujeme zbytečně brzo, protože ten list je v principu elektrárna, která to rajče vyživuje, krmí i ten plod. A pokud budete nadšeně štípat všechny listy, v okamžiku, když tam objeví nějaké malé rajčátko, no tak té rostlině berete v podstatě to, čím ten plod má vyživit. Takže vyštipování ano, u tyčkových rajčat, vylamování listů také ano, ale v okamžiku, kdy ty rajčata už jsou v tom stavu, že se blíží to jejich zrání, tak tehdy můžete ty listy odstranit. Takhle by vám to mělo fungovat. A to, že jsou roubovaný, tak to je jenom výhoda, která vede k tomu, že to rajče je odolnější, lépe roste, více plodí a tak dál, ale na to vyštipování samotné, to, že je to rajče roubované, nemá žádný vliv.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Víme o nich toho spoustu, ale spousta věcí je pořád tajemstvím. Například, jak si včely předávají informaci o zdroji potravy. Když je úl v zahradě nebo na kraji pole s kvetoucí řepkou, tak je to jasné, ale co když je zdroj potravy mnohem dál, třeba 4 kilometry daleko? Jak najdou cestu? Kdo jim ukáže mapu? Naší hobby redaktorce Slávce Brádlové o tom více řekl dlouholetý včelař Petr Caba.
1: To je zajímavá věc. Míní se, že včelky v takzvanými tanečky, které provádějí na česnech, říkají, kam má kolegyně letět, kde je teda zdroj nějaké potravy. Je to dost neprobádané ještě, protože samozřejmě včelka veliký mozek nemá. GPSku, kterou máme dneska všichni v mobilech, nemá taky, ale včely to prostě dokáží.
2: To je pro mě jedno z těch kouzel. Dalším kouzlem je to, co dokáže matka. Té prý stačí jeden svatební let a potom už celý život klade oplozená vajíčka a stará se tak o rozvoj včelstva. Je to pravda nebo je to nějaký blud?
1: Pravda to je. Samozřejmě matka, když se vylíhne, nějakou dobu teda ještě v úle vychovávána, ale když vyletí na svatební let, tak se potká s tupcem, který ji oplodní, a matka pak doopravdy už potom plodí jenom vajíčka oplozená, klade jich denně 1500 až 2000.
2: Teď jste mě vzal úplně dech a je to všechno na základě toho, že dostává tu takzvanou mateří kašičku. Je to opravdu takový zázrak? Takovou sílu to má?
1: Nevím, jestli to způsobuje mateří kašička, ale samozřejmě pravda to je. A matka jako členka rodu, nebo respektive představitelka toho včelstva, je krmená tou nejlepší stravou, kterou jí dokážou včelky připravit. A potom teda, pokud je zdravá a oplozená, tak takhle plodná je. Samozřejmě vydrží to maximálně 2-3 roky, potom se musí vyměnit.
2: Já jsem si myslela, že prostě včela je včela, včela medonosná. Tak jsou nějaké druhy nebo rasy nebo plemena, nebo jak bych to řekla. Je fakt, že můj tchán se chlubil tím, že má včely hodné, protože jsou to kraňky.
1: Včel je spousta druhů. U nás v České republice máme povolené k chovu pouze včelu kraňskou. Český svaz včelařů je i šlechtitelem této včely. A v podstatě tato včela je v tomto našem středoevropském prostoru nejlepší a i svými vlastnostmi, to znamená takovým tím klidem, v podstatě všem včelařům vyhovuje.
2: Co vás osobně na těch včelách fascinuje? Možná ten med, možná mateří kašička, možná propolis, o kterém jsme dnes vlastně neřekli vůbec nic?
1: Asi všechno. Asi všechno, samozřejmě je u toho i to, že člověk, když se posadí k úlu a vidí ten cvrkot, ten šrumec, který teda je, pokud je hezky, je zdroj někde, včelky lítají, tak je to neskutečný relax.
0: A z vlastní zkušenosti mohu říci, že chviličku toho relaxu si každý včelař zaslouží, protože práce kolem včel je dost a dost. A právě teď je období, kdy včelaři připravují včely na zimu a zakrmují je a zúžují, a o tom zase někdy příště. My se v dnešním hobby magazínu po písničce zaměříme na takové obvyklé opravy zahradních motorových pomocníků.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Zahradní pomocníci šetří spoustu času a námahy. Když ale začnou zlobit, je dobré zjistit, proč trucují. Tak třeba, že je máte řadu let, součástky stárnou a servis nikdy neviděli. Servisní technik Michal Zbráš má v Plzni na Roudné rozbitými sekačkami, vyžínači, pilami a další technikou doslova zaplavený celý dvůr i dílnu. Jak prozradil našemu hobbyredaktorovi Jirkovi Šobrovi, za zbytečné opravy si mohou většinou majitelé sami. No a začali u spalovacích motorů na benzín.
2: Lidé používají palivo Natural 95 do těchto strojů a tam palivo degraduje prakticky už po měsíci.
3: Jde do těch zahradních pomocníků se spalovacími motory natankovat něco lepšího nebo pomohou nějaké přísady, aditiva?
2: Ano, lze nahradit 98-oktanovými nebo 100-oktanovými palivy, ale ty taky degradují, protože tam máme 5% ekopřísad. Nejlépe je do toho používat aditiva. Aditiva ovšem, které jsou na trhu, jsou různých kvalit. My vlastně máme teď jenom jedno aditivum, které nám tak nějak funguje. Tam je psáno, že vydrží palivu do těch 10%, kde máme tyhle ty aditiva, až 12 měsíců, ale vyzkoušeno 6 měsíců, že to vydrží.
3: Co všechno udělá benzín právě v těch motorech?
2: Rozpouští některé palivové hadičky, korodují karburátory uvnitř a degradují membrány.
3: Teď už to není o tom koupit si 20-litrový kanistr benzínu na zahradu a mít ho na sezónu, ale spíš ho vozit po částech.
2: No jenom přesně v tom, co spotřebujeme. Ano, u těch lidí, co pracují doma, tak maximálně 2 litry stačí úplně bohatě.
3: Co se stane, když sekáme nějaké větší množství vyrostlé trávy anebo dřeviny? Uženeme tu sekačku anebo zničíme nůž?
2: Ta sekačka je přetěžovaná, tam vlastně nemáme spojky z pravidla, že tam dochází přehrátí motoru a zadření pístů ve válci, řadu dalších věcí.
3: Když posekáme trávník, potřebuje většinou začistit v místech, kam se sekačkou nedostaneme. Používáme nejrůznější vyžínače, u těch elektrických je dokonce stanovena doba, kdy je můžeme používat třeba 20 nebo 30 minut a pak nechat vychladnout. Proč?
2: To je tím, že tam máme ložiska nahrazený ložiskovým pouzdry, tam dochází k přehřívání.
3: A jak je to s řetězovými motorovými pilami? Tam bude problém benzín a další?
2: Je to benzín, no a hlavně, že používáme řetězy, které jsou už tupé, když řežu, a už mi to nedává hoblinky nebo nějaký ty větší piliny, ale už mi to dělá ten prach, ten řetěz vyměnit, protože když tam máme prach, tak ten se dostává do vzduchového filtru a vzduchový filtr se ucpává, motor je přetěžován a dochází k těm velkým problémům. A navíc, když řežeme tím řetězem, který už je hodně tupý, už vlastně neřežeme, prakticky to dřevo vlastně hladíme.
3: Možná brousíme. A co lišty v pilách?
2: Lišty jsou různých kvalit. Samozřejmě jsou lišty, které nám vydrží spotřebu 10 řetězů, ale zpravidla jsou tak ty 3-4, pokud máme ty klasické řetězy, je nutno vyměnit. Některé lišty jsou tak špatné, že nevydrží ani jeden řetěz.
3: I od značkových výrobců?
2: U značkových výrobců ne.
3: A co olej? Můžeme používat ekologický, ale také obyčejný.
2: Minerální olej nám vydrží několik let, zatímco tyhle ty ekologický oleje, tak dochází k tomu, že po otevření té nádoby po měsíci začínají degradovat, začínají nám lepit a tak nějak medovatět a už jsou vlastně nepoužitelný, protože ničí celou mazací soupravu, včetně čerpadel.
1: A na závěr tu mám ještě jednu radu od servisního technika Michala Zbráše z Plzně. Pokud používáte ekologické oleje na mazání řetězu a lišty pily a nebudete měsíc pilu používat, vyplatí se ekologický olej vyjet nebo odsát. Mazací soustavu zakonzervujte olejem minerálním a po jeho nalití ještě chvíli řezejte, aby se olej dostal všude. Pokud odsajete nebo vyjedete i benzín, ušetříte si spoustu možných dalších starostí. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, že právě teď je čas na řízkování skalniček.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kalendářský kalendář.
1: A někam si do kalendáře poznamenejte, že nás čeká od 24. do 30. srpna takzvaný Bartolomějský týden. A říká se o něm, že bouřky v Bartolomějském týdnu přinášejí přívaly, kroupy a vichřice, které mohou uškodit velice. A nebo se také říká, že svatý Bartoloměj pase berany, tedy bouřkové mraky. Co je ale pro nás důležité? Třeba to, že po 20. srpnu se mají vysévat, řízkovat a rozdělovat trsy skalniček. Také je dobrý čas na řízkování pelargonií. Řízky se třemi listy, to radí odborníci, zapíchněte do malých květináčů a postavte do stínu. Srpen je ovšem měsíc, kdy se rychle množí nejrůznější škůdci. Zejména mšice si vybírají výhony, lichořeřišnice, první poupata jiřin i druhé kvetení růží. Procházka zahradou a pečlivé prohlížení rostlin se vám vyplatí, protože proti mšicím a také houbovým chorobám na listech zasáhnete včas a použijete lokální postřik, který zabrání jejich šíření. No a je také čas na vysazování tysů nebo jedlovců do velkých zahrad, kde chcete vytvořit stále zelené místečko pro odpočinek. A kdo má rád narcisy, tak konec srpna to je právě ideální čas pro vysázení jejich cibulí. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak chovat žížaly a jak využívat jejich schopnosti na výrobu výtečného hnojiva. Vypravíme se mezi sokolníky a zaměříme se na chov a výcvik raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Počet lidí v exekucích v Česku mírně klesá. Zahraniční návštěvníci ničili skály u Pravčické brány v Národním parku České Švýcarsko. Zítra se bude postupně zatahovat, objeví se přehánky nebo déšť, teploty do 37 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Počet lidí v exekuci v Česku dál mírně klesá. Na konci prvního pololetí bylo lidí s exekucemi necelých 590 tisíc. Meziročně jich je asi o 17 tisíc méně. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. Průměrná vymáhaná částka je přes 900 tisíc korun. Nejhorší situace s exekucemi se týká jen několika regionů. Popisuje Pavla Ašermanová, předsedkyně konzorcia dluhu.
2: Karlovarsko nebo Ústecko a částečně Moravskoslezský kraj, tam ten počet lidí v exekuci je daleko vyšší. Především tedy v Ústecku a v Karlovarském kraji. Tam jsou v některých obcích, tam je třeba 40% lidí zadlužených. To bych řekla, že je zásadní problém i pro ten samotný kraj, pro tu samotnou oblast, protože tím samozřejmě chudne celý kraj.
1: Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta. Dalším důvodem je zastavování exekucí kvůli malým částkám. Strážci Národního parku České Švýcarsko zadrželi návštěvníky, kteří ničili skálu u Pravčické brány ve Hřensku na Děčínsku. Na to, že rodina včetně dětí ryje do skály obrazce, upozornili strážce jiní turisté. Strážci parku na místě vandaly zadrželi a udělili jim maximální výši pokuty, říká za Národní park Miroslav Rybář.
3: Přišlo nám do Národního parku videa návštěvníků, jak na přírodní památce Pravčická brána rejou něco do skály, takže já jsem s kolegou ty lidičky cestou na Pravčickou objevil, oni se k tomu přiznali a byla jim udělena pokuta 10 000 korun.
1: Marocké složky zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí. Počasí. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, ráno bude na západě, dopoledne postupně i jinde v Čechách oblačno, později až zataženo. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy je stále ještě komplikace za sjezdem na Divišov a Sázavu na 34. kilometru odklízí cisternu po dopoledním požáru. Policisté teď provoz na pár minut zcela zastavili. Kolona z 41. kilometru a dá se objet na sjezdem na Divišov, potom po silnici 113 a vrátit se u Chocerad. Na silnici 3 z Českých Budějovic směrem do Prahy na průjezdu Miličínem na kruhovém objezdu u čerpací stanice je hlášená nehoda. Na místo jedou záchranáři. Kolona směrem na Prahu je delší a to je asi tak na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly zprávy. Teď už začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Milujete dobré jídlo? Také břitký humor Vladimíra Menšíka. Ctíte silné přátelství a máte radost, když se lidé smějí? Pak máte hodně společného s dnešní osobností české zábavy. O té, o které si budeme vyprávět. Vybírat filmové, televizní i rozhlasové ukázky pro vás bude Patrik Rozehnal. Komik, jehož jméno zkuste uhodnout, se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Tak se za ním vydáme, ne?
5: Posaďte se.
4: Děkuju. My bychom vás rádi pozvali do našeho pořadu.
5: Nepovídejte.
4: Našel jsem s vámi totiž docela dost ukázek. U nás v archívu, v rozhlase i v televizi.
5: Ano, co nejdebrý, ne?
4: Proč?
5: Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
4: Tak to jsem si spíš vykroutil krk.
5: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
4: No to ne, ale jak furt člověk kroutí hlavou nad tím, co tam vlastně vysílají?
5: No podívejte se, tak co pak je vám?
4: Mně? Nic. Ale rádi bychom si o vás něco pověděli. Vy přece umíte lidi pobavit.
5: Já už to mám.
4: No sláva.
5: Vy nejste vy.
4: Ale už toho nechte. Já jsem já. Moderátor Českého rozhlasu.
5: Všecko znáte?
4: Všechno, ne.
5: Ovšem, najednou vám někdo položí záludnou otázku. Co je to vaše šíra? Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
4: Já myslím, že to bude Lubomír Kostelka, převlečený za dědu Kostelku v kouzelné školce. Co?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Lubomír Kostelka se narodil 31. března roku 1927 v Přerově. Jeho maminka byla nadšená ochotnice, ale její syn hercem být nechtěl. Studoval na obchodní akademii v Přerově a když Němci během druhé světové války školy zavřeli, začal se učit elektrikářem a už v té době pomáhal i v Přerově jednomu staršímu kolegovi, který zajišťoval nejrůznější kulturní akce ve městě. Když pak pokračoval v Brně na průmyslovce, tak už dokonce hrával v komparzech, v opeře, operetě nebo činohře. Úspěch měl i s anekdotami, tak jako třeba později i v Československém rozhlase, když vyprávěl jednu z anekdot v roce 1974.
2: Do kosmetického salonu vejde pán s výraznou pleší. Opravdu je léčba, kterou inzerujete, tak účinná, ptá se. Víc než účinná, věřte. Jeden zákazník, který podstoupil, byl úplně holohlavý. Po třech týdnech, když měl platit účet, už si rval vlasy.
1: Když Lubomíra Kostelku, co by mladého studenta, hecovali známí, aby se přihlásil na jemu, tak to zkusil. Jenže na zkoušky se vůbec nepřipravoval. Nebral to prostě vážně. Kamarád ho dokonce upozornil, že by se raději měl připravit a drtit se monology. Když ale pak přišel na zkoušku, požádal komisi, aby mu někdo napovídal. Komise byla tehdy perplex. Lubomír Kostelka měl ale to štěstí, že téměř všechny znal z doby svého ochotničení. No a byl tam také jeho velký kamarád Láďa Menšík. Řekli si, že jsou vlastně ze stejné školy, tak proč by si nepomohli? Menšík napovídal s takovou vehemencí, že se celá komise smála. Nakonec vzali Laďu i Lubomíra Kostelku. A začalo přátelství na život a na smrt. Setkali se spolu mnohokrát, třeba i v roce 1969, když Zdeněk Podskalský natáčel hudební férii Ach ta vojna, což byl vlastně 13. díl historicko-zábavné férie Bejvávalo.
3: Když jsme

0: metal neberu, já na něj kašlu. A že byl hrad, tak dostal.
1: Na natáčení této inscenace o starých vojenských písničkách z doby bitvy u Hradce Králové v roce 1866 pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského vzpomínal Lubomír Kostelka i v jednom z pořadů Marie Rotrové Čin Čin. Ten tehdy režíroval Zdeněk Havlíček.
2: To byl film, který se dělal v čase takovým zvláštním.
3: Jak přišli ti hoši, ti bratři, jak nás přišli osvobodit toho 21. srpna, tak 28. srpna my jsme ten film začínali točit. Tak 27. srpna večer jsme se s Láďou Menšíkem vypravili jeho autem do Písku, kde se to mělo točit. Jak byly ty směrovky všechny vyvráceny a některé otočeny jinak, tak jsme vyjeli z Prahy a za chvilku jsme zase byli v Praze. My jsme vám asi čtyřikrát takhle vyjeli z Prahy do Písku a zase jsme se objevili v Praze. Asi po 8 hodinách jsme přijeli vážně do toho Písku a teď samozřejmě spoustu kolegů už na místě. A všichni nás vítali s takovým nadšením a s takovou láskou, že jsme tomu totálně podlehli a tomu podlehli úplně všichni. Proto ten film se dělal s takovou radostí, s takovým nadšením, s takovým bratrstvím, se dá říct.
4: No tak, počkej, abyste vás nevěděl. Já si to pamatuju, když jste to točili. Totiž to byla taková, jako, že chtěli všechno rychle, protože měli za zadkem velkou armádu, a že někdo tam má tanky a tohle, no tak...
2: No ano. Radku, to nás spojilo.
4: To jsem řekl slušně, jste měli za
2: nás to spojilo.
5: Láska k těm vojskům, nebo co?
2: Ne, láska k nám, jednoho kolegu druhému. Ta láska nás tak spojila, že opravdu jsem tam nějaký to děťátko z toho taky vznikl.
4: Ale no tak.
2: Pár dlouhých a nějaký synáček z toho vznikl. A ten film jsme začínali točit druhý den, toho 28. v Putimi na statku. Ten film začíná tím, že na tom dvoře statku jako vybuchne granát, otevřou se dveře takové venkovské latriny, na tom visí jeden voják, to měl být Láďa Menšík, a druhej po tom výbuchu padá do žumpy, to jsem byl já. Bylo dohodnuto, jakože s tou vojenskou mocí ruskou bylo dohodnuto, že vůbec žádný zbraně, žádný výstřely, žádný ohně, že nic nebudeme používat. Takže režisér Podkalský, který to ten film režíroval, tak řekl tomu pyrotechnikovi, poslyš, něco tady musí být.
4: Malinký
2: oheň, takový jenom pšouk, takový něco, jako, pane režisére, samozřejmě, to jenom tak lehce pšoukne, můžete se úplně spolehnout. Protože se to nedalo opakovat, tak jsme se všichni dali, poslali na svá místa, Ladinek do té latriny, já jsem byl za dveřma, rozumíte, při výbuchu, jakože Ladinek se na těch dveřích objeví a já v té žumpě. Děti, co vám budu povídat? To byla taková šloha, ale tak strašná rána, on tam dal takový množství prostě té třaskaviny. Já naštěstí jsem malinko se zpozdil, takže jsem nedostal ty necky, pod kterýma to bylo umístěny do hlavy, protože ty necky ty opravdu plavaly vzduchem jako holubice míru. A Ladinek, ten se neobjevil na dveřích, ten s tou latrinou upad. To prostě byla to hrůza. Za 10 minut jsme byli obklíčeni opravdu sovětskou armádou, děla tanky, rozumíte, teď z toho vyběhli takový ti, jak se jim to říká?
5: Aziati.
2: Aziati samozřejmě, a ti samopálníci, rozumíte, jakože to bude úplná katastrofa a vážně. Oni jakože objevili sídlo kontrarevoluce a že teda nás zlikvidují. Zdeněk Podskalský, který znal výtečně rusky, dlouho musel s něma mluvit, rozumíte, dlouho dokazovat, že jsme film, že nemáme zbraně, že nemáme nic. Trvalo to opravdu dlouho, ale tohle, toto nás všechno tak spojilo, že ten biograf se dělal potom v úžasný pohodě a v takový náladě, že ta nálada samozřejmě, ta z toho trší, ta z toho opravdu je rozpoznatelná.
1: O 2 roky později natočil Lubomír Lipský se stejným režisérem, tedy Zdeňkem Podskalským, i televizní seriál Fantom operety. Pětidílnou operetní komedii, kde se hlavně Lubomír Lipský představil jako spisovatel detektivek a také Fantom. Kostelka si tu zahrál tajemníka divadla a do kanceláře přichází v okamžiku, kdy jeho ředitel nachází na stole i dopis od Fantoma a jeden telegram. Jenže Fantom telegram četl dřív, proto text zamění za opačný. Místo toho, že se ansámbl vrací z ciziny domů, píše, že to nepůjde.
6: my jsme úplný nudisti. Nemáme ani niť. Premiéra se musí odložit.
7: Blbost!
6: Přece se z toho nezblázníme. Podívej, Franta Špacír udělá výpravu, Tintěra postaví kulisy, býval přeci architektem, že jo?
8: Ale Zahradník, z toho může být nejveč funusan a ne premiéra, prosím tě. Co pak je Tintěra bobr?
6: Ta sakra, musí se snažit.
8: No, ale znáš ho, ne?
4: Tady něco nekvapí. To vypadá, jako by ten fantom tušil, co v tom telegramu bude. A i zůstává rozum stát.
6: Hele, pánové, musíme na to od lesa. Pokusíme se fantoma uplatit.
4: To by to musel nejdřív najít.
6: No pošleme mu prachy přes Studenýho.
8: Je, já jsem to hned říkal, že v tom máš studený prsty.
6: Podívej, jsou nějaký prachy?
4: Jsou, no rozpočet jsme stejně překročili, takže...
6: Podívej, když vezme Studený peníze, tak je to konec fantoma. Jasný?
4: No jo, ale chtěl by to pořádný balík. 100 tisíc?
6: 80. Úplně stačí. Hele, já mám plán. A provede ho Franta Špacír.
8: A proč zrovna já?
6: Protože seš důvěryhodnej.
4: A já ne.
6: Hele, ty mlč, ty v tom nemůžeš vůbec figurovat. Podívej, Frantiku. Za divadlem v parku bude čekat taxi. Řekneš heslo divadlo.
8: Heslo divadlo.
6: Nasedneš do něj, udáš Studenýho adresu, zajdeš tam a předáš Studenýmu peníze. A potom... No, co potom? No, potom půjdeš domů pěšky, že ano, protože někde a na něčím ušetřit musíme.
4: To je dobrý plán.
8: To jo, no tak to vyšlo.
6: Podívej, Franto, ještě něco. Nikdo se nesmí dovědět, že Kamenný divadlo vyjednává se Studeným.
7: Jasně, to by byl malér, kamaráde, to by byl malér.
8: Buď klidnej na mě, spolehne.
6: To jo.
4: Fajn. A fantoma máme vlastně.
1: Lubomír Kostelka chtěl jít po škole do Brna, k Mrštíkům, jenže kádrově nevyhovoval, takže nastoupil v Českotěšínském divadle a teprve po roce se vrátil do jihomoravské metropole. Jedna z jeho prvních rolí byla hlavní úloha doktora Galéna v Čapkově bílé nemoci. V Praze se na něj byla podívat dokonce i Čapkova manželka Olga Scheinpflugová, která mu osobně poblahopřála. Do Brna se ve stejné době jako Kostelka vrátil i Menšík a Lubomíra přemlouval, ať přijede do Prahy. Nakonec ho zlomil a Kostelka v roce 1957 do vlaku ve směru na Prahu nastoupil. Udělal dobře. I díky tomu dostal v roce 1974 jednu z rolí od režiséra Václava Vorlíčka. Bylo to v připravované komedii Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách podle scénáře Petra Markova a Miloše Macourka. Pracoval ve vodnické směnárně na jednom vodnickém kongresu, když vyměňoval hrníčky z duší za perly.
6: Vteřinku, prosím, jen se obslužím. A budu prosit kontrolu.
9: Prosím, prosím.
1: V téhle chvíli předvádí Miloš Kopecký přeměnu z vodníka na kapra a zpátky.
6: Děkuji, to stačí. To víte, předpisy jsou předpisy. Tak to máme 15 duší, což znamená 15 pera. Přejete si bílé nebo šedé?
7: Jednu, krásně bílou, do něčeho zasazenou, prostě šperk, rozumíte? Je to dárek pro dívku, prosím.
10: A dárek pro dceruško, suvenýr z Hamburku. To jsme na tom stejně.
7: Myslíte, že všechny dívky jsou jen dcery?
10: Já vám rozumím. Nepochybně krasavice.
7: No, to bych vám říkal, divoch, tornádo, uragan, vážně.
6: Něco takového.
10: To je krása. Nebyl by ještě jeden? To já bych ho vzal pro dceru.
1: A čeká nás titulní písnička z komedie Jak utopit doktora Mráčka a neb konec vodníků v Čechách, tedy Helena Vondráčková a Vašek Neckář.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že jste dobře naladěni nejen kvůli písničce, ale taky díky našemu vzpomínání na herce Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přijel do Prahy, hostoval na různých divadelních scénách. Vybíral si, která bude ta domovská. Chtěl k Janu Verichovi do ABC. Menšík mu tehdy dokonce zprostředkoval schůzku, ale když na ní mělo dojít, dostal Lubomír nějakou neurózu. Tak tam nešel. Tohle se opakovalo celkem 4x. Uplynuly 4 týdny a šel kolem divadla ABC. Řekl si, že tam zkusí zajít sám. Sekretářka mu pak prozradila, že Jan Verich toho ohlašovacího šílence chce vidět o přestávce během představení. Dotáhla Lubomíra Kostelku do šatny, kde byl přímo Verich, a nejen on. I Mirek Horníček, Miloš Kopecký, Rudolf Dale a také Karel Bláha. Pro mladého Kostelku to byl šok. Verich tehdy řekl: co si račte přát, pane?
2: Já su nějaké Kostelka z Brna a rád bych k vám do angažmá.
0: Spustil tehdy po brněnsku.
2: Já, tož vy jste z Brna, tož to jste přijaté,
0: odpověděl mu Verich stejným nářečím. Po představení na něj měl počkat v klubu. Napili se, plácli si a Lubomír Kostelka rovnou nastoupil do hry Cézar. I díky tomu se zařadil po bok takových herců, kteří dostávali příležitosti i v televizi. Třeba v různých silvestrovských estrádách, kde s Vladimírem Menšíkem dostali šanci zahrát i revizi na vysokou, jednu mysliveckou scénku. Tak vzpomínejte a bavte se.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinných. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Adlesky, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky bušta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás poděš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný 2 jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, to přijde čeště. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, no buznár. No tak se. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal. Proto tě volám.
4: No.
3: Fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený 2 jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jeleníčovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Královeho?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od 2, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám krůček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
4: Jenomže, tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
3: No a co?
4: No co?
3: A Jelena ne?
4: No Jelena ne, kamaráde. Děkuji, oči. Pozná.
3: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
4: No já budu dělat Jelena v dálce.
3: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
4: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
3: Zkusí to, je to jednoduchý.
4: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
3: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
4: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Jak co to? Když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
3: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
4: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
3: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
4: Kaviár.
3: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
4: Na mou duši. No. Jsou to jelení bobky a praví.
3: Hlava, hlava, kamaráde. Nesvalí, tady to musím být. No, to staví.
4: Lojzo. A kde tolika ti množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
4: No, kde jsi to nazbíral?
3: Kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
4: No počkej. Počkej, na jedno si zapomněl. Že nemám parohy, kamaráde.
3: To si myslíš, papejta?
0: Nevím, jestli myslivecká tématika byla obou pánům blízká, ale na myslivce si zahráli ještě několikrát. Zábavné pořady měl v Československé televizi na starosti mimo jiné Zdeněk Podskalský a tak dal oběma pánům tuhle šanci. Jmenovala se Myslivecká Sklatov a jejich úkolem bylo provázet lidušku, tamní mysliveckou dechovou muziku. Na závěr si spolu dokonce i zaspívali.

0: Já vám řeknu, že myslivci mají nádherný život.
1: Proč si to myslíte?
0: Sám jste to slyšel. To je samý hájíček, milá, měsíček svítí. A do toho kukačka kuká kuku, kuku.
1: Co říkáte?
0: Kuku.
1: No ovšem ano, kuku. To s váma souhlasím. To s váma souhlasím, pane. Ti mládenci si zkrátka uměli svoje povolání dobře vybrat.
0: Uměli.
1: Ne jako my dva, mladí ležáci, staří tohleto. No, ovšem, zase na druhé straně tak jednoduché to taky nemají. Jen si to představte, každodenní časné vstávání, téměř zakuropění. No zkuste to, vstaňte a jděte do lesa brouzdat se v rose. Pane, to by se vám brzo zajídalo. Moment.
0: Co pak?
1: Já přemýšlím, podívejte se, vy si myslíte, že myslivci každý den časně ráno vstávají kvůli brouzdání se v rose? Nenapadlo vás něco, pane?
0: Ne.
1: Co když za tím brouzdáním se a za tím lesem věří nějaká ženská? Chodí tam po lese, zimou se tam třese, na každýho fošta zbrd myslivce a jinýho se usmívá. Pane, no je za tím ženská, protože za vším na světě je ženská. Některé ženy jsou totiž všechny stejný. Já vám tady něco povídám a co vy zase děláte?
0: Stojím a poslouchám.
1: Ale já koukám, vy sedíte a míříte zase na našeho oblíbeného jelena támhle.
0: Pardon, sedím a poslouchám.
1: Tak to, pane, nedělejte. Dejte sem tu flintu. Nebo skončíte špatně, jako Nimrod Fafejta.
0: A jak skončil Nimrod Fafejta?
1: Pane, ten se znemožnil před celým revírem. Víte jak? Tak jako vy si jednou vzal flintu a takhle tradá do lesa. Pane, na kňoury. A jde tak tiše, obezřetně, skoro se plíží a kouká, kde je nějaký kňour a v tom se za ním rozhrne křoví. A tam kňour, ale jako kanec. A povídá, Fafejta, kam pak? S tou flintou, ale jdu na ryb.

0: Lubomír Kostelka a Vladimír Menšík spolu dospívali písničku a my tím pádem můžeme pokračovat dál ve vyprávění životního příběhu herce Lubomíra Kostelky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po ABC hostoval i v Laterně Magice a začal taky účinkovat pilně v televizi. Byl tehdy takzvaně na volné noze,

0: tedy bez stálého angažmá. K tomu ho ale taky přemluvil Vladimír Menšík. Říkal tehdy, hele Luby, za dvě televize máme 6 papírů, to by ti mělo na život stačit. No, stačilo. Když k tomu přidal i rozhlasové Silvestry, byly z toho docela dobré peníze. Jedna anekdota za všechny. V Hanáckém kroji je ze Silvestra Československého rozhlasu roku 1980.
1: Jednou, když jsem byl mladý, vyběhnul jsem na dvůr a chlubil jsem se. Strýčko, zabil jsem v kuchyni 5 moch. 3 samečky a 2 samce. 5 moch, říkáš? A jak spoznáš, že to byly zrovna 3 samičky? No to víte, ty 3 seděly na zrcadle a 2 na sklince od šlivovice. Víte, můj strýc byl moudrý a dost jsem se od něj naučil. To jsem byl starší, přijeli jsme do Holomouce a že půjdeme na oběd. Strýček se dal rybo a když dojedl, zvolal. Čišničko, doneste mě pivo, ryba chce plavat. No to byl dobrý for, ten jsem si zapamatoval. A když jsem byl podruhý v Holomoucu, v té samé hospodě, chtěl jsem také rybo. Ale měli jen hovězí guláš. Dojedl jsem ho a zavolal k výčepo. Hospodo, jedno pivo, vol chce pít.
0: Lubomír Kostelka patří k hereckým rekordmanům. Má za sebou několik set filmových a hlavně televizních rolí. Začal být obsazován už po svém příchodu do Prahy. Poprvé se objevil jako detektiv ve snímku Kasaři v roce 1958. Zahrál si ale prakticky ve všech žánrech. V drtivé většině ale šlo o malé role. Výjimkou byla postava Gullivera v Juráčkově snímku Případ pro začínajícího kata v roce 1969. V dětském dobrodružném příběhu Páni kluci představoval Pajdáka, v dobrodružném příběhu Z dob zlaté horečky na Aljašce Klejm na hluchém potoku stvárnil Zlatokopa, v pohádce Třetí princ Kupce, v seriálu Bylo nás 6 se objevil jako policajt, v Životu na zámku jako hospodský kletečka, v Ranči u Zelené sedmi jako děda Jeřábek a ve Zlaté svatbě po boku Jiřiny Šejbalové v roce 1972 v režii Jaroslava Macha jako jeden ze synů, který na tu zlatou svatbu právě přijíždí.
2: Tonda přijel.
3: Tonda zase někde ukrad, co?
2: Ahoj. Šetři a budeš mít zatři.
3: Já to bych musel být řeznictví jako ty. Já nemůžu na traktorce říct milost paní, může toho být o 4 deka víc nebo my?
2: Jenem nech být. Každý cigán podle své planety hádá.
4: Hlavně, že se vám dobře daří, děti.
5: Nazdar. Ahoj, mami. Zítra ušetříte za taxi. Nevěstu se ženichem vezu já.
4: Jenem, aby jsme neušpinili.
5: Lořo, otevři kufr. No. Moc jsme vám toho nepřivezli, to víte. Auták, stav, fůru, peněz.
4: A já.
5: Ale stavil jsem se cestou na přehradě.
6: Ukaž, Maře.
4: Pane Luši,
5: to je.
4: Co s tím budeme dělat? Teď u nás ryby nikdo nejí.
6: Kusí, co? Jedu. Já.
2: Aspoň tu štiku si mohl nechat vedoucímu mototechnik. I tak by bylo dost.
5: To znáš, Maře.
4: Ona já.
5: Tu máš ode mě. Aby nevěděla. Schoj to před babi.
4: Já, babi. Tam vidím, milý synku, přes 3 dní.
2: Kolik? 3? 3. Neboj, dědo. Zůstane to mezi nama. Ať máme taky jakési to rodinné tajemství.
5: To je roba.
4: Správná roba. Škoda, že nepřijedu všetci vnuci. A to je tak. Jedni jsou na vojně, druzí na studiách. Tak se to všecko po tom světě rozutíkalo. A spoj, že ti z Prahy přijedu. Tak, Robi.
5: Čil se, Robečky, napijeme. Lučíme se svobodu.
7: Vejdi do života a neškoď.
4: Jdeš na svobodu ní, ale otravit chrobaka.
2: Tondo, přivez si to na svatbu.
5: A co? Zarobí se, kupí se. Slevač ještě nikdy o žizně neumřel.
4: Jen mi ho neopí. Jemu včera stačí slapnout na špunt.
2: Ukažte to, chlopi, já vás schovám.
4: Tak, a máš to.
7: To jsme se s tu svobodu rozlučili.
2: Gizdi, na to jich už je.
4: A když by to ani chlopi nebyli. S nima musí mít člověk trpělivost.
0: S Vladimírem Menšíkem si Lubomír Kostelka užil docela dost. Díky honorářům za účinkování v televizi, rozhlase a ve filmech zajistili oba rodinu a zbytek probendili. Byly to prý veselé roky a Lubomír Kostelka se přiznal, že někdy došlo ke skutečně pekelným flámům. K večírkům tehdy docházelo spontánně, bez plánu. Co se mělo stát, to se stalo. Nejeden takový, plánovaně neplánovaný, vzpomíná Lubomír Kostelka v jednom z rozhlasových pořadů.
8: Ládiček jednoho dne mě zavolal a povídal, Lubí, mně se bude ženit bratranec a chce, abych mu přišel na svatbu, že ty rodiny jsou velice nesourodý. Šel by si se mnou a se říkal, to víš, že jo, Ládi. Přišla sobota, kdy se ta svatba měla konat, Ládiček mě volá a říká, Lubí, katastrofa, já tam nemůžu jít, protože mě přehodili představení a odpoledne hraju. Je to ve 2 hodiny na Staromáku, prosím tě, jdi tam sám, omluv mě a řekni, že tě tam posílám, že pojedeš s něma a já, že přijdu. No tak já jsem říkal, dobře, ale jak tu svatbu poznám, teď já, ne? On říká, jo, bude tam hrát kapela, on je prostě jako nějaký milovník muziky a v tom podniku, kde dělá, prostě hraje kapela, ta tam bude hrát. No já přicházím k tomu Staromáku a slyším hrát kapelu, tak jsem přidal do kroku a v tu chvíli vycházel opravdu svadební pár a prostě celá ta společnost vychází ven. Počkal jsem, až se vyfotografovali, pak jsem šel, dal jsem pusu nevěstě a k tomu ženichovi a říkám, hele, mě posílá Láďa, mám jet s váma, on potom přijde, až bude mít po odpoledním představení. Říkal, jo, to je dobrý, dobrý, normálně. Tak jsem nasedl s něma, odjeli jsme k fotografovi, pak jsme jeli k ním domů. No tak já tam jsem rozhlížel se po té společnosti, opravdu byla taková nesourodá, jsem si říkal, safra, jak je rozpumpovat. Říkám, no, jedině pitím. Nechal jsem nalit do vinných sklenic, jsem nechal nalit alkohol a říkal jsem, u nás nahaný vážení se napřed, ještě než se začne jíst, tak se připíjí takzvaný kravský hlt na štěstí novomanželů. No tak jsme si všichni přiťukli a říkám, to se pije na ex, tak to do sebe šoupli, poobědvali jsme a hned potom říkám, víte co, ještě si dáme jeden kravský hlteček na týkačku. No tak se nalil zase ten alkohol, dali jsme si na týkačku, už to bylo rozšouplutý, rozumíte. A opravdu se to krásně rozjelo, ta svatba. Najednou já jsem říkal, dostal jsem nápad, jsem říkal, víte co, změníme to, půjdeme zase na výkačku, to bylo předčasný. Nechal jsem nalit kravský hlteček, no svatba jako řemen. A já jdu k tomu ženichovi, k tomu bratranci a povídám, to bude Láďa koukat, co až přijde. A říká, jaký Láďa? Já jsem říkal, no Láďa menšík. On říká, jaký menšík, já žádného menšíka neznám. Říkal, ježišmarja, tak to já jsem asi na jiný svatbě. On říkal, nejseš, jsi tady velice dobře, zůstaň si skvělej, normálně. Jenže já jsem se dostal k telefonu, volám Ladimu a povídám, ty Ladinku, já jsem na jiný svatbě. On říká, no to vím, protože mě volal bratran, že jsi se tam nedostavil, úplná katastrofa. Říkám, Ládi, přijeď prosím tě pěkně pro mě a pojedeme tam. Tak jsme tam přijeli a tam teda byla z téhle rozjařený svatby. Jsem přišel do úplného ticha. Protože tam sedělo 40 lidí úplně zařezaných. I vyskočil, jeho bratranec zapovídá, to je fajn, jsou tady komici, tak udělejte nějakou legraci, pak se najíme a napijeme. A se říkal, ne, my se napřed napijeme, pak se najíme a pak, jestli zbyde čas, uděláme nějakou legraci. A začal se zase, u nás nahaný, rozumíte, si připijeme kravským hltečkem, no co vám budu povídat. Svatba se rozjela opravdu a byla jako řemen.
0: Tak máme za sebou jednu svatební sérii a před námi ještě jednu svatební písničku. A pak opět o životě Lubomíra Kostelky ve vysílání Českého rozhlasu s Patrikem Rozehnalem.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte na vlnách Českého rozhlasu pořad, který vzpomíná na Lubomíra Kostelku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jeho profesní život ovlivnilo 40-leté intenzivní přátelství s Vladimírem Menšíkem. Navzájem se oslovovali Ládínek a Lubinek. Kostelka si často i vybíral malé role ve filmech, kde hrál jeho přítel. Sešli se tak v úspěšných komediích Jak utopit doktora Mráčka, Což takhle dát si špenát a také v rozhlasových a televizních estrádách. V jednom z těch černobílých silvestrů televizních se objevuje scénka s Jiřinou Bohdalovou nazvaná U soudu. Tak povstaňte.
2: Stojíte?
3: Ano.
2: Po zjištění totožnosti žalobkyně i odpůrce zahajují jednání. Prosím, posaďte se. Žalující strana podává proti odpůrci žalobu o uznání otcovství a žádá přitom o částku 400 korun jako výživné na své dítě. Je to prosím tak? Souhlasí?
3: Ano, souhlasí.
2: Prosím.
3: Odpůrce má totiž 1800 korun měsíčně.
4: Já pro tebe nejsem žádnej odpůrce, ale jeňa.
3: Vy jste pro mě odpůrce, když někdo nechce platit jeňa. Za svoje vlastní dítě.
2: Já vás prosím pěkně, abyste odpovídali pokud možno na mé otázky, důsledně a po pořádku.
3: Maminka s tatínkem vždycky chodí ve čtvrtek do biografu.
2: Rodiče, prosím, pěkně žijí?
3: Ano.
2: Rodiče žijí?
3: Protože chodí do biografu.
2: No ano, prosím, jste říkala.
3: Ano. A mě nevzali sebou a já jsem se nudila, tak jsem si hrála karty. Na gauči.
2: Proč na gauči?
3: Já se tam vždycky hraju.
2: A vás si odvíkali karty na gauči?
3: Najednou někdo zazvonil. Tak jsem šla otevřít a on vyšel odpůrce.
4: Jo, to jsem byl tenkrát ještě jeňa.
2: Proč jste nevolala o pomoc?
3: Mně se nezdálo, že bych měla volat o pomoc.
2: No, to je ta první chyba. Vy si napište, že žalující strana se v té chvíli nedomnívala, že by měla volat o pomoc. Místo toho šla zpět ke gauči, ano?
3: Ano.
2: A dál.
3: Protože odpůrce řekl, že bychom mohli hrát černýho Pedra.
2: Nabádal žalující stranu ke Karbanu.
3: Ano.
4: Ke Karbanu?
2: Ano, ke Karbanu.
3: Ano, a potom ještě chtěla, aby jsme hráli o jeho srdce, ale pane doktor, to já už jsem nechtěla.
2: Vy jste odmítla hrát o jeho srdce?
3: Ano.
2: A zároveň vás ještě jeho předmětná sázka vůbec nezajímala, to zapište.
3: Nevyhovovala.
2: Nevyhovovala vám dokonce. Ano.
3: A pak já jsem chtěla dát karty na stůl. A on mě povídá, ne, odpůrce jako, my si budeme hrát na gauči.
2: To znamená, že se dá říct, že žalovaný úskokem a jemu vlastní lstí, to je v obličeji, to jste měla tušit, prosím děkuji, vylákal oběť, tedy stranu žalující, do prostředí jemu lépe vyhovujícího, k jeho výglům a záměrům. To znamená, že on už asi přišel se zlým úmyslem, ano? Prosím, pokračujte.
3: No tak, my jsme hráli.
2: Pedra?
3: A já jsem vyhrávala, páč od Švindlova.
4: Já že Švindlova?
2: To není dohromady, prosím, když někdo Švindluje, jak obyčejně vyhrává, on prohrával.
3: Protože jsem chtěl prohrát, poděláč mi s radostným úsměvem, že jsem vyhrála jeho srdce.
2: A jak to bylo dál?
3: Já...
2: No to skáčeme, jak to bylo potom
3: dál? Já se stydím.
4: Ona šeptala, jeň.
3: Ne, takhle.
2: To znamená, že jste musel být se sakramensko blízko. Se sakramensky blízku. Blízky. V žalující straně.
4: Ano, byl.
2: Čili obžalovaný při výslechu doznává, že se odvážil tak blízko, no, že slyšel žalující šeptat až skoro špitat jeňo. Proč jste to udělal?
4: A jak byste to dělal vy, pane Rado, kdyby vám šeptala jeňo?
2: Já bych se velmi divil, pane, já se jmenuji Alfred.
4: No. Já si divit nemusel, protože já jsem Honza.
2: A pane, podívejte se na mě.
4: Prosím.
2: Jak jste se s tímhle tím člověkem mohla takhle tohleto? Podívejte se na mě, pane.
4: Ano, prosím.
2: Čili vy jste se k ní přiblížil, slyšeli její špitání jeňo?
3: On se ke mně přiblížil.
2: Ano, všichni se jmenujete Honza a ke všemu jste se stal otcem. A vy se jmenujete jak?
3: Kadlecková.
2: A teď řekněte upřímně. Nebylo by bývalo lepší, kdybyste šla se svými sesnulými rodiči do biografu?
3: Jsem chtěla jít.
2: Chtěla jste jít. A proč jste to neudělala? Podívejte se, jak se vám směje, cynik.
3: Když on ten film byl mládeži nepřístupný.
0: Vzpomínky na Vladimíra Menšíka zaznamenal Kostelka i v knize Nejen v kuchyni s Vladimírem Menšíkem, kterou proložil zkušenostmi ze svého kulinářského umění. Toho kdysi využili i v roce 1987 v brněnském studiu Československé televize, když si ho pozvali do pořadu Přijďte k nám na večeři, který režíroval Rudolf Tesáček. Než si pustíme ukázku, jedno malé upozornění. Lubomír Kostelka uměl opravdu dobře vařit. V pořadu předvedl jeden recept.
5: Je, abych nezapomněla, k té štice se hodí nějaký moučník, myslím po ní.
6: Ano, já bych doporučil sapčí hřbet po moravsku. To je moučník bez mouky. Je to jenom z vajec, cukru, čokolády, másla, strouhanky a rumu.
7: Ty to umíš?
6: Ano, umím. Tento recept jsem dokonce poskytl jednomu časopisu a přišli na to opravdu zajímavé odpovědi. Jednu z nich vám teď ocituji. Tak. Oči mé paní zazářily a spočinuji na straně 136, na které je recept od Lubomíra Kostelky sapčí hřbet po moravsku. Téměř vykřikla. To je ono, to je to překvapení, které právě přišlo v ten pravý okamžik. To je, čím překvapím všechny gratulanty, sousedky i známé. Pak přišla ta pravá vzrušující chvíle. Vážení, měření, míchání a nakonec po této pečlivé přípravě k naplnění do dobře vymaštěné formy. Po naplnění jsme tento zázrak dali stuhnout do chladničky, jak předpisuje recept. Již při samém dokončení této náplně se mně ani mé paní nepozdávala hustota té hmoty. Ale co naplat? Předpis je předpis. A tak jsme doufali, že to stuhne. Tím větší bylo naše zklamání, že to nestuhlo. A překvapení, nejen naše, ale všech spočívalo nakonec v tom, že se sapčí hřbet po moravsku podával v originální plechové pocinované formě a konzumoval pomocí lžiček. Vše nakonec skončilo humorem, protože namísto zákusku jsme to vlastně pili. Ptám se jenom, kde je chyba. Ta chyba byla velmi jednoduchá. Já jsem zapomněl říct, že se to upeče. Takže všechno skončilo humorem, já jsem odpověděl a tak jsem to dal všechno do pořádku.
0: Lubomír Kostelka měl za sebou dvě manželství. S první ženou se seznámil ještě na JAMU a prožil po jejím boku několik spokojených let. Po Hercově odchodu do Prahy ho ale partnerka odmítla následovat a manželství dlouhodobé odloučení nevydrželo. Z druhého manželství má Kostelka syna, který vystudoval i medicínu. I když tenhle vztah vydržel 30 let, sám herec tohle manželství považoval za velmi nešťastné, protože na něm spočívala starost o syna i domácnost. A tak pozdější čas strávil hlavně na svých chalupách v Kamberku, u Mladé Ložice a v Lutči. K jeho koníčkům prostě patřilo chalupaření. Užíval si ho téměř až do roku 2018. Tehdy 26. listopadu po náhlé srdeční příhodě skončil ve vážném stavu ve fakultní nemocnici v Motole. Zemřel po dvou dnech, když se jeho stav zhoršil. Měl totiž zápal plic. Pohřben je pak v rodinném hrobě v Lůči. A tak končí dnešní příběh s příslibem ale toho, že jeho kousky budeme oceňovat i po další léta, když si je budeme pouštět. Tak úsměv na tváři vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, posloucháte Český rozhlas, regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás Honza Macoun, dnes vás nezdravím z naší historické karlínské budovy Českého rozhlasu v Praze, ale hlas z jihu Čech přeje příjemnou dobrou noc. Dnes to bude vážné. Může se člověk opravdu změnit? Mimochodem na technické pracoviště do Prahy Petr Kubala. Děkuji a dobrý večer všem.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Řeknete si, že písnička Nic jí neschází Hany Zagorové je taková přece, no teď to je ta z toho filmu. No ale poslechněte si schválně obsah, ten text, myslím si, že budete překvapeni, jak to sedí, jak sedinka na hrnec k tomu dnešnímu tématu.

0: Sobotní noční linka, může se člověk opravdu změnit? Je změna v chování člověka vůbec možná? Dokázal se někdo změnit kvůli vám? Změnili jste se vy sami? Přestal někdo pít? Přestal někdo lhát nebo ubližovat? Dali jste někomu druhou šanci? Je možné geny přelstít? A nebo s tím geny nemají nic společného? A vrátit se někomu nějak? Jak? Když přece řekne, že se změní, tak se snad změní. A nebo se dokáže změnit jen na chvilku. A nebo to je jako v těch reality show. Sledují vás kamery, všichni si dávají pozor na to, co dělají, co říkají. No a po 2-3 dnech, to je jako v té výměně manželek, to už člověk i na ty kamery zapomene a stává se člověkem takovým, jakým je. Ale vůbec jde to navždy o té změně, životní změně, to bude dneska v noci a budu moc rád, když se připojíte do dnešní noční linky z Jihu Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Taky můžete psát, kdo nechce se mnou mluvit, tak možnosti tu jsou linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Může se člověk opravdu změnit? Psychologové se většinou shodují, že ano, ale ne ze dne na den. Osobnost člověka není neměnný kámen, během života ji ovlivňuje věk, zkušenosti, vztahy, nemoc, možná práce, ztráta, rodičovství, krize i prostředí, ve kterém žijeme. Člověk se může naučit lépe ovládat emoce, přestat opakovat staré chyby, změnit způsob komunikace nebo opustit návyky, které mu škodí. No ale podstatné ale je, že skutečná změna se nepozná podle slibu, pozná se podle opakovaného chování. Nestačí říct, už nikdy nebudu pít, lhát, ubližovat nebo utíkat před odpovědností. Rozhodující je, co se stane za měsíc, za půl roku, za několik let, ale hlavně ve chvíli, kdy přijde tlak, konflikt nebo pokušení vrátit se ke starému vzorci. Změna je možná, ale obvykle potřebuje čas, motivaci, podporu okolí a někdy i odbornou pomoc. Ne každý člověk se chce změnit, ne každý to vydrží a ne každý to myslí vážně. Stalo se vám, že jste se změnili a změnili navždy, nebo víte o někom, kde proběhla tato změna, pak volejte, těším se na vás a můžu přivítat hned někoho z vás. A po telefonu dobrý večer.
2: Dobrý večer, já vás zdravím, Honzo.
0: Já vás taky, a kdo pak je na druhé straně? Ano, Dobromilo, dobrý večer, přeju, povězte s tou změnou. Myslíte ty, když to vezmu do těch vztahů, dokáže se ten chlap kvůli ženské změnit navždy, když náhodou té ženě něco nevyhovuje?
2: No, chlap, ale já jsem se změnila. Já žiju na Slovensku, mluvím po slovensky, žiju takovým tady životem, no a můj manžel bohužel odletěl do nebe s holubama, tak žiju sama.
0: No a ten váš manžel, než odlétl tam na ten nebeský obláček, musela jste si ho nějak dovychovat, převychovat, nebo rozumějte, jestli se jeho maminka a otec nedopustili nějakých formálních chyb v jeho výchově?
2: No, všeli, co bylo v životě. Bylo slunko, byla bouška, byl déšť, ale hlavně můj manžel byl velký chovatel poštových holubů, měl s tím úspěchy a proto jsme šli bývat na Slovensko. A on změnil mě, že jsem mu pomáhala v chovatelství. Naučila jsem se všeličo i očkovat holuby, když měli úraz i roztrhlou hlavu začít. Takže na něco se změnil on a na něco já.
0: No ale to slyším velmi rád, protože já se domnívám, že se člověk nemění. A ve vztazích, pokud jednou člověk selže, tak opravit se ten vztah možná dá právě slovy ano, dobrý, ale ve mně by to stejně hlodalo. I když zase možná, aby to nebyla záměna za důvěru, protože to by bylo zase možná o něčem jiném. A nebo to možná taky s tím souvisí, těžko říct. Každopádně vy jste se změnila kvůli němu. Dá se říct, že nadívaná hloubátka byste si kýdlu nedala.
2: On se změnil. Honzo, měli jsme dva syny a aby člověk žil v pohodě, manželství s dětima, s manželem, někdy spolkl i tu hořkou pirulku a manžel ten se snažil, aby se polepšil.
0: Tak přece jenom tam něco málo bylo, ale dobré.
2: A bylo tam ještě, co mladí mají, to byl společný sex a láska, to je moc.
0: No to dělá divy, to je jasné, to je jasné, s tím nelze jinak než souhlasit.
2: Tak to víte, ne?
0: No jistě, jistě, člověk si tím prochází. Já třeba ve svém životním období určitém jsem měl velmi velké srdce, možná větší, než si myslíte, ale to není o mně, je to o vás. Já vám děkuju, Dobromilo, dobrou noc, ať se daří, pěkné sny.
2: Děkuju, já všechny zdravím po dlouhé době. Dvě operace mám za sebou.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit. Nejenom na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bot, ale takové to opravdu změnit. Přestat dělat věci, kterými třeba ubližoval sobě nebo druhým, začal mluvit jinak, žít jinak, chovat se jinak. Někdy jde o alkohol, případně o dluhy, nevěru, taky výbuchy vzteku, lenost, sobectví, lhaní. Jindy o člověka, který byl celý život pesimista, uzavřený samotář, věčný útěkář nebo někdo, kdo nikdy neuměl říct promiň. No jo, ale pak to přijde. Něco jako nějaký kouzelný proutek a okolí se ptá. A to je skutečně nebo další taková líbivá řeč? Může se člověk opravdu změnit? O tomto dnes v noční lince je. Samozřejmě budu rád, když zavoláte 731 800 900 nebo napíšete linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Já jsem si tady už našel jeden příspěvek od Bohumila z Jeseníků. Zdravím. Můj bratr pil skoro celý život. Nebyl to člověk, který by ležel snad každý den pod stolem, ale jakmile začal, ztratil míru, rozum i stud. A pak přišly ty omluvy. Mamince, ženě, dětem, později i vnukovi. Největší změna přišla až ve chvíli, kdy mu dcera řekla, že opilý svého vnuka neuvidí, ne jako trest, ale jako ochranu dítěte. No to s ním otřáslo. Nastoupil léčbu a dnes nepije 11 let. Neříkám, že je z něj jiný člověk. Pořád je tvrdohlavý a občas protivný, ale alkohol z jeho života zmizel. No a to je změna, kterou bych kdysi nepovažovala za možnou. Bohumila, z Jeseníku, žena, ne muž. Bohumilo, děkuju moc. To je hezké. Má to hezký závěr. Nějaký ten důvod, silný důvod být musí, ale teď je otázkou, jestli v tom člověku zůstává taky to, aby to opravdu dodržel a nechoval se jako pitomec. Tak halo. Český rozhlas, kdo nám volá? Kdo se připojuje do našeho vysílání?
1: Jako pitomec, ale nejsem pitomec, zvykujte dobrý večer všem posluchačům samozřejmě.
0: Ano, a kdo pak je tam na druhé straně ještě, ať víme?
1: U telefonu je Jirka z Brodku Přerova.
0: Zdravím. Jirko, kdybyste slyšel tak nějak ode mě nějaké bouchání, něčeho, štěkání, vytí.
1: To vám buší srdce určitě.
0: Ne, no to, tak to samozřejmě teda taky, ale myslím si, že ten mikrofon je dneska tak extrémně citlivý, že i ten komár by byl slyšet. A ty cikády, jako to bylo ve slunce seno, řvou jako krávy. Ale teď pojďme k tématu. Dá se člověk tak změnit, anebo ne?
1: Já nejdříve řeknu jednu věc. Já jsem byl kuřákem od svých 9 let. Když jsme jako malí kluci chodili, sbírali jsme vajíčky po refížích, starší kamarádi z toho balili cigárka, my jsme pokuřovali a tak dále. A během svého života jsem se pokusil 3x přestat kouřit. Se tam ještě, prosím, slyšíme se.
0: Já, jakmile jde o cigarety, já jsem jedno velké ucho.
1: Já jsem si stlumil rádio, aby to nerušilo. Poprvé jsem to vydržel rok. Po roce nekouření ještě s kamarádem jsme vyhráli každý po litr rumu. Otevřeli jsme si to, začali jsme holit znovu.
0: Ano.
1: Po druhé, druhý způsob nekouření jsem vydržel 4 roky. A potom přišla období vanilkových doutníčků. Vyzkoušet doutníček, to se nenaučíš kouřit.
0: Ano, to se do kouření nepočítá taky.
1: Naučil jsem se znovu holit. Až poslední 3. pokus, který jsem měl, to už je tak 17 let, ne, no, spíš 17 let, po operaci štítné žlázy jsem měl plnou karton cigaret sebou v nemocnici, když budu chtít a pojedu do práce, tak to budu mít sebou nachystaný. A já přestanu kouřit. A já jsem se rozhodl, Honzíku, a od té doby jsem se nezapálil ani jednu cigaretku, ani jsem si nepotáhl z ty cigarety a slyšel jsem slova svého tchána, až po 20 letech se z tebe stane nekuřák. Do dneška nekouřím. Je to 17. rok 2009, to bylo 13. května. O půlnoci jsem si zapálil podstatě. A druhý den jsem šel na tu operaci, na tu zvýšitnou žláze. A od té doby jsem to vyžil a dneska si říkám, jak já jsem frajer. Já jsem to nedokázal předtím, i když jsem to dokázal na nějakou dobu, ale teď jsem to dokázal poprvé. Takže jsem se změnil nějakým způsobem. Jo, myslím si tím nekouřením, že jsem vydržel bez jakéhokoliv. Nechodil jsem do mražáku, nechodil jsem do střinky s kokinama, že bych baštěl kokina, nepřežíral jsem se. To, že jsem malinko stlouskl, tak to prostě přibylo tím, že už je mi dneska 73, jo. No, takže prostě přibírám pomalinku, chodím, zajdu si na pivko, jo, a mám rád dobré jídlo. Zaplať pávo, mi to můj důchod dovoluje, že si to můžu dovolit, nějaký takový nahoutky nějaký, ale jinak, jako to. Takže to byla ta moje změna.
0: Mm-hmm.
1: A ještě se chci vrátit k té druhé změně, jestli dovolíte. Já jsem začínal jako mladý kučina, jako mladý voják z povolání. Celou dobu jsem byl takový aktivní, co se týkalo mi pracovní náplně. Jo, a furt jsem se byl, snažil jsem se být takový, ne, že byl vojenský aktivní, my jsme měli své speciální povolání, o tom nechci mluvit. Ale byl jsem furt jeden z těch dobrých, kteří tam byli takový ti vedoucí, takový ti lepší. A je to pravda, že jsem postupoval nahoru, nahoru, nahoru, až jsem skončil, jak jsem skončil. No a potom jsem šel do duchu. A potom si říkám, hele, už nemáš se za čím honit. Jo, šel jsem ve 56 letech do důchodu. Nemáš se za čím honit. A tak jsem se změnil. Začal jsem se věnovat králičkům, setučkám, zahrádce. Takže že jako to pracovní, ne, že bych nebyl, už dneska ne, protože jsem nevědomý teda, jo. Takže ne, že bych dneska už se nesnažil něco pomáhat, ale jak jsem odešel do důchodu, říkám, tak je to zpomal, už jsem byl dědeček v té době, zpomal to všechno, tak jsem se změnil a spokojil jsem se, ne se za něčím honit nebo nějakým způsobem, a teď budu odpočívat.
0: No jo, ale ne každý tohle to umí, zvládne, ještě navíc je důsledný dostatečně na to, aby to zvládl na 100%. To se zase přiznejme.
1: Ten člověk to musí chtít. Já jsem byl strašně rád, když jsme si odchovali kuřátka, když jsme začali sepičky kvočet, nasadili jsme vajíčka, oplodněný samozřejmě, potom jsme byli svýho, máme do dneška svýho kohoutka, a já jsem měl radost, a paní učitelka, pojďte se podívat, pan Pospíšil jméno mé, to není vůbec tajný. Jo, pojďte se, on tam má kuřátka, děti ze školky chodili a poprvé v životě viděli volně běhající kuřátka se slepičkou po zahrádce, přestože my byli na vesnici už teď před dětem ještě. Jo, takže to bylo pro mě takhle příjemné. A já si teď, dneska si užívám důchodu, no užívám si ho tak, jak můžu, jak mi to dovolí můj zdravotní stav samozřejmě. Jo. A jsem rád, mám 6 vnoučat a všechny 5 vnoučat a jsme s babulkou tak nějak odchovali. A dneska jsem spokojený. Už žádná honička, že bych musel něco, jako že bych sem chtěl něčeho dosáhnout. Dneska už to mám, kolik, 73, 27 do stovky. No tak to už musím tak nějak v klidu přežít a už se na to těším, na tu stovku honíku. Už nebudu zdržovat.
0: Děkuju. Stovka bude. Mimochodem tohle je gong, to já vždycky Petra poprosil.
1: Ano.
0: Vždycky, jakmile přesáhneme nějaký čas, ať vím i já, protože to povídání leckdy zajímavé víc než dost, ale všechno by mělo mít nějaký svůj řád. Tak moc děkuju a hlavně k těm cigaretám. Tam, kde jsme začínali, ještě bych navrhoval, že kdyby člověk se k těm cigaretám zase ještě vrátil, nedej bože před tou stovkou, jo? Ne oslavenecká stovková, tak by tady byl ještě jeden způsob, jak se zbavit právě závislosti na kouření a myslím si, že moc hezky o tom mluví dvojice Bohdalová Dvořák. Tak děkuju a dobrou noc.
1: Děkuji, ještě jednu věc si dovolím říct. Dědeček 94, pradědeček 96, já je prostě musím ty kluky přeskočit, prostě to myslím takhle vážně. Hezký večer všem posluchačům i vám. Buďte moc zdraví, naschle.
2: A co vidíte?
3: No, Spartu.
2: Ne, ne, vy vidíte bestii. Ekologického nepřítele, přízrak smrti. No, a teď se dívejte, co já s ní udělám. Já tě nenávidím, ty zmije. Já tě nesnáším, já tě rozdupu na prach, ty flundro jedna kuklo.
0: No to je sympatie přece, ne? Je takhle, Bohdalovo do každé kuřácké domácnosti. To je jasný signál.

0: Noční linku pro vás vysílá Český rozhlas každou noc, to znamená 7x týdně, vždy od 23 do 1 hodiny, 2 hodiny povídání na dané téma většinou, které si vybíráte vy, a to je i v tomto případě, jestli se člověk dokáže změnit nejen řečením této věty, ale i vlastně tím, co říká, tím obsahem, jestli se to skutečně stane. Tak ať už nás poslouchá někdo pravidelně v rámci téhle dvouhodinovky, nebo jen takzvaným náhodným kolem jdoucím, anebo i kolem jedoucím, tak vítejte na našich vlnách u nás s úsměvem, tedy pokud to jenom trochu jde. Nepotřebujeme úplně zabíhat do těžkých podrobností, ale pokud někdo má třeba s tím dnešním tématem co dočinění, zavolejte. Jo, ne, to se nebojte, já nekoušu, navíc jsem stejně daleko určitě od vás, takže zas tak dlouhý dokus nemám, ale budu moc rád, když se osmělíte a využijete možnosti zavolat hned teď Petrovi do studia.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy člověka nezmění dobrá nálada, ale až tvrdý náraz, vážná nemoc, rozchod, ztráta blízkého, nehoda, trest, vyhoření nebo chvíle, kdy se mu rozpadne něco velmi důležitého. A právě krize často odhalí, co člověk dlouho přehlížel. Že pije víc, než si přiznával. Že chová k druhým takzvané nevhodné chování, to znamená, že třeba se může stát, že je i tyranem, to taky může být. A nejen fyzickým, ale i psychickým. Neumí říct pravdu, pořád utíká před odpovědností, nebo že žil tak rychle, až přestal vnímat vlastní rodinu. Zpravodajsky řečeno, změna bývá nejpravděpodobnější ve chvíli, kdy starý způsob života přestane fungovat. To ale neznamená, že každá krize automaticky člověka napraví. Ptám se i někoho dalšího u telefonu, dokáže se člověk ale doopravdy změnit? Nejenom, že to tak ano, plácne.
2: Dobrý večer. Tady
0: ano, dobrý.
2: Dáma od Losik. Ano, dokáže. Já jsem měla kamarádku úplně světici, nevzala si manžela, oženalec první třídy, ale jak se oženil, vy jste se divil, udělal si maturu, velice se k ní vědský chlubá, má dva chlapce, oba už nežijí, ale kluk to byl pohledání, že jí ho někdo záviděl, a říkali, že oženalec, že si takového ozvánce, jakého si vzala, že si ho měla vzít.
0: A čemu to přisuzujete? Čím to může být? Byla to ta láska, ta slepá zamilovanost?
2: Já myslím, že to byla ta láska zamilování.
0: Protože totiž...
2: Ale byl jednička.
0: To ta láska dokáže dost. Já tomu rozumím, láska to je nebezpečná věc, to zpívá taky Petr Muk, no a on toho zpívá teda víc s tou láskou a myslím si, že za chviličku i dokonce jedna od něj přijde, přichází s láskou, každopádně, když nad tím tak přemýšlím, to se vlastně těm současným partnerským dvojicím, ať už mládežnickým nebo už vyzrálejším, tak povětšinou, co tak vnímám ze svého okolí, tak ta největší zamilovanost je prý nějaké 2 roky, jo, od toho zaláskování a pak už se to přemění v něco jiného. Takže pak už by to byla těžká převýchova, co?
2: To nebyla spíš ani převýchova, to vám neřeknu. On k ní byl velice inteligentní, vím, že až v Ostravě mě dal packu, že si nic nejdo dovolil, ale on mě doopravdy rád, jak byl takovej ožadalec, tak vám řeknu, že byl úplná jednička, že se změnil, super kluk.
0: No, jak ty ženský mají v sobě ten trumf, co?
2: Ano.
0: Mě, děkuji pěkně, děkuji pěkně.
2: Hleda, jaká by to nedokázala. Mějte se hezky,
0: na shledanou, dobrou noc.

0: s čím přichází další volající do vysílání? Tady je Honza, pěkný večer.
1: Ano, dobrý.
0: Ano,
1: dobrý
0: to jste
1: večer,
0: vy?
1: Dobrý večer, dobrý noc. Ožičku Macone.
0: Ano, zdravím.
1: Tady Iveta.
0: No Iveto, jaké to s těma změnama?
1: Téma znovu.
0: Téma je, jestli se člověk doopravdy dokáže změnit. Když někdo řekne, já se změním.
1: Jo, ano, takže ano, zdravím. Všechny lidičky, co mě poslouchají, jo, to je Ivetka Olomouc, takže já vám povím něco. Mám 3 psy doma a ano, tomu tématu. Ano, je možné, že opravdu se člověk může změnit. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Jo. Jakože...
0: No jaké máte pro to důkazy? Jak to probíhalo u vás?
1: Ano, mám k tomu důkazy. Jakože jsem prožívala ten život, jak šel ten život, jak se to táhlo tím životem, jo. Takže ano, člověk se může změnit, ano. Protože
0: dobře.
1: Ho k tomu donutí okolnosti.
0: No to je fakt, ale teď jde o to, jde mi o tu okolnost právě, jestli jste se musela změnit vy nějak zásadně, což si člověk musí přece jenom sám přiznat vůbec, aby se dokázal
1: ano.
0: změnit, nejenom tím, že
1: ano.
0: mu to někdo říká, a nebo je tam ta drahá polovička, která třeba v tom případě vašem nemusí mít ráda psy a hele, hele, najednou láska k ním.
1: Hele, já vám něco povím. Můžete se prostě změnit. Prostě. Okolnosti vás tomu donutí. Já třeba, já nevím, jak to mám říct lidem, kteří mě poslouchají, jo. Tu Aničku, Roberta, já je miluju ty lidi. Ale poslouchejte. Já jsem milovala jednoho muže a on mě v podstatě opustil. A do dneška se ke mně vrací, protože já jsem tady sama, na samotě u lesa, mám 3 pejsky a on mě opustil jako, já nevím proč mě opustil, já jsem ho milovala, on se ke mně vrací, protože já tady sama u lesa, teď lidem řeknu, tahám dřevo, sbírám já. Mám tady sudici, jo, takže sbírám vodu, jo, tahám vodu, dřevo, jsem sama, bolí mě páteř a tak dále. A já jsem toho člověka milovala a on se na mě jakože v uvozovkách vyprdl, jo, a on do dneška sem chodí sem, jo, a pomáhá mi s tím dřevem, s tou vodou, jo, takže já jsem tady jakože sama u lesa se 3 psema,

0: Dobře. To už jsme slyšeli třikrát dneska. Ten váš výsledek, to zásadní z toho sdělení, ano, člověk se dokáže změnit, ale pochopil jsem to správně, tak ten váš člověk, kterého jste milovala, tak ten se vlastně nezměnil, protože asi kdyby se změnil, tak žijete spolu dodnes.
1: Ne, nežijeme spolu.
0: No právě. Právě proto říkám, že ve výsledku se nezměnil.
1: On se nezměnil a já jsem se změnila v tom, chci říct všem lidem světa nebo republiky nebo jak, že když někoho milujete, jo, já jsem toho člověka milovala. Když někoho milujete, takže prostě
0: milujete. Tečka. Děkuju. Dobrou noc.
1: Ano. Ano.
0: Dobrou noc.
1: Ano.
0: Dokáže se člověk opravdu změnit, když se stane nějaký ten problém v partnerství, v zaměstnání nebo v sousedských vztazích? Jestli, když je nějaký průšvih, anebo ani vlastně to nemusí být průšvih, může to být zkrátka taková povaha, no a povaha člověka, dá se změnit, nedá se změnit, já v tom mám víceméně jasno, že nedá, protože stejně za čas se to povolí a vrátí se to tam, kde to bylo a je jedno, kde to je. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc, kdo nám volá?
2: Honziku, tady vlastně Skrnova.
0: Ano, Vlastino, prosím pěkně k tématu. Dokáže se člověk změnit?
2: Ano, dokáže se a moc.
0: No, já tak nějaký důkaz, ano.
2: Já jsem silná kuřatka a ve 40 letech se mě narodila vnučka a ve 3 měsících mě umřela na srdíčko a já tenkrát jsem říkala, že budu babkou a nebudu přece kouřit. Jo?
0: No.
2: Já jsem přestala kouřit, i když se holčička zemřela, tak já od 40 roku nekouřím a je mi 84.
0: No ale v tom případě já teda tleskám, protože tohle jsou zásadní
2: to
0: životní zvraty. To je,
2: ale
0: to je úplně jedno.
2: To je Honziku.
0: Ano.
2: Ani nevíte jak.
0: No to vlastně ani nechci vědět jak.
2: To.
0: No, ale to je v tom případě unikát. Teda to je jste dobrá. Vlastně jste dobrá. Děkuju, děkuji vám. Dobrou noc, děkuju. Taky dáme písničku a za chvíli zase někdo další z vás.

0: Sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? No, máte-li nějaké vztahy, ať už jsou v manželství, anebo v partnerství, je úplně jedno, když jsou dlouhodobé, dlouholeté, dá se to počítat na dekády, tak už kolikrát si vlastně člověk může říct po třeba 30 letech, ale tak my už to spolu nějak jako doklepeme, ale přitom tady jde o zdravý rozum, tady jde o duševní psychiku. A kde se potom, a tady je odpověď logicky, berou takové ty odpovědi v těch policejních spisech, já jsem ho jenom bodla 16krát.
1: Večer lítá po chodbách ve spodním prádle, plývá z okna a ve čtvrtek s prominutím močil na velký záhon. Každé ráno ve 4 hodiny hraje na píšťalu schválně u ústředního topení, aby ty jeho pazvuky běžely po rourách až do mého pokoje. Když jsem ho napomenula, strčil mi prst do polévky a řekl mi fluntro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Honza Macon, přeje pěkný večer. Kdo nám volá jako další?
3: Dobrý večer, to je Ruzmila z Prahy. A Honziku, já bych vám chtěla říct takový můj příběh. Já jsem teda křtěná Vltavou, jak se říká. Seznámila jsem se s mužem, který byl na vesnici. Já jsem se musela podřídit, musela jsem jet za ním. Tam jsme dostali byt od JTD tenkrát, že jo. No a já jsem se musela se naučit zatápět, sekat trávu, králíky jsme měli, prase jsme měli. Takže já jsem se změnila dost a manžel jsem se změnil, že prostě přestal kouřit. Už nekouřil dlouho, sice on už je 5,5 roku tam nahoře, já jsem vdova, ale říkám, spolu jsme vychovali 2 děti, ale musela jsem z Prahy, musela jsem jít na Prahu západ, Krasice, Sokolova tam okolí, no, takže...
0: No, ale já vás poslouchám velmi bedlivě a zatím za ten krátký čas, co povídáte, tak slyším nesčetněkrát, ani jsem to nečárkoval, slovo musela. A víte, jaký je rozdíl mezi chtěla a musela?
3: No tak jsem chtěla, no.
0: Tak já, než bych byl nedopich, ale vlastně to bylo, já to přikládám, ale k té lásce. Vy jste prostě
3: ano,
0: chtěla.
3: Ano, já jsem chtěla. Za prvý vlastně jsme odjeli na tu Bublavu, to byla Bublava. To vlastně bylo pohraničí, že jo, dostávali jsme tenkrát 5 000, to asi vy neznáte.
0: Ne, to byly asi nějaký ty přistěhovalecký příplatky, předpokládám.
3: No, vychovali jsme teda ty 2 děti, no a žili jsme si dobře.
0: No tak jsem rád, že teda slyším, že někdo chtěl, ne že musel, ale že chtěl, protože když někdo něco musí, tak to ve mně teda evokuje jako takové, jako že to úplně, tak já to jako teda jako najust tady jako udělám, musím. A nemusíš vůbec nic. Ale zvládla jste to, tak začínáte mě přesvědčovat o tom, že člověk se dá i změnit, když chce.
3: Jo,
0: no děkuju.
3: Dá.
0: Děkuju moc. Pěknou noc.
3: Vám taky dobrou.

0: Za 9 minut bude půlnoc, sobotní noční linka. Může se člověk opravdu změnit? A to už se ptám asi do Jirkova, jestli mám správnou informaci.
1: Ano, ano. Tady posluchačka. Kdo pak tam? Jirkova, zdravím.
0: Ano, Jani, tak jak to je teda s tou hlavou ženskou, mužskou? Dá se změnit povaha člověka nebo ne?
1: No, tak za mě povaha, myslím, že ne. Určitě takové jakoby vlastnosti nebo nešvary by se změnit daly, ale jako povaha jako celková, bohužel teda ne. Já jsem si to hodně dlouho myslela, že by to šlo, ale...
0: Že bych ho přepracovala.
1: No, ale ten život mi ukázal, že asi fakt ne, no, že určitý jako a musí hlavně chtít ten člověk sám, no.
0: No jo, ale když on na to sám nepřijde třeba, jo, protože na to musí přijít, že jo, to, že mu to někdo říká, ještě neznamená.
1: Já bych třeba použila, za co jsem na sebe docela pyšná teda, tak je to příběh mého kamaráda, který měl problémy s losy, s loterií, byl to jeho takový velký nešvar a já jsem mu to pomáhala vlastně se toho zbavit a šlo toho hodně složitě teda. Používala jsem k tomu i občas takové jakoby donucovací praktiky, jako je křik, no, což se mu vůbec nelíbilo.
0: Chápu.
1: Ale teda jako musím říct, že asi to bylo k něčemu dobrý, no, že se opravdu chytnul za nos a už jako s tím přestal, no, ale šlo to opravdu...
0: No, jestli náhodou se nechytnul potají za korunu a nešel stírat za vašimi zády.
1: Tak jako stávalo se to, ale on byl takovej, že mě to aspoň řekl, no, tak jsem byla za to ráda, no.
0: Takže ta důslednost, nebo ta, jak se to říká, trpělivost, tak to nebylo úplně na 100%. Jak dlouho to trvalo vlastně?
1: No, dlouho to trvalo. Bylo to hlavně takový, jakoby v etapách, jo? Že on měl takový, jako prostě světlejší chvilky a ty horší chvilky, no, že chvilky, kdy si s tím uměl poradit sám, ale i takový chvilky, kdy ne, kdy... No, vlastně a jste... žádal i o pomoc a já jsem mi ráda pomáhala takhle na dálku. A
0: víte, že já to zmiňuji, promiňte, že přerušuji, ale jestli si dobře rozumíme, tak mluvíme česky, tak vy nebudete matka Tereza. Jestli
1: jo,
0: rozumíte.
1: Říkají to o mě, no.
0: A jo, takže jste. No ne, já jsem si právě uvědomil, že nejsem matka Tereza, protože měl jsem takový pocit, že celoživotně potřebuju někomu pomáhat, nějak něco. A nešlo ani o to, aby to člověk, někdo, nějaké publikum, obecenstvo, aby to vidělo, slyšel. Ale jednoho dne, nevím, něco mě praštilo do hlavy a asi české písničky, které hrajeme, a to už žertuju, ale najednou z ničeho nic, říkám, ne, Honzo, nejde to. Ne, prostě nejsi matka Tereza, nezachráníš celý svět a tam vlastně se dostáváme na to rozdvojení do toho jiného směru. Musí člověk chtít, protože když člověk tak, to dělá jenom jedna straně, tak to nejde vlastně.
1: Ano, no, to je to nejdůležitější, to, abych se mohla snažit, jak bych chtěla, kdyby opravdu on sám nedospěl k tomu, že to chce, aby to překonal, tak by k tomu nikdy nedošel, no.
0: Takže dvakrát se stalo to, že se sešlo dvakrát chce, jo, vy chcete, on chce, a ne, že musí, chce.
1: No, tak, abych ještě použila mé stránky, tak tam se stávala s tím, že lidé po mně chtěli taky, abych se hodně měnila. Ale já jsem se neměnila, protože oni po mně chtěli, abych měnila ty moje takové kladné vlastnosti, abych se vlastně já přizpůsobovala tady té době, což teda se mě nechtělo a říkala jsem teda, že se měnit nebudu, no. Že sice to budu mít hodně těžký, ale...
0: No, trošičku taková, tím, jako... No. Zadupala si a stejně se nezměnila. Ale děkuju moc za další telefon, za další pohled na věc, jestli se člověk dokáže změnit sem s další vysílací hodinou. Peťo, kopni tam písničku. Děkuju do Jirkova, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.

0: Milá dvojice, Pavel Bobek, Karel Zich, přeji vám pěknou noc. No a jak se sluší a patří, pojďme přivítat nový den.
1: Noční linka.
0: Je půlnoc. Vítejte, kdo jste se k nám připojili až teď, posloucháte společné regionální vysílání anebo stanici Český rozhlas Pohoda. Dnes ne ze studia z Prahy, ale z jihu Čech, zdraví Honza Macoun. Přeji vám příjemný poslech. No a něco k zamyšlení taky posílám. Ano, máme tady další téma. V rámci noční linky probíráme, zdali se dokáže člověk změnit. Asi povaha člověka, jestli v tom máte někdo prsty, anebo jestli dokážete si někdo zamést před vlastním prahem a říct, jo, změnil jsem se, nebo změnila, tak jsem s vámi. Dáme si písničku a potom to všechno bude zase o vás. Máme na to ještě dost času, takže příjemný poslech i nadále a jinak koukám do kalendáře. Vítáme neděli 16. srpna 2026. Svátek slaví Jáchymové. Já znám jenom toho od stroje, to asi vy taky. No a podle příjmenáře slaví Mackovi, takže asi možná i částečně sobě a našemu rodu, protože Macounovi se v příjmenáři nenachází. Zkrátka vám všem zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Řeknu vám, to dnešní datum je taky zapeklité, ještě i v dalších ohledech, koukám na takové ty svátky, mezinárodní dny a podobně. Takže prosím vás, dnes 16. se slaví taky Národní den horské dráhy, Národní den rumu, Mezinárodní den geocachingu, máme Světový den klobásy a pozor, máme i Světový den včel. Jo, takže milé včelaře, teď zdravím, kdo nás poslouchá, ať už takové ty profesionální nebo amatérské, ať máte v těch vašich úlech jen ten správný bzukot a hodně včelek máj. No, zní to divně, ale ještě divnější bude ta japonská, která stvrdí tento světový den.

0: Prosím vás, my známe Včelku Máju od Karla Gotta a jako byste ho slyšeli, ale jen v japonské verzi.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linka. Může se člověk opravdu změnit? Opravdu, ale jako opravdu, že opravdu. Má k tomu kdo něco říct, co konkrétního, tak jsem s vámi. Peťo, kdo nám volá? Halo, halo, kdo je tam?
2: Dobrý večer, tady Marcela z Polabí.
0: Ano, zdravím, Polabí, krásné. Vy jste to odnesli letos teda s tím sluníčkem a těma teplotama.
2: No, růza, to ale o tom nebudeme radši mluvit.
0: Dobře. No, ono totiž, ale jestli člověk se lze předělat nebo nedá, jestli se dá změnit nebo nedá, tak to teda, to je taky dost těžký teda.
2: Já vám to teda řeknu. Když mi bylo 80, tak jsem, protože celá rodina mě brala jako, protože jsem odchovala 3 vnučky, dceru předtím, že jo, 3 vnučky a prostě furt babička všechno zvládá, všechno umí. A já jsem si řekla, že už teda toho mám dost. A trvalo mi chvíli, než jsem řekla, heleďte, nezlobte se, protože to bylo vždycky, babi, a máš polívku, a máš tohle, a, jo, a jsou doma, a mají doma děti 3, a já, už moje pravnoučata, teda od vnuček, že jo, moje pravnoučata, a já říkám, já budu furt dělat toho blbce, teď já ani nemůžu si třeba zajet za kamarádkou nebo to, protože furt mám nějaké povinnosti. Tak jsem si řekla, tak holka zlatá, už seš dost velká, no tak jsem se musela naučit říkat ne.
0: No ježišmarja, tom tleskám, protože to jsme měli tady taky téma právě v rámci nočního vysílání, jestli umíte říct důsledné ne. Jestli to vůbec umíte i vyslovit vlastně, tam ani nejde o tu důslednost, ale říct to, tak vy to
2: prostě
0: umíte.
2: Prostě jsem si jeden den řekla, nebuď srab, dojdi nahoru do patra a prostě jim to řekni. No takže teda jako to respektujou, to nemůžu říct. Občas přijdou, aby to jsem tě tadyhle si něco třeba nějaké něco udělali na nějakým oblečení děti, tak třeba nemohla bys mi to zašít nebo něco. Dobře, tak to jsou takové.
0: No, ale to už se stanovily ale ty hranice a to je přesně asi to nejlepší.
2: No to jo, ale víte co, ono mi to občas zase chybí a já si říkám, kurňa, a jako, tak oni už mě asi nepotřebujou ani, jo.
0: No počkejte, tady si to musíme ujasnit. Tady si to musíme ujasnit, jestli z jejich strany to byla vychčuranost, anebo jestli to brali jako samozřejmost. To je ale rozdíl zase.
2: Brali to jako samozřejmost, protože to furt fungovalo, že jo.
0: Ano.
2: A já už jsem si řekla teda ne, takže teď teda přijdou třeba a řeknou, prosím tě, babi, nemohla bys, nebo tohle. No jo, ale pak jsou dny, kdy nepřijdou celý týden, tak děti sem zaběhnou, že jo, se na mě podívat, ale jo, a já se říkám, Hrgot, no, udělala jsem správně, ale musím si vždycky vynadat, jo, musím si říct,
0: ano.
2: Nebo doba. Už je po půlnoci, už to můžu říkat, jak...
0: No,
2: klidně. A říkám si, ne, prostě ne, já nebudeš je zvykat na to, že zase, to by bylo rychle, to by se rychle zvykli. A říkám si, prostě ne.
0: Ono to ale asi dřív to fungovalo prostě tak, že člověk opravdu viděl, že babička to dělá a vlastně... Spíš si myslím, že to bylo z jejich strany ne ta vyčuranost. Asi opravdu to bylo
2: to
0: o tom,
2: ne.
0: Že tím samozřejmost. Ale, že to je samozřejmost, že to babičky dělají.
2: Samozřejmost.
0: Ale babičky potřebují taky žít, fungovat v době
2: tak
0: baterky.
2: Babička se rozhodla, že takže já teďka si občas svému auto, protože ještě řídím, nejezdím už dálky, to už jako v tom provozu.
0: To je jedno,
2: tak, to
0: i kdybyste jela pro...
2: ale jedu prostě a je, babi, ty nejseš, telefon, babi, ty nejseš doma, já jsem potřebovala, já povídám, no to máš smůlu, já nejsem doma. A už si nedovolej ani říct, a kde seš?
0: Jo,
2: to jsem
0: je
2: odnaučila.
0: No tak ono to... už samo o sobě, že tam doma nejste, je takové zvláštní, že vám volají, že doma nejste.
2: No, ale...
0: Ale ne,
2: to,
0: chválím.
2: Je to, furt musím být ve střehu.
0: Jo.
2: Furt musím být ve střehu, protože to by se zhouplo velice rychle.
0: No,
2: nejde
0: ono
2: to.
0: Sil taky člověku jako
2: no,
0: není dostatek, ubývá, takže chápu. Jak se urovnat, anebo zachovat rovnováhu duševního zdraví a nezbláznit se z toho, že někdo něco chce?
2: No. Ne, už musí, když tak musí s předstihem a zeptat se mě, jestli můžu, nemůžu, ale už to není samozřejmost.
0: Děkuju, bylo to milé povídání. Děkuju. Děkuju, bylo to milé.
2: Já jsem vás taky ráda
0: slyšela. Je, tak to jste mi zvedla i trochu náladu.
2: No, přeju dobrou noc a mějte se krásně všichni, co slyší.
0: Vy taky,
2: ještě.
0: Taky. Tak, milá paní posluchačka, která umí říkat ne, dobrou noc.

0: taková něžnost Zuzany Norisové. Tak jsem si říkal, že to dnešní noční vysílání bude takové milé, pro vás třeba zvukově pestřejší, když uslyšíte i z otevřených oken tady místní jihočeské cikády, ale teď před chvíličkou tady prosvištěla i sekačka na trávu. Vůbec tomu nerozumím, to jsou dneska novoty. Pojďme dál, pojďme k dalšímu volajícímu volající, kdo nám volá, kdo je na druhé straně, haló?
1: Dobrý večer, tady je posluchačka z Brna. Dneska ano. Máte dobré téma, jestli se člověk může zlepšit povahově.
0: No ano, zlepšit, počkejte, to je změnit, to je lepší. Zlepšit může se i zhoršit.
1: A jo, ano, změnit určitě, tak budeme říkat změnit.
0: Ano, změna.
1: Můj život opravdu zažil velkou změnu. Jako, když je člověk mladý, tak to je jasný, že dělá hlouposti, nedobrý věci. A když potom přichází trošku do let, třeba takových 40, tak si řekne, bože, jakým životem já to žiju. No tak člověk se musí zamyslet, místo takových nepěkných věcí, třeba jenom stačí říct nepěkný slova takový a sousedama se trošku poškorpit nebo něco takového.
0: No.
1: Ale se stalo, že jsem potkala lidi, kteří mě naučili dělat dobro, zapomenout na ty moje chyby za všechny a skutečně se jako dostávat k lepšímu životu. A můžu vám říct, že od té doby jsou velice spokojená. Klid v rodině, nehádáme se, všechno je v pořádku. Lásku všem lidem, ať je to kdokoliv, cizí lidé, když se s nima potkám, třeba jdu k lékaři, sedím, čekám, promluvím s lidma a na hezké téma. A to se mně úplně strašně líbí, že nacházet lásku mezi všema lidma, nejenom v rodině třeba, je úplně nádherné.
0: Já mám takový pocit, že omlouvám se, že vás přerušuju, jako kdybyste mluvila o nějaké církvi. Nevím,
1: mě
0: to tak jako vytane. Tak jako...
1: Máte pravdu, já jsem si přečetla jednu knihu, která opravdu mě přivedla na to být jako slušný člověk a milovat blížního svého. Opravdu jste to trefil, jste šikovnej.
0: Ne, já jsem jenom tak hledal opatrnou větu, kterou říct v mysli. No je fakt, že ale k tomu člověk musí dospět nebo poznat ty v uvozovkách správné lidi, kteří toho člověka nedokáží změnit, ale ukáží tomu člověku jiný směr, něco jiného, zajímavějšího, vzhlédne se v tom jako...
1: Ano, nejsou to ti lidé, co mě změnili, ale je to to, že mi dali knížku, což je Bible, a z té jsem se naučila vlastně získávat lásku ke všem blížním.
0: Řekněte mi, jak jste dlouho četla Bibli, jak vám to dlouho trvalo?
1: No, já už jsem ji přečetla několikrát dokola.
0: No, ale tenkrát, poprvé.
1: No, na začátku to nebylo jen tak rychlý, no tak to chvilku trvalo. Tak ten rok jsem ji studovala, než jsem přišla jako ke všemu. A je dobrý začít jako od nového zákona, potom se dostat ke starému zákonu a ono to všechno jde a prostě najde v tom člověk zalíbení a je tam spousta v té Biblii takových příběhů, když byli lidé špatní, začali dělat dobro, anebo naopak, že jo. Jaký trest, když se zhoršili a dělali zlo a taky ta odměna, když je člověk dobrý, takže doporučuju každému do této knihy. Je to stará kniha, ale i v dnešní době je velice, velice pořád aktuální.
0: A jestli někdo neví, o čem se bavíme teď konkrétně, no tak samozřejmě těch biblí a vydání je poměrně dost, tak nechci to zlehčovat, ale nepřeskakovat. Hold každý, ať se mu dělá cokoliv, co ho osloví, a nemusí to být zrovna jen něco nadpozemského, něco, co člověka změní, tak jsem s tím asi, ne? To je pro dobro člověka jako takového.
1: Ano, je tam třeba miluj bližního svého jako sám sebe. Že a když miluju sama sebe, tak si neudělám nic špatného, že jo? Snažím se, abych si dělala jenom dobro. No a když to oplácím i tomu bližnímu, no tak to je velká rada z té Bible.
0: Řeknu vám do Brna, to jste mě dostala na myšlenku, že bychom si mohli taky někdy v noční lince popovídat na téma Bible. To by šlo,
1: ano,
0: ne?
1: Ano, to by šlo.
0: No tak fajn, dáme na to ruku a těšíme se, a ten nahoře nám to stvrdil právě. Tak děkuju a dobrou noc.
1: A dobrou noc vám přeji.
2: Keby bolo niečo,

0: Posloucháte Český rozhlas, tady noční vysílání, dnešní noční linka je na téma, jestli se člověk dá změnit, když to řeknu úplně tak jako přátelsky, když už jsme tady jako ta rodina, tak třeba i jestli ty geny jdou přečurat, jo, nebo počurat. No, pojďme k vám, je to o vašich příbězích, o vašich prožitcích a tady se mi jich seskupilo, nakupilo poměrně dost, tak já otvírám. Třeba Helena, ta napsala, myslím si, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnovují nepřetržitě a aby člověk mohl změnit zažité nebo silné zvyky, návyky a tak dále, musí však mít nesmírně silnou touhu se změnit. No a problém je v sobě, protože tuhle velkou touhu najít, no věřím, to dá práci. Blanka, dobrý večer, moje sestra byla dvakrát na léčení a změnila jí až nemoc. To jí donutilo přestat pít. Můj manžel za svobodná pil údajně první ligu a přestal až kvůli mně. Já přestala kouřit, až když mi zjistili astma. Zdraví Blanka z Přeloučska. No Lukáš, myslím si, že opravdu se člověk změnit může. Každý někdy udělá chybu nebo se zachová špatně, ale důležité je, jestli si to dokáže přiznat a jestli dokáže být vlastně lepší. Změna není jednoduchá a většinou nepřijde hned, vyžaduje čas, trpělivost a hlavně vlastní rozhodnutí. Tak zdravím vaše kolegy do rozhlasu i do žurnálu Jirku Chuma s pozdravem Lukáš, zdravím též. Bedřich, dobrý večer. Kdyby se člověk změnil, tak to by byla opravdu velká náhoda. Jinak se člověk nemůže změnit. A František, dobrý večer. Já jsem nepodědil povahu po našem taťkovi, ten byl trochu prudší povahy, naše děcka ty podědili po nás, po každém něco, za to náš vnuk, ten už jde s dobou a motá se ve všem možným. Čemu já vůbec nerozumím, pohybuje se na tenkém ledě František, Františku, no, ten život, to je jedna velká neznámá. Nikdy nevíte, kam vás se zavede zítra. Asi zavřu jeho česká okna, protože mě začínají žrát komáři, takže se omlouvám, kdybyste slyšeli z citlivého mikrofonu také lehké podrbání se. Halo, halo, kdo nám volá? To je zvolání, kdyby náhodou někdo byl a rád by popovídal na tohle téma, tak 731 800 900. Kdo je tam?
1: Dobrý večer, tady je Soňa. Ano. Především vás zdravím všechny. A chtěla bych možná trochu obráceně, jestli se může člověk změnit, nemůže. Mně se to nepodařilo, já jsem se teda nezměnila, když jsem poznala mého druhého muže, tak já jsem bydlela v bytě na vesnici, on, pan velkopodnikatel, samozřejmě dům jak hrát, jo, a po půl roce známosti prostě jsem se přestěhovala k němu. Tím, že on si myslel asi, že se nějak změním, že začnu, já nevím. Nebyla jsem zvyklá chodit v nějakých lodičkách, sukinkách, šatičkách. Prostě sportovní oblečení bylo pro mě daleko lepší než nějaké takové. To chtěla bych nosila klobouček a tam jsou takové šatičky. A já prostě jsem si říkala, možná, že se přizpůsobím. Ale za skoro 20 let, co jsme spolu žili, nedokázala jsem se změnit, nezměnila jsem se, bylo mi to cizí, tady takový ten luxus a já nevím, zlaté šperky a takové. Když jsme šli někde nakupovat do nějakého drahého obchodu, necítila jsem se dobře a prostě za těch 20 roků jsem se nezměnila. Po 20 letech, když jsem se vrátila zpátky, tak jsem jako cítila, že jsou to zase já, že se nemusím takového něčemu přizpůsobovat, takže fakt nevím, jestli to jde se změnit nebo nejde. Mně se to nepodařilo.
0: No, ale teď je zase ta otázka, jestli No, já zase z toho cítím, a nevím, jestli i posluchači budou se mnou souhlasit, nebo vy, člověk má rád svoje jistoty, jo, a to, na co je zvyklý, a teď si vemte, že vám něco vemou, změní, udělají jinak, no tak buď to ta část lidí respektuje, pochopí, a ta další část vlastně ne, protože vlastně vy jste mi vzali to jistý, jako já to nechci měnit, když to. Tím pádem mi to jde tak jako k vám. Zase na druhou stranu je fajn, když člověk ví, co od vás má čekat.
1: No a to je právě to, že jako navenek, ano, se může člověk změnit, jo. Hmm. I když já nevím, jsem si koupila nějaké drahé věci a to, ale opravdu jsem to necítila. Necítila jsem to, že jsou to já a že se až tak může člověk změnit, abych jako pak tady mezi rodinou a to dávala najevo, já teď žiju v luxusu, já jsem se teď změnila, já jsem teď jako úplně jinačí, nešlo mi to, nejde to asi, takže takový mám já zkušenosti.
0: Vaše drahá polovička, ta to nesla jak, protože logicky očekávala změnu, když to říkala, že
1: očekávala.
0: No, ale jo, tak jestli vám to někdy jako nepředhodil před ústa váš tehdejší drahý?
1: Nějak nepředložil, ale on si furt myslel, že postupem času
0: jo,
1: jako to
0: že vás změní. Jo.
1: Ano, že mě změní a on jako vždycky tvrdil, že je rád, protože chtěl někoho takového, kdo netouží po zlatě, netouží po takových těchto, takže mu to vyhovuje, ale to byly začátky, jako, jo, takové řečičky a to.
0: No to jsou přesně ta zamilovanost, o které já jsem mluvil, na začátku, kdy člověk přechází všechny věci, protože vidí jenom přes ty růžový brýle, který má nasazený, ale pak přijde to prozření.
1: Jo, pak to přišlo a najednou se to utlumovalo, a jak jsem byla ráda, že jsem se vrátila jako zpátky do svého, mezi svoje lidi, že jsem se nemusela kdesi nějak, protože to byly samé známosti, tam doktor, tam primář, tam právník, tam to, jo. A prostě myslel si, že ale jo, já jsem se uměla s nima pobavit, když jsme měli nějakou návštěvu a přišli, uměla jsem nachystat, jo, pro ně, ale uvnitř jsem cítila, že prostě ne, že takovou změnu nechci, že
0: to
1: se chci vrátit k tomu svojemu a nehrát si na nic, nebo a asi to má tak nějak člověk v sobě, že a někdo to umí se tak přetvářit a převrátit západ, jak se říká.
0: Jak to mají ženský, jako zase si přiznejme, že je velká skupina žen, která má ráda kabelky a boty,
1: ano,
0: tak
1: ano,
0: můžeme to říct jinak, dobře, ty Gucci boty byly za těch třeba 30 tisíc skvělý, ale nedalo mi to, co jsem já, tak mi to nedalo.
1: Já jsem koukala po těch levnějších, nebo po těch normálních, jo, nebo parfémy, jo, takové parfémy. Jako jo, já jsem s ním šla do toho, prošli jsme to, ale jako mě to neříkalo, já bych si radši koupila tamten a on mi navrhoval tamten, já nevím, za 5 000, jenom
0: jinými
1: tak.
0: Jinými slovy vás vlastně ve své podstatě, tak jak jste začínal na to povídání, se snažil přetvořit, předělat, ale tak. Proč si vás teda vlastně vybral? Teď nad tím tak uvažuju, přemýšlím.
1: No, tak jako to by jako, to mi taky vrtalo v hlavou, proč to tak nějak tvrdil, že mu to nevadí, že je.
0: No on si myslel, že si vás předělá. Tak už jsme to vlastně zmínili.
1: Že mě koupí nebo předělá, jo, protože co si budeme říkat, jsou takové ženské, já když mám tady bohatého, teď toho využiju a všecko si tady pro sebe a budu si nakupovat a to, ale mi to prostě nešlo. Nešlo mi to, nezměnila jsem se a byla jsem ráda, že jsem doma.
0: Takhle, můžete se aspoň podívat do toho zrcadla a možná třeba vám přibyla nějaká ta vrázka za těch 20 let, co jste spolu byli, ale jste to pořád vy.
1: Ale a jsem to já, je tak. Tak. Teď to bylo dobře řečeno. Jsem ráda,
0: děkuju
1: jsem
0: moc.
1: To já.
0: Děkuju moc, ať se daří.
1: Tak je, dobrou.
0: Dobrou noc, vážím si toho, že jste zavolala. A kdo zavolá další?
2: Kup mi den, kup mi noc,

0: Dneska se ptáme, jestli se člověk může opravdu změnit, a to nejen na chvíli, nejen kvůli slibu, nejen proto, že mu teče do bot. Opravdu změnit. Takhle, u dalšího volajícího nevím, ale těším se na příběh. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, tady Zdeněk od Kolína.
0: Zdeňku od Kolína, tak jak to vypadá u vás? Dá se člověk předělat nebo ne?
1: Úplně jednoduše. Já, když jsem chodil do učení, tak jsme byli takový 4 kucí parta, kde jsme chodili denně chlastat nahoru na Letnou. Tenkrát to byla hospoda na Valí, dneska je z toho kostel, jak jsem koukal.
0: Ano.
1: Jo, tam bylo do 10 hodin, pak tam byl takový stánek, tam to bylo do půlnoci, tak jsem to vezli do stánku. A tam zavíral po půlnoci, tak jsme přešli silnici. Tam byla hospoda, teď už nevím, jak se to jmenovalo. Máte mlý do rána do 6.
0: Mm-hmm.
1: No, tam se chlastalo vlastně, takže celou noc se to prochlastalo ráno.
0: Ráno
1: z letní na Žižkov pěšky, no, tak si dokážete představit asi, jak to vypadalo. A dopadlo to tak, že když je bylo za 14 dní 18, tak teďka nic, kašlu na to, zahodím to a od té doby, za 2 roky mě bude 70. A od té doby jsem si nedal ani skleničku piva. Nic,
0: no počkejte, ale proč? Řekněte mi, proč jste si řekl to ne? Teď přece to nedává smysl, teď ten alkohol a to noční pochodování s přáteli, teď to vám určitě dalo tolik do života.
1: Jo, to jo, ale já se říkám, že už je toho moc, toho chlastu, že jo, hlavně to, že když tenkrát stálo pivo 40 halírů, že jo. No, ale...
0: Takže morálně jste se jako nemohl podívat na sebe do zrcadla. A nebo vám to tak někdo říkal?
1: Ne.
0: Morálně, sám, vy sám. Vy jste musel sám, dělat hrozný ne. věci. Vy jste musel dělat hrozný věci.
1: To no, hrozný věci, no, ukradli jsme tramvaj, že jo, byli
0: no
1: to
0: jo, no, radí, tak... už je to venku. Takže by se z vás časem stal delikvent, jinými slovy.
1: No.
0: No ne, hlavně, že jste to dodržel, to je důležité.
1: Tak se zkrátka odnaučí, že jo.
0: Tady jste to udělal teda velmi brzo, takové sebepoznání, co je, co není dobré společnosti, přístupné, co je stravitelné, no. Tu tramvaj, jenom protože jsem šoto zalíbený člověk do tramvají, tak vám to odpouštím, ale děkuju pěkně. Dobrou noc, ať se vám daří, děkuju za telefon.
1: Jo, taky. Přeju všem dobrou noc.
0: No, řekněme si zcela na rovinu, chlast je teda hrozná věc. Teda, ono je to líbivé pro účastníky, kteří rádi takto popíjejí, ale potom se z člověka stane... No, ještě když si to jako uvědomí, no, tak pak není co řešit, ale mít rozpitý mozek, hlavu od malička. No, pojďme dál. Dá se člověk změnit nebo ne? Kdo nám volá teď?
2: Krásný dobrý večer, přeje Dana. Já vás moc zdravím, Hladyku.
0: Taky a dobrý
2: je
0: večer.
2: Je teda fakt, že já jsem přesvědčená, že člověk se mění jak teda postupem času. Mm. A já teda poslouchám dneska od půlnoci, ale o to je to pro mě zajímavější, protože všechny ty příspěvky po půlnoci, já jsem tu měla návštěvy, a tak jako za sebe mohu říct, že já souzním hodně s paní, která volala, myslím, že tuším z Brna, která mluvila i o té Bible, jak vlastně já se stotožňuji s tím, že mít rád sám sebe je důležité.
0: No,

0: To je podstatné, ano. To je, myslím, ano, velmi podstatné
1: pro život. A stejně tak blížní své, jo, ale odtud potud, to se mi taky líbil ten příspěvek předtím, který vlastně mohu potvrdit, protože pravdou je, že člověk se opravdu mění okolnostmi a taky postupem života, že jo, zkušenostmi. Hmm. A já teda v některých věcech se prostě nemíním měnit nikdy. Já bych prostě nemohla žít s boháčem.
0: Ano.
1: V tomhle tom jsem zarytá asi. Já bych nemohla žít s boháčem v blahobytu, ve velkém velikánským
0: ale
1: blahobytu. Protože
0: co je to blahobyt? To je blahobyt pro něj, to je v obrácení, to je blahobyt podle vás, ale on to bere jako normu a on vás do té normy chce jakoby přizvat. Tak vy to hned odsoudíte takhle, to by byl smutný kluk.
1: Já to neodsuzuju, to v žádném případě, ale fakt je, že teda já bych si asi už nezvykla prostě být zahrnuta šíleným přepichem, když jsem zvyklá žít tak nějak úplně normálně. A pro mě normál je prostě mít střechu nad hlavou, mít svůj byt, mít kam jít, prostě kam se uchýlit, aby mě respektovali moji potomci. To je pro mě taky důležité velice, protože odtud až potud, že? To už jsem si taky nastavila hranici, tak před 10 lety. Opravdu striktně, no a že by mě teda někdo vyloženě zahrnoval nadměrným bohatstvím, na to nejsem zvyklá a prostě asi bych si nezvykla. Jo, to říkám na rovinu.
0: No je fakt, ale zase se shodneme na tom, že je to norma. Je to norma pro jednu stranu, co je normou pro jednoho, ano, není normou určitě pro druhého. Ale zase na druhou stranu, co tyhle ty kluci bohatý, který chtějí prostě holku, kterou budou milovat, a vy rovnou řeknete, že já se na to nezvyknu.
1: Ne, to já bych neřekla rovnou, já bych to třeba i zkusila, no, ale velice rychle bych přišla na to, že to není můj šálek kávy prostě.
0: No, jo, prostě, ale teď je o to, že někdo to vydrží třeba 20 let, tak jako jsme měli paní posluchačku,
1: no,
0: tak
1: je
0: 20 let.
1: Paní posluchačku, to jsem poslouchala velice pozorně. Byla jsem z toho úplně konsternovaná. A proto taky volám. Díky
0: ale
1: tomu
0: to
1: i volám. A spoustu přínosných příspěvků dneska bylo, který zazněly a který prostě mě absolutně šly až pod kůži.
0: Já teda, pro mě zatím to vysílání dnešní jako nezměnilo můj pohled na věc, buď si to vnímám jinak a blbě se vyjadřuju, anebo já stále mám pocit, že člověk se nedá změnit, nedá. Je tam nějaký program, který
1: já
0: se možná...
1: Já si myslím, že se dá měnit, ale nesmí to být
0: na chvíli.
1: Ne, to bych neřekla. Musí to být trošku i rafinovaně asi.
0: Jak vytahuje ty ženské zbraně, no čo my se nedočkáme ještě před jednou hodinou. Musíte na to jít rafinovaně.
1: No, já bych řekla, že takovou svoji ženskou logikou, já jsem ženská, to se asi poznal.
0: Ano.
1: Tak já bych to prostě brala tak, že prostě člověk by měl zkusit asi všelicos, ale měl by zachovat svoji důstojnost a opravdu mít rád sám sebe není vůbec na škodu a mít rád blížní své taky ne.
0: A se nevylučuje.
1: Velice se přimlouvám i za to téma někdy budoucí, za tu Bibli, protože já jsem ji teda taky pročítala mnohokrát i zpětně, já mám ráda přísloví třeba, jo, protože to jsou taková moudra, jo, přísloví v Bibli. A nebudu to dál ventilovat.
0: Dobře, nechejme si to na příště.
1: Myslím, že se člověk změnit může, ale odtud až potud.
0: Ano, nastavili jsme si jasné hranice, jako slunce seno. No, ta nuda pláž, to bude jasné, a chlapi od pytlíku dolů. Jo, od pasu sem. Takhle. No děkuju. Teď už jsem to hodně zlehčil, ale to téma Bible, mě tohle to zůstalo teď v hlavě. Hned si to poznamenat, abych na to nezapomněl. Děkuju, dobrou noc.
1: Těším se a dobrou noc přeju všem posluchačům i vám.

0: Michal Tučný, abych tu žil, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu. Máme tady noční linku, dneska téma, které se dotýká každého z nás a určitě každý k tomu něco má a budu rád, když se ještě někdo zapojí. Telefon do studia 731 800 900. Může se člověk opravdu změnit? Koukám do dalších příspěvků, třeba Kamila, ta napsala úplně teď naposled. Zdravím všechny posluchače. Můj muž vyhrál výběrové řízení a byl ředitelem firmy. A když nyní je už v penzi, tak od té doby už doma nic nechce dělat. Zlenivěl. No, Kamilo. Peťo, co nám to tam pouštíš? Takhle, já jsem chtěl ještě domluvit. Ještě Helena třeba píše... Nebo máme telefon, že by někdo volal, tak zkusíme, čekáme, znamení dostanu do ouška. Helena třeba ještě napsala, myslím, že ano, tělo se mění pořád, všechny buňky se obnovují nepřetržitě. S tím by člověk souhlasil, ale třeba jestli to nejsou nějaké vadné buňky třeba, jo? Ono se to množí, rozmnoží. Halo, halo, kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Zita.
0: Ano,
1: já mám
0: to.
1: Dva příklady na takový to, že se nemůže změnit a nemůže se může změnit.
0: No tak počkejte, já, tak jak? Jak? Musíme to rozlousknout a s vámi uzavřít.
1: Dvě možnosti. Já jsem měla v příbuzenstvu člověka, který alkohol. Bylo na tom pikantní, že to byl řidič z povolání.
0: Oh.
1: Manželka mu dala nůž na krk, že se s ním rozvede, prosil, že přestane.
0: Ano.
1: No tak to stáhla zpátky tu žádost o rozvod a on začal pít znova. Hmm. Jo, a to se opakovalo furt, čili tohle nevedlo nikam. A pak mám druhý příklad. Člověk, právník, se kterým jsme museli s manželem jednat. No a on byl hrozný. On byl prostě takový jako Celadon, který si myslel, že všichni ho musí poslouchat, protože on má prachy a on má moc. Takže když byl u nás, tak pak začal vyhrožovat a pak si všiml, že máme kočku. On byl myslivec, tak povídal, vy máte kočku? Hmm? No, já mám psa, ten má výcvik na škodnou, jako jsou kočky. No a na to můj manžel vstal a řekl, jestli se naší kočce něco stane, tak jste měl psa. Načež pán to se bral a odešel. Že jo? A 20 let jsme spolu nepromluvili slovo. Dost jsem na něj slyšela ošklivý další jistý. Já jsem říkala, ano, asi to tak je. A pak jsem jednou potkala, on byl vždycky takovej štíhlej, nejenom jsem potkala kulaťoučkýho pána, který dobrý den. Tak jsem být ustala, říkám si, bože, kdo to je? No tak to odpověděla jsem, pak jsem přemýšlela, pak si říkám, ty oči, to je určitě ten. No byl, pak jsem za ním musela, on byl děsně přátelský, protože on měl za sebou, našli mu rakovinu. A dost
0: rakovinu.
1: Jako bylo to hodně blbý a on zřejmě přehodnotil veškerý svý hodnoty, svůj žebříček hodnot a najednou se změnil a pak ho to postihlo ještě jednou a to teda, to když jsem ho potkala, tak sušinka a to a on je ahoj, prosím tě, pojď na kafe, hele, já tady mám něco dobrýho, pojď, nebo na skleničku pojď. No já jsem byla v šoku. Najednou my nejsme daleko od sebe věkem, ale najednou si budeme tykat a dojalo mě, vy jako pejskař to pochopíte. On se najednou stará o psy, který by šli do útulku. Vždycky jednoho někde, když se to doví, tak si ho veme do jeho smrti a veme si pak dalšího.
0: Je to, no jo, je to úplně, ale jak je možné? Jak je možné, když já to nemůžu říct vlastně upřímně, ale takhle jako tak lidově, jak se to říká, trefnit. Rakovina je hnus. To se asi shodneme, ale vidím tam jako takovou odnož, protože se říká, že na všech špatných věcech si člověk má najít, i když se to těžce hledá, nějakou dobrou věc. A asi se shodneme i na tom, že ta rakovina má i dobrou věc, a to je to, že člověka probere. A nebo zabije.
1: Asi jo, ale prostě změnilo ho to. Změnilo ho to a najednou jako spíš pomáhá lidem, no a ty pejsky, to mě dojalo, když jsem tam přišla a tam prostě, já říkám, to je jiný pes než minule. No to panička mu umřela, tak já jsem si ho vzal.
0: No, jo, takže... to je taky určitě zajímavé téma na povídání, rakovina, ale myslím si, že to je moc kruté.
1: Ale
0: třeba
1: ne.
0: Mi, přesně, ale nechci zase předtím zavírat oči, protože je jí všude hodně. Musíme se rozloučit, omlouvám se.
1: Ano.
0: 0:53 ano. Nejvyšší čas. Děkuju, jistě. Nerozlouskla si to.
1: Dobrou noc.
0: Ať se vám daří. A pro vás, milí posluchači, písnička, která taky tematicky patří k tomu dnešnímu vysílání, a to zcela určitě. Pojďte společně, budeme poslouchat text.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Mám takový pocit, že jsme to dneska vlastně vůbec nevyřešili. Je změna v chování člověka vůbec možná? Možná to každý z vás, kdo volal a nebo i třeba jen tak poslouchal, tak jsme třeba tím každý mysleli i nepatrně, odlišně vlastně nebo vnímali a sami si vysvětlili to téma trochu jinak. Ale to je přece moc fajn, kdyby jsme byli všichni stejní, tak budeme všichni stejně nudní, trapní. Tak díky za tu pestrost i v rámci dnešního vysílání. Z jihu Čech popřeje příjemný večer, pěknou dobrou noc. Do studia do Prahy děkuju Petrovi za technickou spolupráci a vám, kteří jste se zapojili nejen do dnešního povídání, a to ať už opravdu aktivně, nebo pasivně při poslechu, vážím si toho, děkuji, nebýt vás, není noční linky. A vy samozřejmě víte, že noční linka se vysílá každou noc, tak já už jdu lovit téma pro další vysílání noční linky, které bude už dneska hodinu před půlnocí. Kdo s vámi bude, tak ťukám, klikám. Dalšími vysílajícími kolegy, bude kolegyně Jarka, noční linka ze Zlína, když se řekne neděle. No, hezký aktuální. Když se řekne neděle. No tak těšíme se, můžete už teď syslit příspěvky klidně na linka@rozhlas.cz. Kdo by měl zájem napsat mě konkrétně, tak jan.macoun@rozhlas.cz. Společně se uslyšíme příští týden. Zase v sobotu hodinu před půlnocí. Ať se vám daří, z jihu Čech posílá velkou pusu všem, kdo o to stojí, Honza Macoun.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?
1: No...
0: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
1: No jo, no.
0: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršel a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě. Takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí. Hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo. A ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to, ale to ještě, no ano, a to není všechno, prosím. Protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do ty hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale když budete v 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule, o Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Ne, borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucoval. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín z Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si, Šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. Rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
5: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
5: Ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: Tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
6: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
4: Moment, moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel.
5: Ano.
4: Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pestík.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku, ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef!

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo a zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla. Vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední. Tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že študuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano. Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenie je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity. Ale tvrdošivý to on není, to ne, to... Znáte to, starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: No, jistě. To jsou všem takové všeobecné úvahy, že... Pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že... Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum. Pum papi. Tak.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. To bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak, tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten ji pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barrandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne.
6: Jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: Jo, vyhodili, no ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože po tom, co následovalo, že jo, tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet, těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom... Potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleků, teď já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny. No, ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo?
7: Paš Jirku.
6: Ne, že vypadne, že tam zůstaneš.
8: Tak jo? Na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo?
8: Myslím,
6: no,
8: že se
6: tak jsem se těšila trošku. A, no a ty... Jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takovej bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do novýho bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, ne. Tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, a to znání. No,
7: tak je někdo, s kým si nebydlel.
6: Těch je.
8: Už tady manželky sedějí obě opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala.
9: Je to aha, pravda? To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc si za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu zplodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally, ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyší a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do

0: cihlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělalo kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trhej. Ale teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
1: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
0: No jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tedy zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Ku příkladu tady ten brejlatej.
1: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšim ani.
0: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšim.
1: No nevšim.
0: To přece není možný, jste kolem mě běhala, kroužila.
1: Ale prosím.
0: Nabídky.
1: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka v odváhy. No,
0: to určitě.
1: O tom nebude mluvit.
0: Bobříka od Vy jste si mě namlouval.
1: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
0: To kolečko? Vypadalo to jinak.
1: Dejte, držte se textu.
0: Jo. Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
1: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
0: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3 týdenní rekreaci na Picundě.
2: Byl to sympatický.

basista, leninista, Kolia Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolia mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feďky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feďka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolia mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolia neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšná k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pí asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, cvakni a jedem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no dále, teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový ovlá, kolik to se, 2000, no co pak jsem blázen, já mu dám auto, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 000. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a ne Prumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No já neděděla, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, no, že to?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já tu byla první. Když jsem si na tu lavičku sedala, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: Víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A než to by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. Měj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá.
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Aha. Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, 2 vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením, vlnobytím.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až až pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Tak podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář, otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky. Ještě.
5: Jak se mi nechce dolů.
3: Ale já počkám. Takže šupito.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polipkem. A jste svojí Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
7: Dědil, dědil, tebe jsem oddával už pětkrát a tebe Blažková jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
3: To je podvod!
7: Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
8: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu. Jo, a jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív. A on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou. A víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela, vypláznutá. A teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčku. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá. Och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude. Och, och, pan doktor, mám přestat. Chvíli se nic nedělo. A zase, och, och, pan doktor, já přestanu. Najednou výkřik. Pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehn.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.